0: Máte rádi rok? Máte rádi rock rádio? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni? Rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si ono. Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokte rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší a chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samos. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je
1: CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Co je to tady za...
0: Opravdu vás pobaví.
2: Co je to tady za hnusnou
0: maničku? Vás pobaví.
2: Co je to tady za hnusnou maničku? Je to tady za hnusnou maničku?
3: Myslíš Gagarinova...
2: Hnusnou maničku?
3: Myslíš Gagarinova bratra?
2: Roku!
3: Myslíš Gagarinova bratra? Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

Rádio. Rock Rádio. Rock je...

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Pes. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo...
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil.
2: A stoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři... Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti... Že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti... Nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhl. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten... Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil... Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy. Kropil. Kropil. Kropil. Kropil vlastním potem. Kropil. Kropil vlastním potem. A hnojil vlastním... Kropil vlastním potem. A hnojil vlastní, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma kamile, hnojil vlastním potem a hnojil vlastníma kamile, hnojivem potem a hnojil vlastníma kamile, hnojivem a hnojil vlastníma kamile, hnojivem vlastníma kamile, hnojivem Kamile, hnoj ven. Kamile, hnoj ven. Mi před očima, hnoj ven. Mi před očima. Mi před očima. Mi před očima očesali do posledních. My před očima očesali do poslední švestičky. My před očima očesali do poslední švestičky. Před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tma, očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruky do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hr... poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil, takhle do stíny. Nastoupil, nastoupil, takhle do stíny. Nastoupil, nastoupil, takhle je to snad jasný. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě... Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vy... To snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to na...
1: Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil...
1: Naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil dovolil.
1: A ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil dovolil.
1: Nastoupil. Nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil dovolil.
1: Nastoupil, dovolil. Ale jako revizi.
2: A že si to nastoupil dovolil.
1: Nastoupil, dovolil.
2: A že si to nastoupil dovolil.
1: Nastoupil, dovolil. Očesal.
2: A že si to nastoupil dovolil.
1: Nastoupil, dovolil.

0: očesil. Očesal, naložil, odvezl, vykamenil. Očesal, naložil, odvezl. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, naložil, odvezl, vykázal, debil. Naložil, odvezl, vykázal, debil. Odvezl, vykázal, debil. Odvezl, vykázal, debil. Vykázal, debil.
1: Rock Radio.
0: Vykázal, debil.
1: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 2.
0: U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz
1: slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy nos do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl.
0: 12 do 15.
1: Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. I voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: 12 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná.
0: Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio.
2: Rádio. Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio. Nářez.
2: Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás
2: slušná muzika.
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Na stůl.
0: Nářez.

Du hast. Du. Du hast. Du. Du. Du hast. Du hast dich.

budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. A když budeš sama v poušti stát. A všichni svačí. Když budeš sama v poušti stát. A všichni svačí. Přiletí v poušti stát. A všichni svačí. Přiletí v poušti stát. A všichni svačí. Přiletí. A nebo a všichni svačí přiletí, a nebud, a všichni svačí přiletí, a nebude se ti svačí přiletí, a nebude se koho ptát přiletí.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. O víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Radio. Rock je slušná. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. End na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nás. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smr...
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdiš.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj ty smrdiš. Dovici s tou korvou.
0: Vás pobaví.
1: Fuj ty smrdiš. Dovici s tou korvou. Fuj ty smrdiš. Dovici s tou korvou dělá.
2: Jak dělá?
1: Korvou dělá.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
0: Rock Radio.
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: A co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

vyleděj tady vašich blázen. Arne Divoký byl, zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Na našem turné 8 divokých. 8 divokých.

0: odborník na slušné. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr.
0: Baví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík. Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík. Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný.
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný.
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat zabí.
1: Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat zabí. Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne. Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji, střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl. Za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní
2: Vránová, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní tak.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní tak.
3: To vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
3: Váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost. Je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
2: Taky radost.
4: Tatínku.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Rok se jmenuje.
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio.
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec.
2: Klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

such a psycho. He's such a psycho. He's such a psycho.

Taky jste měli hek. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v roku. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude

0: která přijela na brigádní výpomoc. Mu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
1: Teda Jasánek.
0: Svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
1: Teda Jasánek.
0: Přijela na brigádní výpomoc.
1: Teda Jasánek. Jako svazačkou.
0: Výpomoc.
1: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři. Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři. Sánek. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůže. Skutečně důvěřovat nemůžeme.
0: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku.
1: Důvěřovat nemůžeme.
0: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl, co jste provedl. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás... To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit. Kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc.
0: Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc.
0: To bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhoriteli.
0: Nechat okamžitě zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhoriteli.
0: Budete zastřelit.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhoriteli.
2: Budete zbaven.
1: Ale my ho potrestáme víc, soudruhoriteli.
2: Budete zbaven.
1: My ho potrestáme víc, soudruhoriteli.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
1: Víc, soudruhoriteli.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
3: Roky.
2: Budete zbaven svazácké funkce. Budete zbaven svazácké funkce.
3: Rock Radio. Konec
2: legrace. Zbaven svazácké funkce.
3: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

0: Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Zanek. Vy jste souložil.
0: Vás pobaví.
1: Zanek. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se Zanek. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc. A k tomu to bylo ještě se svazačkou.

slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

piano, smrznul čas, ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas, počas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, ale zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu pas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nerle mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rak, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám, jsou pás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, raz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlad. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Tam kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení moc se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení modlitba ve ze záhrobí sílí. Temné utrpení modlitba ve sklepení slovílí. Temné utrpení modlitba ve sklepení slova tak těžká jako. Temné utrpení modlitba ve sklepení slova tak těžká jako z olova. Trpení modlitba ve sklepení slova tak těžká jako z olova. Slyším modlitba ve sklepení slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe už je sklepení slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe ušetřím poslední slova. Slyším pro sebe ušetřím poslední včelu polní unii.

mi to stačí, múza mi říká, že tu jde o čí. Múza mi říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání. Múza mi říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání, chycem do dlaní. Říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání, chycem do dlaní. A zas to, a zas to, pro sebe ušetřím poslední včelu. Polsto.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře čelo mi. Zřím do tváře padlého výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak do tváře. Padlého výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, že. Padlého výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak mě prosaže, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno, přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno jej prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno. Ať je vysloveno, zapsáno.

Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Zní v hlavě. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Ozvěna hlasu. Z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času. Zní

malinku, o co kráčí a už mi to stačí. Chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Mám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muzalinku,

duši na váhu, objevíš probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na vězení. Duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli. Nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být pouděli. Že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Dale je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko odvařelí a možná

vyznávate jedine Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. A s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let. Novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobré. 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, Legends of je dobrý. Nalaďte si náš stream, Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých.

0: Rockin. Máte málo roku ve... Rockin. Máte málo roku ve svíkend. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia v městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A trakci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Slíže Trautenberg a traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: Právě vám.
1: Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Valu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

Až jednou zatluču na ty velký dveře, až jednou.

Zeptaj se chlap na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si a já. Zeptaj se chlapče zlobil si a já. Zeptaj se chlapče zlobil si a já. Na ty se chlapče zlobil si.

Až budu jednou spát na pořád, tak nechci boty z papíru ani to.

0: CZ.
1: Věda.
0: Káva CZ.
1: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 8... Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 8... Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Chceme ho postavit.
2: Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrýma.
2: Nabídka platí jen do konce června.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
2: Do konce června.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
2: Na.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš dom. Stavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš
4: materiál.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Doufáme!
5: Je to... Rozumem, budujte srdcem.
6: Doufáme! Je to Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju,
7: Zase lítáš v oblacích.
6: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
7: Zase lítáš v oblacích.
6: Děkuju, Leničko.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na
7: v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám ne...
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě...
8: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800...
8: Uletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi...
2: Od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady...
2: 850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi...
2: 50 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte... Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi...

0: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více
0: Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
0: Desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ
0: po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ
0: hledáte
1: se. Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ hledáte práci, která
2: akci na firma na zážitky.
1: CZ hledáte práci, která dává smysl.
2: Firma na zážitky.
1: CZ hledáte práci, která dává smysl. CZ hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. CZ hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Co? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedí a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedí. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď
1: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan
1: se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka Nissan Qashqai se zvýhodněním včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Rock Radio
3: na Nissan.cz.

0: Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore. Sì, signor. Hausbrand Café, per favore. Sì, signora. Hausbrand Café, per favore. Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz, kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz, zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio.

0: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na... A jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních... Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých... Odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejná. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. By mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních. Sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21. Zakázat by se měl prodej přes 20 let ne od 18. Zavést se má taky spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Andrej ze snížené do základní sazby. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu.
1: Dnes bude oblačno a večer na celém území skoro jasno,
0: na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia přehánky.

0: 20 až 31 stupňů Celsia na sebe. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. Na severovýchodě a východě kolem 25. Východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok 12 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádio. A muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete...
1: Doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno-Lanžhot na 7... Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno-Lanžhot na 27. kilometru. Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno-Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladňák. Pokud pojedete na trase Brno-Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladňák. Na trase Brno-Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladňák. Brno-Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladňák. 27. kilometru hoří nákladňák.
2: Vidíte...
0: 30. kilometru hoří nákladňák.
2: Viditelný zážitek v každém...
0: hoří nákladňák.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. klinikahp.cz. .cz.
1: Rock Radio. Rockovej. Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré.
1: Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré.
1: Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty plnej energie vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. čas.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. června.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. června. Je ven. Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. června. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama. Svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama.
0: No.
3: Já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama.
0: No.
3: Máš to v plánu?
0: No.
3: Řekla Zuzka před...

rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i F-rock od rána do večera. V dabu i FM rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia večera. V dabu i FM nebo na rádia tečka. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Střešní okna nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra CZ let. Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra CZ. Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra CZ. Ano. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra CZ. Střešní okna Fenestra. Fenestra CZ.

0: zhruba 2 minutama.
1: No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď.
0: Před zhruba 2 minutama.
1: No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď.
0: Zhruba 2 minutama.
1: No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned. No.
0: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned.
0: Nepůjdeme všichni?
1: Na procházku.
0: V plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned.
0: Nepůjdeme všichni?
1: Na procházku.
2: Tak mohli bychom hoď to tady do automatu a jdem.
0: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba...
2: Tady do automatu a jdem.
0: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
2: To jsem házala.
0: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
2: To jsem házala.
0: Hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
2: To jsem házala včera celý večer.
0: A nic. Něco jiného, třeba 20 korunů.
2: To jsem házala včera celý večer.
0: A nic.
2: A nic.
0: No, 20 korunů.
2: To jsem házela včera celý večer.
0: A nic.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli.
2: To jsem házela včera celý večer.
0: A nic.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé,
2: celý večer.
0: A nic.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno. A nic.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno.
2: A nic.
0: No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno. Zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dnes vyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska... Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plný... Hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plný energie a budeme ji předávat vám všem samozřejmě. A proto si jako první... Samozřejmě. A proto si jako první energický song dnešního... A proto si jako první energický song dnešního rána, první energický song dnešního rána dáme Valda Gang a sedm song dnešního rána dáme Valda Gang a sedm dostavníků. Valda Gang a sedm dostavníků. A sedm dostavníků.
3: Rock Radio.
0: Dostavníků.
3: Radio.

0: Zase rozdáváme naprosto para.
1: Filipu šestý.
0: A proto vám zase rozdáváme na... A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera. A vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem. Rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
2: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera. Stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera. Bylo moc nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Svetru, říkala, že neodhadla situaci. Já jsem myslela, že... Říkala, že neodhadla situaci. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
1: Zuzka měla
2: situaci. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
1: Zuzka měla svetru.
2: Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
1: Zuzka měla svetra sněhule. Zuzka měla svetra sněhule.
2: Jo, měla zimní.
1: Měla svetra sněhule.
2: Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně...
1: Hule.
2: Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není. Já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. Polikám sliny. Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
1: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
2: Ano,
1: odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
2: Ano, je na
1: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco udělali, tak jí můžete hezky.
2: Policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že

0: že jste jí něco udělali, tak jí může, pro vás neměla žádný důkaz, že jste jí něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit, důkaz, že jste jí něco udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit, co udělali, tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže.
0: Tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný.
0: Hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže.
0: Teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento
0: kladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný
0: aplikaci.
1: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám. Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram. Máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook. Chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook Rokrády. Pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook do Messengeru na náš Instagram a Facebook Rokrády a na náš Instagram a Facebook Rokrádia a připište telefonní číslo. Facebook Rokrádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon. Rokrádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizace.
1: Rokrádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizace.
1: Připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka.
1: Po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka.
1: Telefon.
0: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce. Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho našeho vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače. Znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače. Zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače, nebo tak. Třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače, nebo tak. No, ruku, já nevím, do toustovače, nebo tak. No a pokračujeme. Já nevím, do toustovače, nebo tak. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám nebo tak. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo na Rokrádiu. Pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo na Rokrádiu. Zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo na Rokrádiu.
1: Moje oblíbený
0: psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo na Rokrádiu.
1: Moje oblíbený Nightmish.
0: Nightmish. Hrávat Nightwish a jejich Nemo na Rokrádiu.
1: Moje oblíbený Nightmish.
0: Nightmish. Jejich Nemo na Rokrádiu.
1: Moje oblíbený Nightmish.
0: Nightmish. Na Rokrádiu.
1: Moje oblíbený Nightmish.
0: Nightmish. Rádiu.
1: Moje oblíbený Nightmish.
0: Nightmish.
1: Oblíbený Nightmish.
0: Nightmish.
1: Nightmish.
0: Nightmish. Nightmish.

Marillion a ich Marillion a ich Marillion a ich na Rock Rádiu v 6 hodin a Marillion a ich na Rock Rádiu v 6 hodin Marillion a ich na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut Marillion a ich Kaylee na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je Marillion a ich Kaylee na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek. Kaylee na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek. No, Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek. No, ho máme. Hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek. No, ho máme. A 10 minut. Dneska je čtvrtek. No, a máme chvíli po šestý. Dneska je čtvrtek, no. A máme chvíli po šestý. A čtvrtek, no. A máme chvíli po šestý. A proto vám zase... No. A máme chvíli po šestý. A proto vám zase rozdáváme na... A máme chvíli po šestý. A proto vám...

0: si poslechnout, kdo dneska slaví. Jsi moc vedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
1: Jsi moc milej. Jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být na...
0: Si poslechnout, kdo dneska slaví.
1: Jsi moc milej. Jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být naopak...
0: Dneska slaví.
1: Jsi moc milej. Jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě... Jsi moc milej. Jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já milej. Jsem chtěla říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější. Říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
0: Tak já bych
1: být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
0: Tak já bych si tady vzal nějaký.
1: Zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
0: Tak já bych si tady vzal nějaký.
1: Tobě, tak by to bylo asi složitější.
0: Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali.
1: Asi složitější.
0: Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal. Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
1: Podfarný jsme si mohli půjčit.
0: Si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
1: Podfarný jsme si mohli půjčit.
0: Nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
1: Podfarný jsme si mohli půjčit. Teďka tam lítá.
0: Určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
1: Podfarný jsme si mohli půjčit. Teďka tam lítá. Na nějakým jeřábu.
0: Společně dali, abych zavolal.
1: Podfarný jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
0: Chudák Eva, abych zavolal.
1: Podfarný jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
0: Chudák Eva, no nic.
1: Podfarný jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
0: Chudák Eva, no nic. Přátelé,
1: to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
0: Chudák Eva, no nic. Přátelé, dneska
1: tam lítala na nějakým jeřábu.
0: Chudák Eva, no nic. Přátelé, dneska svátek slaví moje...
1: Na nějakým jeřábu.
0: Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější... Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější... No nic. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější jméno. Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milanská svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milana, Milý svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milana, Milý nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milana, Milík, Milo... Případně Milana, Milík, Milovan, Cedric a Milíč.
1: Milánkové.
0: Milana, Milík, Milovan, Cedric a Milíč.
1: Milánkové.
0: Je to Milík, Milovan, Cedric a Milíč.
1: Milánkové.
0: Milovan, Cedric a Milíč.
1: Milánkové.
0: Je to Cedric a Milíč.
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Milíč.
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až budeme...
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až budeme mít dítě, tak ho...
1: Milánkové.
0: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až budeme mít dítě, tak ho určitě pomene. Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká,
0: nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že
0: chtěla tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milanky,
0: až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milana.
0: Až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím
0: tak ho určitě pomene Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
0: A dokonce Milan.
1: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan.
1: Manžela Milana, ale zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super.
1: Ale zatím ho nemá.
0: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtřiny. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Nejlepší je to naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. Oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, jinak používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Každopádně.

Tak. No nic, jinak, co se týče narozeninovců... Tak. No nic, jinak, co se týče narozeninovců... Dneska... Tak. No nic, jinak, co se týče narozeninovců... Dneska slaví narozeninovců... Dneska slaví krásný, kulatý, šedesátiny... Novců... Dneska slaví krásný, kulatý, šedesátiny... Dneska slaví krásný, kulatý, šedesátiny. Český zpěvák. Dneska slaví krásný, kulatý, šedesátiny. Český zpěvák a textař. Krásný, kulatý, šedesátiny. Český zpěvák a textař. Kulatý, šedesátiny. Český zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, šedesátiny. Český zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s Parky. Český zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s Partičkou. Zpěvák a textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s Partičkou. Textař. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s Partičkou. Tři sestry. Je tady tři. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s Partičkou. Tři sestry. Je tady tři. Samozřejmě spojený s Partičkou. Tři sestry. Je tady tři. Spojený s Partičkou. Tři sestry. Je tady tři. Tři sestry.

No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista. No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel. 4 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhle tím songem. Tak multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhle instrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhle tím songem, protože Live and Let Die ex-Beatle, který je spojený s tímhle tím songem, protože Live and Let Die je původně, který je spojený s tímhle tím songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle. Spojený s tímhle tím songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle. Protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. No more, song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. No more, ex-Beatle Paul McCartney. No more, McCartney.

0: Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
1: Jedna žena mu zemřela.
0: Zrovna Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
1: Jedna žena mu zemřela.
0: Zrovna se zadávila, že to určitě stane.
1: Jedna žena mu zemřela.
0: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no.
1: Jedna žena mu zemřela. Jedna žena mu zemřela.
0: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no.
1: Jedna žena mu zemřela, z druhou se rozvedla. Jedna žena mu zemřela.
0: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no.
1: Jedna žena mu zemřela, z druhou se rozvedla, takže to určitě dělá.
0: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no.
1: Jedna žena mu zemřela, z druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde.
0: Se zadávila mysli s jogurtem, no.
1: Jedna žena mu zemřela, z druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli mu zemřela, z druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry. Se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry. Takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry.
2: Trenýrkar.
1: Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Kerry.
2: Trenýrkar na
1: tečka, dáme si Europe a Kerry.
2: Trenýrkar na tečka CZ.
1: Europe a Kerry.
2: Trenýrkar na tečka CZ.
3: Hej ty.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky?
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky, boxer.cz. Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba. Hej ty, ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna te kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna .cz, napiš kód rádio 30%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30 trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes obě kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: No s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
4: Slibuju, že nebudu pít.
3: Zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg. Nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové. Ty, to je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na
5: třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg. Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů. Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzikové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto.
6: Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Celé léto po celé republice.
6: Danlanda.
5: Harley.
6: Vypsaná v
5: republice.
6: Danlanda.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa. Danlanda.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozvky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partner.
6: 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a
6: června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle. Hrady.cz.
5: Hlavní partner.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Death.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám.
0: Jo, rockový kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě.
0: Kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě.
0: Kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anna... Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby... nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla... svoje Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví. Lift Me Up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví. Čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví. Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej.
1: Využila, aby se zvedla a šla.

0: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: .cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hry.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
0: A Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem
1: festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem.
1: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem
2: festivalu. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná.
2: z.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM kart. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile do Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu
0: Mobile, dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji,
0: dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu
0: 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřové. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,99,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,99,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. Po 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete dět
3: za 12,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete dětské
3: kolo? To se vyplatí.
2: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Vyplatí.
2: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy a dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy. Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy jste se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy Sportu půjčujeme hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně
2: a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových
2: mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď
4: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: happysport.cz.
5: Dobrý den, jmenuji
2: se... ...ale jen do konce června.
0: happysport.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zik...
2: ...června.
0: happysport.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do...
0: ...happysport.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund

Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Derenovi. Přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Derenovi Dizzy Reed. Nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Derenovi Dizzy Reedovi, který. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Derenovi Dizzy Reedovi, který. Posíláme taky americkému klávesákovi Derenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let. A skýmu klávesákovi Derenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Derenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. A je spojený s Guns N' Roses. Spojený s Guns N' Roses. Roses.

0: Chápeš to, 84 už moje. Chápeš to, 84. Chápeš to, 84 už moje polovy. A to ještě furt Chápeš to, 84 už moje polovy. A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Chápeš to, 84 už moje polovy. A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Úžas to, 84 už moje polovy. A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. No tak, že už moje polovy. A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. No tak, a to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday to...
0: Koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday.
1: No.
0: Úžasný. No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: No tak, je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: To tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal...
2: Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby...
2: Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 80...
2: Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
2: Já
0: doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi...
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby... dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo, dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo, no to jsem určitě... Pětku.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo, no to se určitě povede.
1: Že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo, no to se určitě povede.
1: Nabít duet.
0: Jo, no to se určitě povede.
1: I Zuzka se tváří, že...
0: Jo, no to se určitě povede.
1: I Zuzka se tváří, že se to určitě stane.
0: Jo, no to se určitě povede.
1: I Zuzka se tváří, že se to určitě
0: povede.

0: a zvu vás do největšího světa
1: Z.
0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu jmenuji se Petr Zikmund.

0: starosti budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herpátku na Rock Rádiu. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
1: Rock Radio.
0: /kariéra.

No a 84 let slaví... No a 84 let slaví britský zpěvák... No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrument...

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rok. Radia.cz.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

0: Minutu po půl... Minutu po půl sedmí na rok... Minutu po půl sedmí na rok rádiu Europe a jich... Minutu po půl sedmí na rok rádiu Europe... Minutu po půl sedmí na rok rádiu Europe a jich Kerry, no tak co? Minutu po půl sedmí na rok rádiu Europe a jich Kerry, no tak co? Jste tam, jste po půl sedmí na rok rádiu Europe a jich Kerry, no tak co? Jste tam, vstáváte s ní na rok rádiu Europe a jich Kerry, no tak co? Jste tam, vstáváte s námi, tam vstáváte s námi, přátelé, posloucháte, co? Parto, jste tam někde? S námi, přátelé, posloucháte, co? Parto, jste tam někde? Zuzka už je tady, má pro vás, posloucháte, co? Parto, jste tam někde? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Co? Parto, jste tam někde? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady tam někde? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Tady má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj. Další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma.
0: Přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma. Prostávejte.
0: Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma. Prostávejte.
0: Reaguj.
1: To je s váma. Prostávejte.
2: Poctivej ček.
1: To je s váma. Prostávejte.
2: Poctivej.
1: To je s váma, prostávejte.
2: Poctivej český festák nonstop.
1: To je s váma, prostávejte.
2: Poctivej český festák nonstop.
1: Stávejte.
2: Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Tak nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage Job, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší roky, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav toho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Výjáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Each. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Do stage v dabu. Rock Radio, co se děje? Dabu. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé.
2: Rock Radio, co se děje?

0: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé.
1: Rock Radio, co se děje?
0: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením...
1: Co se děje?
0: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením... Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránky. Sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránky. Jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právní funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka Slipanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomka kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury, Cmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí tak Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kon. Do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyšší Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memo složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu. Ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho Írán.
2: Teraz už Scotty to rozjela, to byl fičák, to byl úplně skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla. Zase nic?
0: Co?
2: Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafé.
0: No.
2: Zase nic?
0: Co?
2: Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafé, má trochu energii, nebo co? Zase nic?
0: Co?
2: Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafé, má trochu energii, nebo co? Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafé, má trochu energii, nebo co? Tak jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafé, má trochu energii, nebo co? Tak si dáme limetal a mejdej. Si dal druhý kafé, má trochu energii, nebo co? Tak si dáme limetal a mejdej, no. Má trochu energii, nebo co? Tak si dáme limetal a mejdej, no. Nebo co? Tak si dáme limetal a mejdej, no. Tak si dáme limetal a mejdej, no. Tak si dáme limetal a mejdej, no. Metal a mejdej, no.

0: minut.
1: Můžu se taky dát díky.
0: Jasně. Je 6 hodin a 37 minut a...
1: Můžu se taky dát díky.
0: Jasně. Je 6 hodin a 37 minut a...
1: Díky.
0: Jasně. Je 6 hodin a 37 minut a my máme čtvrtý... Je 6 hodin a 37 minut a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. 6 hodin a 37 minut a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. 7 minut a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu 1 minut a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. A my máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že my máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneskovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler, my dneska v té energii.
1: Ano.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme před nějakým časem neřekli. Že skončila na operaci. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělého spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá se z toho umělého spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo umělýho spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to probudila.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: A je v pořádku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Pátku.
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře. Tak...
0: No, vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojďte.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti. Takže budeme se dopadla, že po delším spánku teda umělým se

0: se probudila, takže budeme držet palce. Po delším spánku, teda umělým se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spolu.
0: Teda umělým se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme
0: se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka.
0: Udělá, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a
0: dal. Takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a
0: dal.
1: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Zdravíčka a dalších let do spokojeného života.
0: Tak jsme byli jak takový.
1: A dalších let do spokojeného života.
0: Tak jsme byli jak takový ten, pamatujete si?
1: Já jsem do spokojeného života.
0: Tak jsme byli jak takový ten, pamatujete si?
1: Já jsem Saskia života.
0: Tak jsme byli jak takový ten, pamatujete si?
1: Já jsem Saskia Burašová.
0: No, klub dříve na. Tak jsme byli jak takový ten, pamatujete si?
1: Já jsem Saskia Burašová.
0: No, klub dříve na, nebo kap. Tak jsme byli jak takový ten, pamatujete si?
1: Já jsem Saskia Burašová.
0: No, klub dříve na, takový ten, pamatujete si?
1: Já jsem Saskia Burašová.
0: No, klub dříve na, nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo.
1: Já jsem Saskia Burašová.
0: No, klub dříve na, nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Bylo to na.
1: Saskia Burašová.
0: No, klub dříve na, nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Bylo to na český tele. No, klub dříve na, nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize. Dříve na, nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 8. Kavárnička dříve narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+. Narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+. Bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+.
1: No to je přesně naše cílovka.
0: Český televize, bylo to pro důchodce 80+.
1: No to je přesně naše cílovka.
0: Důchodce 80+.
1: No to je přesně naše cílovka.
0: Plus.
1: No to je přesně naše cílovka. Přesně naše cílovka.
2: Za chvíli. Za chvíli. Za chvíli. Další muzika, kterou jsem zapomněl. Nebo všechno. Za chvíli, další muzika, kterou jsem zapomněl. Za chvíli, další muzika, kterou jsem zapomněl. Za chvíli, další muzika, kterou jsem zapomněl.
3: Já myslí.
2: Další muzika, kterou jsem zapomněl.
3: Já myslí, Nirvánu.
2: Co to je? Muzika, kterou jsem zapomněl.
3: Já myslí, Nirvánu.
2: Co to je?
3: Větku,
2: kterou jsem zapomněl.
3: Já myslí, Nirvánu.
2: Co to je?
3: Jedku, to je takový ty.
2: No.
3: Já myslí, Nirvánu.
2: Co to je?
3: Jedku, to je takový ty pan, co umřel.
2: Kam se to.
3: Nirvánu.
2: Co to je?
3: Jedku, to je takový ty pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No.
2: Co to je?
3: Jedku, to je takový ty pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No.
2: To je?
3: Jedku, to je takový ty pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No. Nevím. U to je takový ty pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No. Nevím. Co umřel?
2: Kam se to strká?
3: No, nevím.
4: Za 3. Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nasy za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nasy. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, a v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akcept dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do jedlevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned dnes.
4: Pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
4: Zítra platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
4: Zítra ušetří 30. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.

0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco napíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit.
0: To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat,
0: co navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více klidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba
2: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
2: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
2: druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazekové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23.50 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako skalka
3: za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako skalka
3: 10 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináš.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus
2: Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům. Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX5 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500. Nyní navíc dostanete třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrté pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma výplně Dekfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. švíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně z 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
5: Mami, tati,
4: stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
5: Mami, tati, víte kam?
4: Více na Dek.cz.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Na Dek.cz.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Zet.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby.
5: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
6: Do

0: tak nevím. Tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo... Tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo Limetal a jejich Mayday.
1: Já bych chtěl říct, že si myslím, že tady uklízečka nasypala Honzovi něco do kafe, ale nebudeme to komentovat.
0: Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty, jak dávají víš ty bombonky do pisoáru.
1: Jo, je to znát. Můžu se taky...
0: Je 6 hodin a 37.
1: Můžu se taky rád...
0: Je 6 hodin a 37.

0: chleby. Tam můžeme krmit daňky. Víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty na výlet. Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co bude jako v safari? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu.
0: Palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu.
0: Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
0: Jdeme. Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy.
0: Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám. Vytáhni jendu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám. Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já výtahy jedna.
3: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím.
3: Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni
2: jendu. Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No, výtahy jedna, ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, jedna, ty uměj šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna, šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
3: Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
2: No, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty se.
4: My už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš
4: jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně,
5: dělám výtahy nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně,
5: dělám výtahy. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna.
5: Český.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně,
5: dělám výtahy jedna.
7: Český výrobce výtahů
6: ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna.
5: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce
5: i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za
5: stávajících. Výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
5: Výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
5: Výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day.
5: CZ.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde

0: si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes k nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás auto
0: dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás auto
0: PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vidíš to?
1: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
1: OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce
1: pohorých.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Ptáci zpívají slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balon.
3: Zpívají slunce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping,
3: driftce pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, raft, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flybalonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve swing, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetný rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
2: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný,
2: který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
2: užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nebo zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovské.
2: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou.
5: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za.
5: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete ni.
5: Tak zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků s nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší
2: nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
2: Nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. CZ.

Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: musíte vy.
1: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
0: Mám, mám plnou pusu, tak musíte vy.
1: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
0: Mám pokutu.
1: Zuzko, řekni něco.
0: Musíte vy.
1: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
0: Mám pokutu.
1: Zuzko, řekni něco. Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
0: Mám pokutu.
1: Zuzko, řekni něco.
2: Švýcarská pošta.
1: Uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
0: Mám pokutu.
1: Zuzko, řekni něco.
2: Švýcarská pošta.
1: Vysílání, dostaneš vyhazov.
0: Mám pokutu.
1: Zuzko, řekni něco.
2: Švýcarská pošta.
1: Vyhazov. Mám pokutu. Zuzko, řekni něco.
2: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance.
1: Zuzko, řekni něco.
2: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42. Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby. Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala balíky zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala balíky letech služby za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zby. Za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy. Až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy. Bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
1: Chudák.
2: Jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
1: Chudák, on se snažil ještě dostal vyhazov,
2: on se snažil, ale oni mu řekli, hele, tohle není časově. Takže nazdar.
1: Ještě bych z nich vytřískala na důchod.

0: Proto jako, práci v práci získala
1: jako
0: na důchod.
1: Jakože pro dobrotu na žebrotu, no.
0: Proto jako, práci v
1: chodu. Pro dobrotu na žebrotu, no.
0: Proto jako, práci v práci nedělejte nic
1: na žebrotu, no.
0: Proto jako, práci v práci nedělejte nic navíc, bych chtěla říct. Proto jako, práci v práci nedělejte nic navíc, bych chtěla říct. Zrovna jsem kilovej kýbl s vodou varal.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chodu s vodou varal.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chodbě došla voda, varal.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chodbě došla voda.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chodbě došla voda.
2: Jo tak...
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chodbě došla voda.
2: Jo takhle, já
0: no
2: myslel jako, že...
0: No zatímco ty jsi tady.
2: Kam?
0: No na chodbě došla voda.
2: Jo takhle, já
0: no
2: myslel
0: zatím,
2: jako, že...
0: No zatímco ty jsi tady žral, no zatímco jako, že... ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct. Ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
2: To jsi fakt...
0: Tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
2: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
0: jsem
2: že jsi...
0: Jsem nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
2: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
0: jsem
2: že jsi...
0: barel s vodou, bych ti chtěla říct.
2: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
0: jsem
2: že jsi nesla nějaký kýbl s vodou.
0: Ne, bych ti chtěla říct.
2: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
0: jsem
2: že jsi nesla nějaký kýbl s vodou.
0: Ne,
2: to jsi fakt hodná, já jsem čekal,
0: jsem
2: že jsi nesla nějaký kýbl s vodou.
0: Ne, barel.
2: Že jsi fakt hodná, já jsem čekal,
0: jsem
2: že jsi nesla nějaký kýbl s vodou.
0: Ne, barel.
2: Že jsi třeba nastražil, čekal, že jsi nesla nějaký kýbl s vodou.
0: Ne, barel.
2: Že jsi třeba nastražila někde, aby ho někdo nesla nějaký kýbl s vodou.
0: Ne, barel.
2: Že jsi třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil vodou.
0: Ne, barel.
2: Že jsi třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
0: Ne. Barel.
2: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
0: Ne.
2: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
0: Ne. Naopak.
2: Nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
0: Ne. Naopak.
2: No tak chudák někdo rozlil, že jo?
0: Ne. Naopak.
2: No tak rozlil, že jo?
0: Ne. Naopak.
2: No tak chudák rozlil, že jo?
0: Ne. Naopak.
2: No tak chudák pán teda, jako mně se moc nelíbí.
0: Ne. Naopak.
2: No tak chudák pán teda, jako mně se moc. No tak chudák pán teda, jako mně se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje. No tak chudák pán teda, jako mně se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že chudák pán teda, jako mně se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporací. Jako, mně se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních. Se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost. Poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost a chybí s láskou.
1: A za svoje tam, peníze.
2: A za svoje peníze, no. Že se tam ztrácí to.
1: A
2: za svoje peníze, no. Že se tam ztrácí
1: peníze.
2: A za svoje peníze, no. Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný.
2: Za svoje peníze, no. Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
2: Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
2: Tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
2: Každopádně děkujeme. Lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
1: Je to smutný příběh.
2: Každopádně děkujeme.
0: Se ztratila dávno.
2: Mrzí.
1: Je to smutný příběh.
2: Každopádně děkujeme.
0: Se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto mám radši zvířat.
2: Každopádně děkujeme.
0: Se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto mám radši ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto mám radši zvířata.
2: Ano.

0: rádio. Co se nevezme... Rock rádio. Co se... Rock rádio. Co se nevešlo do zpráv. Rock rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: No.
0: Rock rádio. Co se nevešlo do zpráv. Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
2: Já mám plnou pusu, tak
0: práv.
2: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
3: A proč žereš uprostřed vysílání do se...
2: Já mám plnou pusu, tak...

0: Mončiči.
1: Každá zápasy mňa tu môže poďať si, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
1: Mňa tu môže poďať si, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
1: Mončiči. V našich čas ver, poďať si, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
1: Mončiči. V našich čas veru, toto robím, pane, nakričím.
0: Mončiči.
1: Mončiči. V našich čas veru, toto robím, na tvoj hnilý kukni, nenakričím.
0: Mončiči.
1: Mončiči. V našich čas veru, toto robím, na tvoj hnilý.

0: v léte ochladit a nemyslíme na Nuka do kakaového domku. Ochladit a nemyslíme na Nuka do kakaového domku. Do kakaového domku.
1: Víte, co povýší každý letník? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Alben na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steak. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steak. Stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpal Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Je.
1: Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jen do konce.
1: Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jen do konce června zakoupíte permanent.
1: Protože je středa. Albert.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku.
1: Albert.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Manky Business Richard Miller vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Manky Business Richard Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Manky Business Richard Miller 800 korun. Horkýže slíže Manky Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristo. Horkýže slíže Manky Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristo. Horkýže Manky Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. záčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstěte na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Tatárské
2: vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt
2: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákup.
2: Platí jen do konce června.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším Tatárt.
2: Konce června.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším Tatárt.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším Tatárt nákupy.
3: Nákupy.
4: Slyším Tatárt nákupy.
3: Ano, Tatárt.
4: Slyším Tatárt nákupy.
3: Ano, Tatárt nákupy.
4: Slyším Tatárt nákupy.
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou
4: exkluzivních slev. Nákupy.
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už
4: Kupy?
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Už nemusíte čekat.
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
3: Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Už nemusíte čekat na lepší
3: exkluzivních slev.
5: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní. Velké spotřebiče AEG nyní.

0: Pretenders, Pretenders, Ilston. Pretenders, Ilston by you na Rock Radio 2. Pretenders, Ilston by you na Rock Radio 2 minuty před. Pretenders, Ilston by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou budu. Pretenders, Ilston by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou budu. Ilston by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou budu při tobě u tebe. By you na Rock Radio 2 minuty před sedmou budu při tobě u tebe. Na tobě stát.
1: Já budu
0: 2 minuty před sedmou budu při tobě u tebe na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě.
0: Sedmou budu při tobě u tebe na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát u šlíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mě se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mě se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne.
0: Ne.
1: Mě se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty z toho. Se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme ty. Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle.
1: Ježíši. A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle krásně.
1: Ta ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi.
1: Než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu. My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu. Teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načal, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načal, mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej. Minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste... Jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tenhle...
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tenhle...
1: Lžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tenhle ta písnička pro vás byla... Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tenhle ta písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba... Taky načatý a tenhle ta písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metaliku. Tenhle ta písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom. Byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme. Vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka do kakaovýho. Vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka do kakaovýho domku. Jak se

0: spotřebiče AEG, nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: AEG, nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospeciál.
0: Jíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista. Datart, opravdový elektrospecialista. Elektrospecialista.
3: Potisk, fotalárky, ratatarararata, potisk, dárky, byla byl, ratatarararata, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, co? Tarararata, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, ta potisk, dárky, byla byl, potisk, dárky, byla byl, CZ. I potisk dárky byla byl, CZ.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na vždycky a u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží a u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jak jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál C. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
5: Co se tady děje?
4: Brána k bezpečí. AU portál CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: AU portál CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: AU portál CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Bývaj.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Bývaj dýte.
6: Co se chystá?
7: Bývaj dýte days.
6: Ta.
7: Bývaj dýte days. Test. Bývaj dýte days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blaze. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší mobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojít battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, super hybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super

0: superúsporných technologií. Cenu spalováku. BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. BYD.com.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: arcibiskupské řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurišem. Například upozornil server Seznam zprávy,
1: Oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehled.

0: Polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severových přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem vyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě 20 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25 na 30 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25 na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Východě a východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří.
0: 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava.
0: Pozor si.
1: Rock Radio doprava.
0: Pozor.
1: Rock Radio doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouzu.
1: Rock Radio doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouzu pouze v Praze.
1: Radio doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouzu pouze v Praze na Štěrboholské.
1: Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouzu pouze v Praze na Štěrboholské. Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou. Teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu. Pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. Na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. Hlášenou nehodu 4 osobáků.
1: Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky, mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Stavíte. Roka. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Zuzka je...
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Zuzka je napřed, spěchá.
4: Tak ať je Zuzka...
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Zuzka je napřed.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké
0: radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme my.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po sedmé, jsou tu.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Expert na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupa.

0: Spicha.
1: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky vám.
2: Čumáci.
0: Zuzka je napřed. Spicha.
1: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky.
0: Zuzka je napřed. Spicha.
1: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky vám řej Honza.
0: Zuzka je napřed. Spicha.
1: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky vám řej Honza.
0: Spicha.
1: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky vám řej Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 4 minuty po 7. Tak ať je Zuzka napřed a vy taky vám řej Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 4 minuty. Je Zuzka napřed a vy taky vám řej Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 4 minuty po 7. Řej Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek 18. Dneska ve čtvrtek 18. Jo. 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme... Jo. 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat dal... 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi. Za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
0: Ano, a Honza vypil WC.
1: A půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
0: Ano, a Honza vypil WC bloček.
1: Dávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
0: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu
1: klimatizaci Senkor Wi-Fi.
0: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže
1: Senkor Wi-Fi.
0: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete zavypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš messenger. Spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš messenger. Facebook, Instagram, připište. Máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš messenger. Facebook, Instagram, připište tele. Co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš messenger. Facebook, Instagram, připište telefonní číslo. Pádně si o ní můžete psát na náš messenger. Facebook, Instagram, připište telefonní číslo. Můžete psát na náš messenger. Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
1: No a teď už máme před
0: messenger. Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
1: No a teď už máme před sebou dvě věci.
0: Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
1: No a teď už máme před sebou dvě věci.
0: Instagram, připište telefonní číslo.
1: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar.
0: Telefonní číslo.
1: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití sa. No a teď už máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití sava. Máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Metallica, Whiskey in the Jar a pití sava. Jedno budete dělat vy, jedno já.
3: Rock Radio. Rock Radio.

0: Lou. Lou van Hagen, Hagen. Lou van Hagen, Hagen Baden, Aprusha. Lou van Hagen, Hagen Baden, Aprusha, který je u. Lou van Hagen, Hagen Baden, Aprusha, který je uchyl 7 hodin a 3 gen, Hagen Baden, Aprusha, který je uchyl 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Baden Aprusha, který je uchyl 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Aprusha, který je uchyl 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dne, který je uchyl 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak. Proto tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak. Protože dneska opět nebyl dneska jen tak. Protože dneska opět dneska jen tak. Protože dneska 18. června jen tak. Protože dneska 18. června jen tak. Protože dneska 18. června pan. Protože dneska 18. června pan inženýr František Moravec. Dneska 18. června pan inženýr František Moravec neboli Lou van Hagen. 18. června pan inženýr František Moravec neboli Lou van Hagen slaví června. Pan inženýr František Moravec neboli Lou van Hagen slaví. Pan inženýr František Moravec neboli Lou van Hagen slaví krásných kul. Inženýr František Moravec neboli Lou van Hagen slaví krásných kulatých šedek. Moravec neboli Lou van Hagen slaví krásných kulatých 60 let. Neboli Lou van Hagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho
0: Hagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym
0: slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl
0: kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších
0: 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená. Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená Lou. Pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená Lou Reed. Vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen. O tehdejších idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano.
1: Idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek
1: to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je
1: Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je geniální.
1: Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je geniální textař. Já miluji. Ano. A fanánek je geniální textař. Já miluji jeho texty, který geniální textař. Já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro tři geniální textař. Já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro tři sestry, ale je já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro tři sestry, ale je pro spoustu jiných lidí, ať který ku podivu nepsal jenom pro tři sestry, ale je pro spoustu jiných lidí, ať to byl třeba Karel. Ku podivu nepsal jenom pro tři sestry, ale je pro spoustu jiných lidí, ať to byl třeba pro tři sestry, ale je pro spoustu jiných lidí, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba je pro spoustu jiných lidí, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr jiných lidí, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá mi.
0: A Karel Gott, nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu.
0: Nebo třeba těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké
0: po. Těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu
0: textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano, ano, ano.
1: Lucka Bílá.

0: Michal David, on má opravdu široké portfolio.
1: Ano, ano, ano.
0: Dělá Michal David, on má opravdu široké portfolio.
1: Ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příběhy.
0: On má opravdu široké portfolio.
1: Ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody.
0: Široké portfolio.
1: Ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá. Ano, ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se. Ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou. Různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou. Nožní protézou. Příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou. Nožní protézou. Já jsem tady se dožívá se svojí, že jo, protézou. Nožní protézou. Já jsem tady se dočet svojí, že jo, protézou. Nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že jsem nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak čet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho tam nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si ji na chvíli sundal v tom taxiku. Z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si ji na chvíli sundal v tom taxiku. A pak večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si ji na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku, že ho ta noha trošku tlačila, tak si ji na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak trošku tlačila, tak si ji na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak na chvíli sundal v tom taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu taxiku. A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá. Takže... A pak když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá. Takže sebou plácnul na chodník. Z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá. Takže sebou plácnul na chodník. A tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá. Takže sebou plácnul na chodník. A vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá. Takže sebou plácnul na chodník. A taxikář si myslel, že tu nohu nemá. Takže sebou plácnul na chodník. A taxikář si myslel, že sebou plácnul na chodník. A taxikář si myslel, že tohle je jako chodník. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se. A taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze Opelce domů, takže zavřela vody. Si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze Opelce domů, takže zavřela vody, že jo. Myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze Opelce domů, takže zavřela vody, že jo.
0: S tou nohou.
1: S tou tak jako běžný, co se jako děje, když veze Opelce domů, takže zavřela vody, že jo.
0: S tou nohou.
1: A ní, co se jako děje, když veze Opelce domů, takže zavřela vody, že jo.
0: S tou nohou.
1: A Fanánek zavřela vody, že jo.
0: S tou nohou.
1: A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka.
0: S tou nohou.
1: A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nohou. A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou. A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou. Musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést. Obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést.
0: Tak to je moc hezký. Tak já normálně lidi
1: mohli přivést.
0: Tak to je moc hezký. Tak já normálně lidi zapomínají v
1: přivést.
0: Tak to je moc hezký. Tak já normálně lidi zapomínají v taxíku třeba. Tak to je moc hezký. Tak já normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku. Tak to je moc hezký. Tak já normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a taký. Tak já normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek. Já normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu. Lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
1: Máš
0: v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
1: Máš s ním
0: kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
1: Máš s ním nějaký hezký zážitek?
0: Tak Fanánek tam zapomněl nohu.

0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali?
1: Poměl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali určitě? Máš s ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali určitě?
1: My jste se potkali loni na Magmafestu.
0: S ním nějaký hezký zážitek, vy jste se potkali určitě?
1: My jste se potkali loni na Magmafestu.
0: Hezký zážitek, vy jste se potkali určitě?
1: My jste se potkali loni na Magmafestu a byl moc milý, příjemný pán,
0: Tak vy jste se potkali určitě?
1: My jste se potkali loni na Magmafestu a byl moc milý, příjemný pán, My jste se potkali loni na Magmafestu a byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejný zkušenosti.
1: Na Magmafestu a byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejný zkušenosti jako
1: a byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejný zkušenosti.
1: Příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejný zkušenosti jako my.
1: Jako vy. Pokecali jsme.
0: Takže máš stejný zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl
1: jsme.
0: Takže máš stejný zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to máš stejný zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velký jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán. My.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme.
0: Rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme přemu všech.
0: Milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme přemu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, těžký chlapec. Ano, takže ozdravíme přemu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ještě dlouho na týdle. Takže ozdravíme přemu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ještě dlouho na týdle hudební. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka.
1: Hlavně hodně zdravíčka, ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu.
1: Hlavně hodně zdravíčka, ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu.
1: Ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme
1: vodle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big. A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Mr. Big, to be with you. Hold on, little girl. To be with you.

rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: slaví se mezi 12. června a slaví se Mezinárodní den paniky a slaví se Mezinárodní den paniky a slaví se Mezinárodní den paniky.
1: Tak to já...
0: Slaví se Mezinárodní den paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho minimálně.
0: Mezinárodní den paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou.
0: Den paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou.
0: Paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda. Tak to já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat.
1: Každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak
1: minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládnou.
1: Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládá.
1: Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat. Jak zrovna zvládáš, jakože
1: došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, on se chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Zrovna zvládáš, jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten
0: všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže...
0: Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole.
0: Umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže...
0: Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. Ne, já docela nepropadám, pan byl dole, takže dobrý. Ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích? Ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když... Ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli... Já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma buginama, tak tam jsem... Nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma buginama, tak tam jsem teda velmi... Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma buginama, tak tam jsem teda velmi propadala panice. Jako když jsme teď jeli těma buginama, tak tam jsem teda velmi propadala panice. To jsem myslela, že nedožijeme zítřka. Jeli těma buginama, tak tam jsem teda velmi propadala panice. To jsem myslela, že nedožijeme zítřejší odpoledne. Buginama, tak tam jsem teda velmi propadala panice. To jsem myslela, že nedožijeme zítřejší odpoledne. Naštěstí jsem teda velmi propadala panice. To jsem myslela, že nedožijeme zítřejší odpoledne. Naštěstí to dopadlo dobře. Propadala panice. To jsem myslela, že nedožijeme zítřejší odpoledne. Naštěstí to dopadlo dobře všechno. To jsem myslela, že nedožijeme zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Že nedožijeme zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak 12 tam. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak 12 tam.
0: Který chlapec?
1: Ten, který nás vezl.
0: Aha.
1: Chlapec vypadal, že mu tak 12 tam.
0: Který chlapec?
1: Ten, který nás vezl.
0: Aha.
1: No, tomu... tak 12 tam.
0: Který chlapec?
1: Ten, který nás vezl.
0: Aha.
1: No.
0: To musíš posluchačům říct, tam ten, který chlapec.
1: Ten, který nás vezl.
0: Aha.
1: No.
0: To musíš posluchačům říct, já to vybalil, oni ne.
1: Jo, ten, který nás vezl.
0: Aha.
1: No.
0: To musíš posluchačům říct, já to vybalil, oni ne.
1: Jo, aha, dobře, tak pardon. Vezl.
0: Aha.
1: No.
0: To musíš posluchačům říct, já to vybalil, oni ne.
1: Jo, aha, dobře, tak pardon, pánové, Ada.
0: No. To musíš posluchačům říct, já to vybalil, oni ne.
1: Jo, aha, dobře, tak pardon, pánové.
0: Posluchačům říct, já to vybalil, oni ne.
1: Jo, aha, dobře, tak pardon, pánové a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako...
0: Já to vybalil, oni ne.
1: Jo, aha, dobře, tak pardon, pánové a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj... Jo, aha, dobře, tak pardon, pánové a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn. Takže to jsem si... Pánové a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn. Takže to jsem si... A dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba... jako můj syn, takže to jsem si říkala, pane bože, chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn, takže to jsem si říkala, pane bože, ten má odježdíno to, ale on říkal zhruba jako můj syn, takže to jsem si říkala, pane bože, ten má odježdíno to, ale on říkal, že jako můj syn, takže to jsem si říkala, pane bože, ten má odježdíno to, ale on říkal, že závodí a nakonec teda, takže to jsem si říkala, pane bože, ten má odježdíno to, ale on říkal, že závodí a nakonec teda projevil, říkala, pane bože, ten má odježdíno to, ale on říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené, znal odježdíno to, ale on říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené znalosti za volantem. On říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené znalosti za volantem, což závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené

0: znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale teda projevil velmi zkušené znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale i tak jsem se bála o život. Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala: "Jeďte s námi." Jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. Nemám rodinu. Říkám, aha, tak jsme...
1: Já nemám rodinu.
0: Říkám, aha, tak jsme...
1: Rodinu.
0: Říkám, aha, tak jsme... Perčicích.
2: Takže my samozřejmě.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem.
2: Bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem.
2: Z.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.cz. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Dřív než začnou prázdniny.
3: Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Dřív než začnou prázdniny.
3: Produktu. Více na technikplast.com.
4: Dřív než začnou prázdniny, než
3: více na technikplast.com.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
3: technikplast.com.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
3: Com.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. No. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Pneš. Do Brna se vrátí MotoGP.

0: ハマラン。Amaranth a Drop Dead Cynical. Amaranth a Drop Dead Cynical. Amaranth a Drop Dead Cynical. Upadnout mrtvej a cynický v... Amaranth a Drop Dead Cynical. Upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to... 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala vstala a posadila minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala vstala a posadila. Jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala vstala a posadila se a funguje. Byl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno. Anabel dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června a slaví se... Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června a slaví se... Je čtvrtek, máme 18. června a slaví se... Máme 18. června a...

0: Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 vrátí MotoGP. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan.
2: La Tropical Party na terase Smíchov.
1: Více na www.latropicalparty.com.
2: Tropical.cz.

0: Náhradní díly pro...
1: Vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry
1: pěk.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.
1: Z.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.

0: Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl mu za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný
0: 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný
0: Lidl jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů
0: další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia.
0: Lidl to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon
0: to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesly. Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má šutovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy sklad obytných vozů Francia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna Kia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna Servis. Trvel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna Servis. Více na www.pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna Servis. Více na www.praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna Servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když
1: vozy skladem půjčovna Servis. Více na www.toptrade.cz. Půjčovna Servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert
1: Servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazíte
1: na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy.
1: Trade.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Kedejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Kilo za 7. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsy bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů a 9,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 200 kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun Albert 44 kusů s apkou za 269 korun Albert dle 4 kusů s apkou za 269 korun Albert dle srovnání s apkou za 269 korun Albert dle srovnání k 10.6. za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. 69 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. Dle srovnání k 10.6.
3: Rock Radio.
2: Ani k 10.6.
3: Rock Radio.
2: 10.6.

nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz Rok DABu i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz Rok Radio. Radia.cz Rok Radio.cz

0: Ček a Marilyn Manson na Rock Rádiu minutu po půl osmí.
1: A naše personální ježíška Zuzanka má další zprávy.
0: Rock Rádiu minutu po půl osmí.
1: A naše personální ježíška Zuzanka má další zprávy.
2: Aleluja.
0: Po půl osmí.
1: A naše personální ježíška Zuzanka má další zprávy.
2: Aleluja.
1: Ježíška Zuzanka má další zprávy.
2: Aleluja.
3: Tak hoši, rozcvičit.
1: Další zprávy.
2: Aleluja.
3: Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici.
2: Aleluja.
3: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, pracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a za... Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. A zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. S ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní, jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. I body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli ty i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda k jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. V obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si smůj. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na rok rádiu. Slušnej výkop, každý den na rok rádiu. Každý den na Rock Rádiu.
4: Když skončí asfalt,
3: každý den na Rock Rádiu.
4: Když skončí asfalt, hra za
3: Rock Rádiu.
4: Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřišť. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je... Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět.
3: Rock Rádio.
4: Celý svět.
3: Rock Rádio. Co se děje? Rock Rádio. Co se děje? Rock Rádio. Co se děje?
5: Hezké.
3: Rock Rádio. Co se děje?
5: Hezké ráno je půl.
3: Rock Rádio. Co se děje?
5: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké
3: rádio, co se děje.
5: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu
3: se děje.
5: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.

Zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce. Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová. Je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová. Zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostadní, právnička kanceláře ombudsmana, nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy ombudsmana, nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury, nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu.

0: 25 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a pohybovat mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme 25 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů. Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň, na 15. kilometru se... Brava. Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň, na 15. Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň, na 15. kilometru se srazil nákladák. Opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň, na 15. kilometru se srazil nákladák. Z osměru na Plzeň, na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem a na D4 se bouralo. Na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem a na D4 se kilometru se srazil nákladák s osobákem a na D4 se bouralo. Ve srazil nákladák s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55. a půl. Tak s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55. a půl. A na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55. a půl kilometru. D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55. a půl kilometru. Bouralo ve směru na Prahu na 55. a půl kilometru. Na Prahu na 55. a půl kilometru. 50,5 kilometru.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz.

0: Personální Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu po půl osmí.
1: A naše
0: personální Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu po půl osmí.
1: A naše personální

Rock Radio. Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas. Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dá. Zuzko, díky, po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Zuzko, díky, po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor, po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein, po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein, čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein, nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein. Doktor Stein.

0: Halloweeni a doktor... Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 30. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38. Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeboval, Anabel, aby si v rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeboval, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat. Hodin a 38 minut. Já bych potřeboval, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat. 38 minut. Já bych potřeboval, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat. 8 minut. Já bych potřeboval, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat.
1: Já už jdu.
0: Já bych potřeboval, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat.
1: Já už jdu.
0: Aby si vstala a šla něco říkat.
1: Já už jdu.
0: Prosím tě, děkuju.
1: Já už jdu.
0: Prosím tě, děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
2: No.
0: Prosím tě, děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
2: No.
0: Prosím tě, děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
2: No.
0: Schválně. Prosím tě, děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
2: No.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku. Prosím tě, děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
2: No.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
2: Ano.
0: Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
2: No.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
2: Ano.
0: Co pustit?
2: No.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
2: Ano.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
2: Ano.
0: Jestli znáš tuhle tu muziku.
2: Ano.
0: Znáš tuhle tu muziku.
2: Ano. Samozřejmě.
0: Co to je?
2: Ano. Samozřejmě. Samozřejmě.
0: Co to je?
2: Akta X. Samozřejmě.
0: Co to je?
2: Akta X. Samozřejmě.
0: Co to je?
2: Akta X.
0: Seriál.
2: Samozřejmě.
0: Co to je?
2: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli? Co to je?
2: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní
2: postavy? Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
2: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
2: Mulder a Scullyová.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
2: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera? Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
2: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál kdo tam byli ty hlavní postavy?
2: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera? Ty hlavní postavy?
2: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
2: Duchovny. Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
2: Duchovny.
0: David. Je ne.
2: Umřel?
0: Je ne. A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co jsi umřel?
0: Je ne. A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: Ne. A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak znám. A ještě mladej.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo, z Act X případně.
2: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo, z Act X případně jako.
2: Co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo, z Act X případně jako Hank Moody.
2: Řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo, z Act X případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. Známe jako Muldera, že jo, z Act X případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. To je taky mimo, z Act X případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. To je taky mimochodem geniální seriál, i staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No, ale málo kdo ví, že se věnuje i pamatuju. No, ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock folk. No, ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock. Málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk a takový jako zvláštní texty a chystá se do Prahy 15. října bude v texty a chystá se do Prahy 15.

0: října bude v Praze, aby a chystá se do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil svoje... Chystá se do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil svoje... 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album. 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album. V Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince of Peace. Svoje nový chystaný album Prince of Pieces. Už chystaný album Prince of Pieces. Už vyšla titulní album Prince of Pieces. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama Prince of Pieces. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama of Pieces. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama zní to nějak takhle. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama zní to nějak takhle. Vyšla titulní píseň před 13 dnama zní to nějak takhle. Titulní píseň před 13 dnama zní to nějak takhle. Téně před 13 dnama zní to nějak takhle.
1: Kytárka, pohodička.
0: Dnama zní to nějak takhle.
1: Kytárka, pohodička.
0: Takhle.
1: Kytárka, pohodička. Kytárka, pohodička.
0: Já cítím ty busty trošku.
1: Kytárka, pohodička.
0: Já cítím ty busty trošku z toho.
1: Kytárka, pohodička.
0: Já cítím ty busty trošku z toho.
2: Já jsem chtěl říct, že...
1: Pohodička.
0: Já cítím ty busty trošku z toho.
2: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když...
0: Já cítím ty busty trošku z toho.
2: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k...
0: Já cítím ty busty trošku z toho.
2: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k táboráku.
0: Já cítím ty busty trošku z toho.
2: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k táboráku.
0: No, trošku z toho.
2: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k táboráku.
0: No.
2: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k táboráku.
0: No.
2: Jak my dva, když jdeme k táboráku.
0: No. No. Já když jsem to poprvé, slyšel, tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
2: Také americký country.
0: No, je to jako, tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
2: Také americký country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako připomnělo R.E.M.
2: Také americký country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako je to takový trošku...
2: Také americký country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako je to takový trošku električnější...
2: Country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako je to takový trošku električnější, když to... No, je to jako něco mezi, ale jako je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný než jako... něco mezi, ale jako je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný než jako to... Jako je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný než jako to naše kotlíkářský... Je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný než jako to naše kotlíkářský... Když to americký country je trošku jiný než jako to naše kotlíkářský... Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam country je trošku jiný než jako to naše kotlíkářský... Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku jako to naše kotlíkářský... Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe kotlíkářský... Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe... Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe
1: jako taky. Herec.
0: Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe
1: jako taky. Herec. Jako taky. Herec.
2: Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No jako taky. Herec.
2: Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele,
2: Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října tu bude.
2: Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října tu bude.
2: Pit. Jdeme takže, na něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října tu bude. V Praze.
2: Něj nebo?
1: No mohli bychom. Hele, 15. října tu bude. Praze.
2: A my...
1: No mohli bychom. Hele, 15. října tu bude. V Praze.
2: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: 15. října tu bude. V Praze.
2: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností tu bude. V Praze.
2: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností bude. V Praze.
2: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co
2: to... A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den. 15.
2: Taky, tak uvidíme.
1: Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den. 15.

0: S největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den, 15. pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den, 15. října je, prosím tě, čtvrtek, tak to tu, a když se podíváme, nevím, co to je za den, 15. října je, prosím tě, čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nám,
0: co to je za den, 15. října je, prosím tě, čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage.
0: 15. října je, prosím tě, čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage.
0: 15. října je, prosím tě, čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Prosím tě, čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný. Tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný.
1: Domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný. Taková pohodička. Je tak, hele, krásný. Taková pohodička na nedělní dr. Taková pohodička na nedělní dr. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka za...
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka za chvíli. Těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Na Davida. My se jdem tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. My se jdem tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Já tady dát čuníka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Já nový potvrdíka za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Já nový Park a Bleed It Out. Já nový plot mám. Nový plot od Fred. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovy a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty máme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobře. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Pomoc.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Pomoc.
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Pomoc.
0: I všechno dobrý.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
0: Všechno dobrý.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
0: Správné větra.
2: Nemůžu dýchat.
0: Správné větrání a vzduchotechnika.
2: Dýchat.
0: Správné větrání a vzduchotechnika. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Nevětrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě.
3: Vše pro
0: ventilatory.cz světy trání na jednom místě.
3: Vše pro vaši grilovačku
0: pořídí.cz světy trání na jednom místě.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento
0: světy trání na jednom místě.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden gamer
0: na jednom místě.
3: Vše pro vaši

0: grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka... Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem... Týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantním hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvarní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru 10 a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 20. Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. dní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland.
1: Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Kulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristovao a další Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstup Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstup další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do 10. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Jdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Kosmetiky
1: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, oh. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádná koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, i, b, a, d, keci, funkční věci. Ano, gr, i, b, a, r, d, si, funkční věci. Ano, gr, i, b, a, r, d, si. Ano, gr, i, b, a, r, d, s, tečka, cz. Ano, gr, i, b, a, r, d, s, tečka, cz. BARDS.CZ
3: Kontejnery Siegel
2: .CZ
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím
2: .CZ
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery při...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. Týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
3: Siegel.
5: www.

0: www.siegl.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: www.siegl.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: www.siegl.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou?
0: Z.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Šmíň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: A teď pozor,
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: A teď pozor, extrémně
1: Credit. Pro lepší příběhy.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
1: Pro lepší příběhy.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
1: Příběhy.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním a pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc s výhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Dealerů Nissan více na Nissan.cz.
3: Rock Radio.
2: Nissan více na Nissan.cz.
3: Rock Radio.
2: Více na Nissan.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. CZ.

Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Yeah, here we go for the 100th time. Hey.

Ti, co tě svlíkli. Ti, co tě svlíkli. Ti, co tě svlíkli až na kost.

Nemusíš být blbý. Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Rock? Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muž. Nemusíš být blbý jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.

ale říká, že mnohem exponovaně. Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovaně. Tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do GP, tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železní rytíři, ale motorkáři, sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Motorkáři, sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika soutěže skvěle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na Pomezí slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na Pomezí Karlovarského a kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na Pomezí Karlovarského a muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na Pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy, v kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin tam s drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin tam začne sraz. Tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin tam začne sraz s názvem Roková smrť. Víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin tam začne sraz s názvem Roková smrť. Docela mě zaujalo s názvem Roková smrť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky Roková smrť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou ujelo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá? Na motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá? To už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on space Jihlava musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on space Jihlava. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude. Vyražte na sraz, který pořádá klub a on space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady pořádá klub a on space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit on space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební. Konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč jen v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč jen na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč jen na pořadatelském plakátě a určitě nebude od věci prubnout, proč jen na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno Grie nebude od věci prubnout, proč jen na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno Grinout, proč jen na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno Grilované prasátko. Jestli je to kapela pořadatelském plakátě největším písmem napsáno Grilované prasátko. Jestli je to kapela největším písmem napsáno Grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina největším písmem napsáno Grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu Grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě upozorní sátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční auto. Zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční Vyskytné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční automotobtu a ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem upozornění. Tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor. Tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor. Zcela mimořádná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor. Zcela mimořádná automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor. Zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte Drahotuších u Hranic. Ovšem

0: 10 minut nám chybí do 8 hodiny ráno. 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej roz... 10 minut nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej... Nám chybí do 8 hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd, ten čtvrteční z Dimitry a... Hodiny ranní, vyladíte rokovej rozjezd, ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým... Vyladíte rokovej rozjezd, ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým i zlým...
1: A já cítím...
0: Ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým i zlým...
1: A já cítím zvuk benzínu...
0: ...z Dimitry a songem v dobrým i zlým...
1: A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: ...a songem v dobrým i zlým...
1: A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: ...dobrým i zlým... A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím...
0: ...zlým...
1: A já cítím zvuk benzínu, teda...
0: To jde?
1: Nevím. Cítím zvuk benzínu, teda.
0: To jde?
1: Nevím, jsem si tím jistá, ale cítím zvuk benzínu, teda.
0: To jde?
1: Nevím, jsem si tím jistá, teda.
0: To jde?
1: Nevím, jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo.
1: Já jsem se načuchala asi na záchodě, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo.
1: Já jsem se načuchala asi na záchodě. Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo.
1: Já jsem se načuchala asi na záchodě.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou...
2: Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká. Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi...

0: Pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuš, ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuš, mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli. V neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli. Ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio, moto
0: o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio, moto keci.
0: Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio, moto keci.
0: Prostě v neděli.
1: Rock Radio, moto keci.
0: Neděli.
1: Rock Radio, moto keci.

0: přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrkci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostane pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebně profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Mafej zdarma. Více na dek.cz.
1: Zavratné mega slevy.
0: Více na dek.cz.
1: Zavratné mega slevy.
0: CZ.
1: Zavratné mega slevy. Zavratné mega slevy.
0: Čím více nakoupíte,
1: zavratné mega slevy.
0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité koupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Mebelix. Buďte in.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Potna trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, CZ. Ratatararata, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, tarararata, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, trička, potisk, trička. Bela bel, CZ. Trička bela bel CZ.
3: Vedro jako na Sahaře.
2: Bela bel CZ.
3: Vedro jako na Sahaře.
2: Bela bel CZ.
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenotizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. I přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5

0: Máme 7 hodin 50. Máme 7 hodin. Máme 7 hodin 58. Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd. Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio z Rammstein. Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio z Rammstein. 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio z Rammsteinama a songem Pussy. A na minut posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio z Rammsteinama a songem Pussy. A na byl rokový rozjezd na Rock Radio z Rammsteinama a songem Pussy. A na byl víš, co je to pasy? Na Rock Radio s Rammsteinama a songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný...
0: Rammsteinama a songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy...
0: Songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
0: Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
0: To pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Pasy nejsme a dáme si zprávičky.
2: Housebrand Café.
1: Dáme si zprávičky.
2: Housebrand Café, per favore. Sì, signora. Housebrand Café, per favore. Sì, signora. Housebrand Café, per favore. Sì, signora.
3: Housebrand.
2: Housebrand Café, per favore. Sì, signora.
3: Housebrand.
2: Tu café, per favore. Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si...
2: Favore. Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží...
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Káva. CZ.
4: Tohle není jen obyčejná
3: CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grill. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veg grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříkovu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. Rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnout.

0: 5000 a i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkupná. Již od 5999 korun. Koupí od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
1: Senkor. Cool.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle... Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský krok. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Kás přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castlered. Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Man. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition Toma Pettyho a Rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. A Rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Honda přiváží
2: velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Honda přiváží žhavou
2: Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
2: Právě v trafikách.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
2: Trafikách.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisícní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV s při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
3: Střešní okna Fenestrims. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: A? Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz. CZ.

0: Minutu po osmé jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých. Mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A.
1: Rock Radio počasí.
0: Dnes bude oblačno.
1: Rock Radio počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, 20 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. 30 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v osmnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio. Dobrá. Každýho počasí.

0: Na D5 se pozor ve...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15.
1: Rádio, doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se sebou bralo 10 kilometrů se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 650 náklaďák s osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 650 osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 650 kilometru a v Praze. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 650 kilometru. A v Praze se sebou bralo ve směru na Prahu na 650 kilometru a v Praze se řeší ve směru na Prahu na 650 kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické. 650 kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické. Kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické.
2: Viditelný zážitek
0: se řeší nehoda na Radlické.
2: Viditelný zážitek
0: na Radlické.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počerní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních naší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. VVV Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. VVV Ocní klinika HP. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Do na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz

0: nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho na Lášem, hraje Country Radio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho na čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senko zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano,
0: že za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je.
0: Budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách, je tichá, je už.
0: Rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách, je tichá, je úžasná a chladí.
0: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách, je tichá, je úžasná a chladí.
0: Senkor Wi-Fi.
1: Ano, je na kolečkách, je tichá, je úžasná a chladí, takže pokud ano, je na kolečkách, je tichá, je úžasná a chladí, takže pokud ji chcete, pište nám na náš Messenger. Takže pokud ji chcete, pište nám na náš Messenger Rock Rádia.
0: Je tichý.
1: Chcete, pište nám na náš Messenger Rock Rádia.
0: Je tichý, chladí.
1: Pište nám na náš Messenger Rock Rádia.
0: Je tichý, chladí a na kolečkách to zní jak
1: Messenger Rock Rádia.
0: Je tichý, chladí a na kolečkách to
1: Rock Rádia.
0: Je tichý, chladí a na kolečkách to zní jako můj ideál. Je tichý, chladí a na kolečkách to zní jako můj ideální partner. Je tichý, chladí a na kolečkách to zní jako můj ideální partner. No nic, jdeme. Chladí a na kolečkách to zní jako můj ideální partner. No nic, jdeme na jako muziku. Na kolečkách to zní jako můj ideální partner. No nic, jdeme na jako muziku.
1: Já jsem to nedávno měla pocit.
0: Jako můj ideální partner. No nic, jdeme na jako muziku.
1: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena, no nevadí.
0: No nic, jdeme na jako muziku.
1: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena, no nevadí.
0: Hele, mě už. No nic, jdeme na jako muziku.
1: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena, no nevadí.
0: Hele, jako muziku.
1: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena, no nevadí.
0: Hele, mě už je to asi jedno. Já
1: jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena, no nevadí.
0: Hele, mě už je to asi jedno. Já mám takový
1: pocit, že to měla být žena, no nevadí.
0: Hele, mě už je to asi jedno. Já mám takový pocit,
1: že takže pokud máte pánové nebo dámy, žena, no nevadí.
0: Hele, mě už je to asi jedno. Já mám takový pocit, že
1: takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
0: Hele, mě už je to asi jedno. Já mám takový pocit, že
1: takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
0: Asi jedno. Já mám
1: takový zabere všechno, takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu. Pánové nebo dámy zájem, pište mu.
0: Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: Zájem, pište mu.
0: Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: Pište mu.
0: Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený. To bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: A ty
0: umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak já budu spokojený.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak to víš už.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak to víš už. To není co to bývalo.
1: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
0: Já, tak to víš už. To není co to bývalo.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Čumáci, tři minuty po osmí vám. Dobré ráno, čumáci, tři minuty po osmí vám. Pěkný ráno přeje Honza. Dobré ráno, čumáci, tři minuty po osmí vám. Pěkný ráno přeje Honza. Ano, čumáci, tři minuty po osmí vám. Pěkný ráno přeje Honza. Ano, tři minuty po osmí vám. Pěkný ráno přeje Honza. Tři minuty po osmí vám. Pěkný ráno přeje Honza. Vám pěkný ráno přeje Honza. Přátelé, posloucháte ještě, nebo už jste šli někam pryč?
1: Já myslím, že už radši všichni...
0: Takže už jim hraje country radio, nic nevadí. Máme čtvrtek 8. Takže už jim hraje country radio, nic nevadí. Máme čtvrtek 18. června. Takže už jim hraje country radio.

0: 32 letá. Jamie Thomas Resetová, 32 letá žena z Minnesoty, byla odsouzená za nelegální. Resetová, 32 letá žena z Minnesoty, byla odsouzená za nelegální sdílení písniček. Z Minnesoty byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2000. Písniček přes internet v roce 2009, konkrétně 18. června. Internet v roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24. června. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů, 24 MP3, 24 songů, 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohle to jí potom Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohle to jí potom odsoudili, nebo soudili, že Gloria Estefan. A za tohle to jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě tohle to jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní viry, že je ukradla a ještě potom sdílela dál. Za $5,000.
1: Ty kráso, no a má...
0: Skoro 2 miliony dolarů.
1: Ty kráso, no a...

0: Má to šťastný konec, nebo to...
1: Miliony dolarů.
0: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
1: No, dolarů.
0: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
1: No, Jamie...
0: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
1: No, Jamie médiím řekla, že...
0: No a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
1: No, Jamie médiím řekla, že si...
0: Šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
1: No, Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit...
0: dodnes.
1: No, Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako, kdyby si... Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako, kdyby si... to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako, kdyby si mačkala, to z ní vymačkat, že to je jako, kdyby si mačkala, já nevím, co, kámen, že to je jako, kdyby si mačkala, já nevím, co, kámen a chtěla z ní vymačkat, kdyby si mačkala, já nevím, co, kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve,
0: citrona.
1: Mačkala, já nevím, co, kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve,
0: citronádu.
1: No, že to jako v životě, já nevím, co, kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve,
0: citronádu.
1: No, že to jako v životě nepokáme a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
0: Citronádu.
1: No, že to jako v životě, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud podá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů odvolala dál. A ještě vyšší soud potom ten verdikt. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký. Soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou. Potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že verdikt těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že těch 2 milionů zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali. Vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso.
1: Rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to...
1: Konec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé,
1: z ní vymáhali 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí 20 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný...
1: Ano, $1,000.
0: Ty kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný... Ano, kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný... Ano, to se vyplatí a jediný, co... A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný... Ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte. To se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný... Ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Nekraťte,
0: jenom
1: vyplatí.
0: Jediný, ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Jediný,
0: ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Nekraťte, dneska už je
0: Spotify. To se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun. Takže...
0: A jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Řekla, nekraťte.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Te.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně. Tyhle ty
1: problémy. Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme. Dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme, že už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. A losing my religion, ztrácím svoji víru. My religion, ztrácím svoji víru. Ztrácím svoji víru.

0: Never say goodbye, Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu, nazdar. Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš, že... Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
0: No, právě proto.
1: To bude líbit, já mám ráda penízky.
0: No, právě proto. Jamie Thomas Resetová, 30... Jamie Thomas Resetová.

0: Words as weapons. Words as weapons, slova jako zbraně, zpívají sítr. V 8 hodin a 23.
1: Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června. A kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích Perník, tak bychom pro vás měli jeden tip. Přesně tak, Rokince přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým, to znamená přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým, to znamená budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků. Čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou.

0: partu a pořádně, kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit. Jediný chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat desetičlenou partu a pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat, je, že a pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně.
0: Zapařit. Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište.
0: Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej
0: text. Udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka
0: se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A ano, nějak vtipně nebo k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, k tomu napište alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, alespoň vtipnej text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to utek. A zítra naše porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden. Je porota, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte ta, ne, dneska už do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešní, to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 čtvrtek, již to uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin potom naše klo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný. Máte na to čas do dnešních 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra dnešních 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i 15 hodin potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i s vítězem je to tak dopoledne jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i s vítězem je to tak dopoledne budeme ano. Snímek a zítra si pokecáme i s vítězem je to tak dopoledne budeme ano. Si s někým telefonovat z vás
0: zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme
1: ano dotelefonovat z vás
0: zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme
1: ano doslova ne
0: zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme
1: ano doslova ne budeme na něj milí nebojte se
0: tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme
1: ano doslova ne budeme na něj milí nebojte se nic takže
0: jeho vítěze vyhlásíme
1: ano doslova ne budeme na něj milí nebojte se nic takže
0: vyhlásíme
1: ano doslova ne budeme na něj milí nebojte se nic takže pište přátelé na ano doslova ne budeme na něj milí nebojte se nic takže pište přátelé na e-mail studio@ ne budeme na něj milí nebojte se nic takže pište přátelé na e-mail studio@ něj milí nebojte se nic takže pište přátelé na e-mail studio@rokoviradio.cz se nic, takže pište přátelé na e-mail studio@rokoviradio.cz na e-mail studio@rokoviradio.cz
2: tvrdou
1: na e-mail studio@rokoviradio.cz
2: tvrdou muziku ti přináší
1: studio@rokoviradio.cz
2: tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace
1: rokoviradio.cz
2: tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace
1: CZ.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima.

0: CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro té a bude... Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro té a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro té a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne. Bude slyšet a my se za chvilku dáme pro té a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne. My se za chvilku dáme pro té a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
2: Co?
1: Pro té a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel. Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
0: Bude nás slyšet!
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
0: Bude nás slyšet!
1: Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
0: Bude nás slyšet!
2: Co? Já jsem to neslyšel.
0: Bude nás slyšet!
2: Já jsem to neslyšel.
0: Bude nás slyšet!
3: Vše, co potřebuji za...
2: Neslyšel.
0: Bude nás slyšet!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
0: Bude nás slyšet!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrt... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 14,90. A Madeta vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny
3: za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny dek
3: 90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny dek přináší mega akci.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopí,
3: to se vyplatí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopísk
3: platí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kus. Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kus lepší. Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kus lepší akustiku. Přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kus lepší akustikou a teplou. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porfix. Příčkovky Porfix a Kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porfix. Lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porfix. Betonových příčkovek. Kou a teplnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2 akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky z 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. 1. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz. Přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz. Akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Porobetonových. Více na DEK.cz.
5: Nemáš?
4: Více na DEK.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako tr... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení.

0: Kdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Kdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrin.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušníka, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrina www.rokovirádio.cz. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrina www.rokovirádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadrina www.rokovirádio.cz. Dalšího. Slušný hadrina www.rokovirádio.cz. Hadrina www.rokovirádio.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: www.rokovirádio.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: rokovirádio.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční
0: CZ.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vyní nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní okají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte keka výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovým režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Atención, señoras y señores.
1: Sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Atención, señoras y señores.
1: Více na Vaillant.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančte
1: na Vaillant.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinsko.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Kal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.

0: zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hledáte
0: Honda, the power of dreams.
1: Hledáte práci, která dá
0: of dreams.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým a smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která my a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nasadíte i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra. A nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Letní slevy ve CZ. Tým Lidl, to se vyplatí. Letní Lidl, to se vyplatí. Letní slevy ve Fashion Aréně, to se vyplatí. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. U značek jako Adidas právě začaly. Využijte slevy až 70%. U značek jako Adidas, Levi's, letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outlet, vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Destinace.
2: Drbis Ohrad. Drbis Ohrad a výběhu. Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu. Drbis Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo.
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo.
2: Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí.
2: Jsme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí.
2: Jeho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje. Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se sná, já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo s námažem celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo.

0: tempo s náma želvama. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideál malu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěch lvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i na bytu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Čín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Utrhnout, sklidit.
1: Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: Blízko u zvířat.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: Zvířat.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte z Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusy.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
2: druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 59,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 29,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června svazek za 12,90 až do 23. června. 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rok.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z dopravce Hercules Klima od matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Z Klima od matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. UCZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz.
1: Já myslím, že...
0: S dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz.
1: Já myslím, že vás bude...
0: Zdarma. Matrace za Hubičku.cz.
1: Já myslím, že vás bude slyšet...
0: Matrace za Hubičku.cz.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro...

0: Je to tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Více připravený další fotbalový zpravodajství.
1: V práci
0: připravený další fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro
0: další fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro
0: fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro doma vedro
0: zpravodajství.
1: V práci vedro doma vedro práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se. Práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej roze. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochladový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádio třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádio. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádio. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádio. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádio. Na rok rádio.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatel klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci se. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
3: Slušnej.
2: Mobilní aplikaci Sencor.
3: Slušnej výkop.
2: Kaci Sencor.
3: Slušnej výkop na rok. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu.

0: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na Výkop na Rock Rádiu. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství na Rock Rádiu. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa Rádiu. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom,
1: Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou
2: Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Rock Radio.
0: Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Rock Radio.
0: Hřištěm je celý svět.
1: Rock Radio.
0: Celý svět.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 opatrně.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 opatrně ve
1: směru. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 70.
1: Doprava.
2: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 70. Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 70. Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. a půltém kilometru se řeší nehoda. Opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. a půltém kilometru se řeší nehoda. Je tam neprůjezd. Na Hradec Králové na 71. a půltém kilometru se řeší nehoda. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru. Na D4 ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru tam neprojedete pravým pruhem. Ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru tam neprojedete pravým pruhem. A na 55. a půltém kilometru tam neprojedete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonickém a půltém kilometru tam neprojedete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovskou tam neprojedete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most tam jdete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most tam. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobách. Sedejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou. Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Most, tam se řeší nehoda dvou osobáků.
3: Viditelný zážitek.
2: Nehoda dvou osobáků.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernic. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. hp.cz. CZ.
1: Rock. Rock. Rock Radio.
4: Zuzko.
1: Rock Radio.
4: Zuzko, díky, bylo to na...
1: Rock Radio.
4: Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky.
1: Rock.
4: Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky.
1: Radio.
4: Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky. Dávám ti za to Black Sabbath a jejich Chain. Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky. Dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky. Dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. Bylo to nádherný, jako vždycky. Dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. Jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. Dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes. A to Black Sabbath a jejich Changes. A jejich Changes.

Je 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Je 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Bude nás slyšet a nás... Je 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Bude nás slyšet a nás teďka... 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus. Bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet... Bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet... Hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás... A nás teďka bude slyšet... Hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro slyšet... Hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený... Hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás... Po půl devítce připravený.

ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. To týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé. Flandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení zříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Příklad Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhké alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské pojí 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland Profi Voda 19,90 až do 23. června Kaufland Profi Voda až do 23. června Kaufland Profi Voda 3. června Kaufland Profi Voda s tou se nemusí června Kaufland

0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant z šestice. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Do Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažít. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na
0: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Pohled dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky
0: na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvol
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvol
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. A tam Pohlédl do dálky a zvolal. A tam Pohlédl do dálky a zvolal. A tam Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blížím a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdnil, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží, spečí a prázdniny se blíží, prázdniny se blíží a prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, prázdniny se blíží,
3: Vinetu! Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadel. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném
4: Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném
4: jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném
4: divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku
4: představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Bosko
4: je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních
5: poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách
5: stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách
5: ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení
5: v městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení
5: s láskou
6: Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení
7: s láskou v srdci vás očekává.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení
7: s láskou v srdci vás očekávám.
6: Posledních 20 představení
7: s láskou v srdci vás očekávám.

0: Black Sabbath Changes na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut k tomu. Žádná změna rádiu v 8 hodin a 38 minut k tomu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná. Tento týden v Kauflandu opět...

0: Váš Karel.
1: 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a vení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a víc.
0: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na...
0: Očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernove...
0: Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernove...
0: Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz a více informací na www.westernove-městečko.cz.
2: Třídím doma
1: třídací na www.westernove-městečko.cz.
2: Třídím doma
1: www.westernove-městečko.cz.
2: Třídím doma, třídím venku.
1: Westernove-městečko.cz.
2: Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji fenku.
1: Městečko.cz.
2: Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji fenku.
1: Čko.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím v plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když je sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i skromně třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle. V práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle, i když se třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle, i když se zřídím a mám malou, když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je opici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluji, třídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo. Recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
2: Tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
2: A bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
2: Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
2: Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。保证只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte
4: 几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahé značky ani levné
4: 信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahé značky ani levné čínské
4: 银行卡号。

0: Kvalitní. Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní. Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tatané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tatart vyhlašuje klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tatart vyhlašuje Tatart s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tatart vyhlašuje Tatart.cz. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyším.
0: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyším Tatart nákup.
0: Tatart nákupy.
1: Slyším Tatart nákupy.
0: Ano, Tatart nákupy.
1: Slyším Tatart nákupy.
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou
1: Tatart nákupy.
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Nákupy.
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak... Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení... Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných... Fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin... Exkluzivních slev. Využijte...

0: Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Nejlepší se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Nejlepší v potisku. Bez potisku CZ.
1: Nejlepší výběr, nejnižší.
0: Bez potisku CZ.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: CZ.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Ben. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Bene.cz.

0: rock.cz. Rock Radio.
1: Zatřimit.
0: Rock Radio.
1: Dáváme další klimatizaci Sennheiser Wi-Fi a tentokrát poletí, no nebo spíš pojede. Další klimatizaci Sennheiser Wi-Fi a tentokrát poletí, no nebo spíš pojede. Zatři Sennheiser Wi-Fi a tentokrát poletí, no nebo spíš pojede. Do Českých Budějovic s Adamem. Adame, dobrý ráno. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede. Do Českých Budějovic s Adamem. Adame, dobrý ráno, přejeme. Tentokrát poletí, no nebo spíš pojede. Do Českých Budějovic s Adamem. Adame, dobrý ráno, přejeme. Nebo spíš pojede do Českých Budějovic s Adamem. Adame, dobrý ráno, přejeme. Jde do Českých Budějovic s Adamem. Adame, dobrý ráno, přejeme.
2: Já vás zdravím, ahoj.
3: Dobré.
1: Českých Budějovic s Adamem. Adame, dobrý ráno, přejeme.
2: Já vás zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak s Adamem. Adame, dobrý ráno, přejeme.
2: Já vás zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili, dobrý ráno, přejeme.
2: Já vás zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do naše.
2: Já vás zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát.
2: Zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte domova, tak jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte holčičku, jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu. Ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovnou odčekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili nebo holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili nebo podchladili v srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili nebo podchladili a že to už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili nebo podchladili, tak máte termín. Už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili nebo podchladili, tak máte termín. Že byste jí rovnou ochladili nebo podchladili, tak máte termín.
3: Nepřepískněte tohle, ať vám nezmrzne.
1: Ochladili nebo podchladili, tak máte termín.
3: Nepřepískněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jídě.
1: Nebo podchladili, tak máte termín.
3: Nepřepískněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jídě.
2: Nebudeme podchladit.
1: Máte termín.
3: Nepřepískněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jídě.
2: Podchlazovat.
3: Nepřepískněte to hlaď vám nezmrzne tu nebo jídě.
2: Nebudeme podchlazovat.
3: Jděte to hlaď vám nezmrzne tu nebo jídě.
2: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku.
3: Nezmrzne tu nebo jídě.
2: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit. Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro. Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje.
2: Podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje první dítě nebo.
2: Aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje první dítě.
2: To trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje první dítě nebo už je na cestě.
2: Aby nebylo takový vedro.
1: No a je to tvoje první dítě nebo už je na cestě několikátý. No a je to tvoje první dítě nebo už je na cestě několikátý.
2: První, takhle.
1: Je to tvoje první dítě nebo už je na cestě několikátý?
2: První.
1: Prvootec, ježišmarja, ty se strašně ožereš, čověče.
2: No to musí se zalejt.
1: Otec, ježišmarja, ty se strašně ožereš, čověče.
2: No to musí se zalejt.
1: No a Maria, ty se strašně ožereš, čověče.
2: No to musí se zalejt.
1: No a ožereš, čověče.
2: No to musí se zalejt.
1: No a srpen.
2: No to musí se zalejt.
1: No a srpen máte nějaký plus minus termín?
2: No to musí se zalejt.
1: No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat?
2: Se zalejt.
1: No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat? No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace? No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace?
2: No začátek.
1: Nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně přesně termín.
1: Kdy máme pak posílat gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
1: Pak posílat gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
1: Gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
1: Začátek se.
2: No začátek.

0: 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datamin Fenix 8 svýdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datam svýdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdu až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Dobrý 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Dní. To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Dobrý den.
1: Mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice. Vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
0: světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
0: v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
0: autosalonu Audi Auto v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiva
0: Audi Auto v Kunratice.

0: zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
1: Začátek srpna.
0: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
1: Začátek srpna. Takže na začátku srpna se...
0: Tím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
1: Začátek srpna. Takže na začátku srpna...
0: Víme, jo.
1: Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějkách narodí... Takže na začátku srpna se v Budějkách narodí nová rockerka.
0: Přesně.
1: Na začátku srpna se v Budějkách narodí nová rockerka.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Srpna se v Budějkách narodí nová rockerka.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Narodí nová rockerka.
0: Přesně tak, přesně tak.
2: A manželka taky poslouchá rock? Manželka taky poslouchá rock?
0: Manželka taky poslouchá rock, nebo budoucí...
2: Poslouchá rock?
0: Manželka taky poslouchá rock, nebo budoucí manželka takhle ještě. Manželka taky poslouchá rock, nebo budoucí manželka takhle ještě.
2: Jo,
0: to je taky plánovaný na příští rok. Poslouchá rock, nebo budoucí manželka takhle ještě.
2: Jo,
0: to je taky plánovaný na příští rok.
2: O, to je krásný, romantický, nádherný přejem. Vám mnoho štěstí. Doufám, že ta klimatizace přispěje vašemu rodinnému životu a lásce a tak dále.
1: Že to zlepší klima
2: Takže za mě ideálka.
1: Prosím. Bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete chladit?
2: Tak díky bože jsme poprvé netrefili dalšího milionáře s vlastním barákem, to snad trošku uklidnilo.
1: Každopádně, jestli milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebude.

0: tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahé. Každopádně, jestli milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš. Milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahé. Tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahé. Že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahé.
1: Přesně tak, ale...
0: Drahý.
1: Přesně tak, ale bude to sranda. Přesně tak, ale bude to sranda.
0: Každopádně...
1: Přesně tak, ale bude to sranda.
0: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme.
1: Přesně tak, ale bude to sranda.
0: Každopádně ještě jednou moc...
1: Tak, ale bude to sranda.
0: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní...
1: Bude to sranda.
0: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás. Každopádně ještě jednou moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce. Každopádně ještě jednou moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička. Moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí zdravě. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá. Pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá, ať vám hezky bude prospívat. Palce, ať se holčička narodí zdravá. Zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zase se někdy ozvi. Zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zase se někdy ozvi.
2: Neměj se báječně.
0: Hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zase se někdy ozvi.
2: Neměj se báječně, krásný den.
0: A jinak mi krásný den na zase se někdy ozvi.
2: Neměj se báječně. Krásný den. Ahoj.
0: Měj krásný den na zase se někdy ozvy.
2: Neměj se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Neměj se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno.
2: Se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
2: Krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichý dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Sencor.
0: No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, ano. Protože tohle... No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, ano. Protože tohle je píseň Narkotik. No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, ano. Protože tohle je píseň Narkotik. Pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, ano. Protože tohle je píseň Narkotik.
4: A na to jsme pařili.
0: Na naše mladý léta, ano. Protože tohle je píseň Narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce.
0: Léta, ano. Protože tohle je píseň Narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když...
0: Protože tohle je píseň Narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo na...
0: Jo. Už teď je nám píseň Narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď je nám...
0: Tyk.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď je nám spíš cet. Jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
0: No.
4: Diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
0: No, ještě...
4: No nic, pust to.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
4: Pust to.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
0: Ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
0: Ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
0: Tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.

Dabu AFM nebo v Dabu AFM nebo v Dabu AFM nebo na radia.cz v Dabu AFM nebo na radia.cz v Dabu AFM nebo na radia.cz AFM nebo na radia.cz rok nebo na radia.cz rok radio radia.cz

And I called your name like an addicted to cocaine.

Nemusíš pro... Nemusíš prochlastat všechny pr... Nemusíš prochlastat všechny prachy. Nemusíš prochlastat všechny prachy. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Upi, upi, yeah, yeah.
1: A přijde kamelo.
0: Znamená jediný, že jdeme domů. Upi, upi, yeah, yeah.
1: A přijde kamelo za chviličku už.
2: To, což je taky výborný.
0: Že jdeme domů. Upi, upi, yeah, yeah.
1: A přijde kamelo za chviličku už.
2: To, což je taky výborná zpráva.
0: Domů. Upi, upi, yeah, yeah.
1: A přijde kamelo za chviličku už.
2: To, což je taky výborný.
1: A přijde kamelo za chviličku už.
2: To, což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé.
1: A přijde kamelo za chviličku už.
2: To, což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se
1: chviličku už.
2: To, což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase. To, což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase. Výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme. Páčik slimáčík. Učíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme, páčik slimáčík.
1: Mějte pěkný den a
2: mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme, páčik slimáčík.
1: Mějte pěkný den a na pěkný
2: ještě zítra zase se uslyšíme, páčik slimáčík.
1: Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den.
2: Mějte páčik slimáčík.
1: Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl
2: slimáčík.
1: Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější vám ty karty. Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější vám ty karáme kabáty. Dávám a na pěkný ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější vám ty karáme kabáty. Dávám ti jeden ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější vám ty karáme kabáty. Dávám ti jeden den pěknější den, aby byl co nejpěknější vám ty karáme kabáty. Dávám ti jeden den, aby byl co nejpěknější vám ty karáme kabáty. Dávám ti jeden den, ší vám ty karáme kabáty. Dávám ti jeden den. To je do zejtřka. Tak zejtřka. Kabáty. Dávám ti jeden den. To je do zejtřka. Tak zejtra čau. Dávám ti jeden den. To je do zejtřka. Tak zejtra čau.
2: Čau.
1: Jeden den. To je do zejtřka. Tak zejtra čau.
2: Čau.
1: To je do zejtřka. Tak zejtra čau.
2: Čau.
1: Tak zejtra čau.
2: Čau.
1: Tak zítra čau.
2: Čau.

0: To je panečku zabíjačka a kor... To je panečku zabíjačka a korpy klány a jejich... To je panečku zabíjačka, korpy klány a jejich ajta. Panečku zabíjačka, korpy klány a jejich ajta. Dva ajta roky stará krajta. Pecka, ano, ajta krajta na rokračka. Korpy klány a jejich ajta. Dva ajta roky stará krajta. Pecka, ano, ajta krajta na rokračka. Klány a jejich ajta. Dva ajta roky stará krajta. Pecka, ano, ajta krajta na rokrádiu. 8 minut a jejich ajta. Dva ajta roky stará krajta. Pecka, ano, ajta krajta na rokrádiu. 8 minut před dva ajta roky krajta. Stará pecka, ano, ajta krajta na rokrádiu. 8 minut před 9 hodinou, což znamená pecka. Ano, a hejta krajta na rokrádiu 8 minut před 9 hodinou, což znamená jediný.
1: Že jdeme...
0: No, a hejta krajta na rokrádiu 8 minut před 9 hodinou, což znamená jediný.
1: Že jdeme domů.
0: Rádiu 8 minut před 9 hodinou, což znamená jediný.
1: Že jdeme domů.
0: Před 9 hodinou, což znamená jediný.
1: Že jdeme domů.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: je skladem, i kdy to doručí. Stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objedná na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: To přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Komprésory vzduchotechnika.
1: No, to by šlo.
0: Komprésory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Komprésory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Potřebuje kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce za volantem.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce za volantem vozu.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce za volantem vozu.
2: Pro lepší příběhy.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
2: Emotion.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vidíš vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší od Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, je to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciálinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, a příslušenství. Rezervujte si svou nabídku na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký.
5: Zvou vás autosalony Kopecký.
6: Hledáte práci, která dává smysl.
7: U OC Europark ve Štěrboholích.
6: Hledáte práci, která dává smysl pro
7: Propark ve Štěrboholích.
6: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigády. Pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu.

0: Vyjdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. U.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Tým Lidl, to se vyplatí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo
0: druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12. Kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 20. svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Kauflandu.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco se. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebuji mluvit. Šéfe, zas to netlačí. Potřebuji mluvit vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebuji mluvit vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebuji mluvit vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlap,
0: zas to netlačí. Potřebuji mluvit vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Potřebuji mluvit vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že
0: mluvit vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem,
0: starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Nafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresor.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
1: Čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde z. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co

0: byl přerušený. Z bezpečnostních důvodů přerušený. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem. Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok.
0: Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Králové na 70.5 kilometru.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Úřady v Česku evidují doteď pět zprávy. Úřady v Česku evidují doteď 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Informovala o tom hlavní hygienička Barbora Macková. Například upozornil server Seznam zprávy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno podle agentury TASS čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz na všech velkých moskevských letištích byl z bezpečnostních důvodů přerušen.

0: dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se jízdní pruh. A pozor si dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva. A pozor si dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou. Také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou. Nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou. V Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až za volant nepatří. Rock Radio. Rock Radio, rockový dobo. Rock Radio, rockový dopoledne. Rock Radio, rockový dopoledne.
2: Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
0: já
2: ne?
0: To vím.
2: Před půl hodinou.
0: No. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc. Měsíc, ale je to dlouhý, no.
2: Mně to člověče uniká.

0: To člověče uniká nějak ten fotbal?
1: Jo, že je to jinde, takže...
0: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal?
1: Jo, jako já kdybych to jinde, takže...
0: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal?
1: Jo, jako já kdybych...
0: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal?
1: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych...
0: Uniká nějak ten fotbal?
1: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách...
0: Fotbal?
1: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
0: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně.
1: Teďka to není...
0: Nebo jako kde to probíhá. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně.
1: Teďka to není v noci. Oni
0: no teď to znamená, že to bude někde na druhé straně.
1: Teďka to není v noci. Oni no hrajou ve 12 hodin u nich, u nás.
0: Na druhé
1: straně. Teďka to není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18. To není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18.
0: No,
1: hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18.
0: No,
1: u nás to bude v 18.
0: No, v 6 hodin, no. Ale jakože v noci byly nějaký...
1: Dneska je to... V 18.
0: No, v 6 hodin, no. Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak... No, v 6 hodin,
1: no.
0: Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na...
1: No,
0: ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhý...
1: V Americe, no.
0: Jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhý...
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to... V noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhý...
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to... zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhý...
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to... jako tak to je asi někde na druhý...
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to... tak jsem zase chytřejší. Asi někde na druhý...
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to... tak jsem zase chytřejší.
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to... tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco... V Americe. Když to... tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase... Když to... tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš... Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na... Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, 7 minut. Třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, 7 minut. Hele, už po 9. Muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, 7 minut. Hele, už po 9. Tak jdeme na to, je, 7 minut, hele, už po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne, s vámi je Kamila, tady jsou o... Na to, je, 7 minut, hele, už po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne, s vámi je Kamila, tady jsou 7 minut, hele, už po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne, s vámi je Kamila, tady jsou all time low. Po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne, s vámi je Kamila, tady jsou all time low. Jdeme na rokový dopoledne, s vámi je Kamila, tady jsou all time low. Dnes s vámi je Kamila, tady jsou all time low. Kamila, tady jsou all time low. All time low.

Rock, rock radio. At the bottom of this bottle. Rock, rock radio. Rock, bottom of this bottle. Rock, rock radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, rock radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, rock radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes Kamilem Drábem. Drábem.

Rock Radio. Slušno. Rock Radio. Slušno. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Jo. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Rock z vinilů.

Don't Speak a No Dub na Rock Rádiu. Don't Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9:23. Dneska máme 18. Don't Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9:23. Dneska máme 18. června a 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémně nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat. Samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat, nebo možná extrémní velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat, nebo možná těm velikosti, co se týká hudební scény, netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely hudební scény, netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, tak nich, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska slaví narozeniny, týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska slaví narozeniny náš, samozřejmě s Johnem Lennonem, také dneska slaví narozeniny náš Nestor Johnem Lennonem, také dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda už je náš Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Tak hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou společně na stejné vlně. Jsem v květnu, taky 84. Takže jsou společně na stejné vlně. Ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. Tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Naproti tomu Rick, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr, tedy byl teprve 82. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý 80. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles. Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatují a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartneym člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60.

za Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila, hudební rocková scéna.

0: krámě, už je prodáno asi 1000, můžete vyrazit, lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně na housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně na dupa, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, ale co prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam jsem pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam paný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to a hezký prostředí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí, takže tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu. Tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně. Žít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a kontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. Myslím, jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Vajcně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Whitesnake. Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Whitesnake. Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Whitesnake.
1: Trenírkárna.cz
0: Avatar a nebo Whitesnake.
1: Trenírkárna.cz
0: nebo Whitesnake.
1: Trenírkárna.cz
2: Hej ty, ne ty.
1: Trenírkárna.cz
2: Hej ty, ne ty.
1: Trenírkárna.cz
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
1: Trenírkárna.cz
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
1: .cz
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalo? Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% ty ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%trenírkárna.cz Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. A jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.
2: 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.
2: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
2: House Radio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
3: House Brand.
2: Náš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
3: House Brand Café per favore.
2: Zítra máš.
1: Trenírkárna.cz
3: House Brand Café per favore.
1: Trenírkárna.cz
3: House Brand Café per favore.
4: Sì, signora.
3: Café per favore.
4: Sì, signora.
5: House Brand. Tuhle kávu si zaslouží.
4: Sì, signora.
5: House Brand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. House Brand.
4: Signora.
5: House Brand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. House Brand káva. CZ. House Brand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. House Brand káva. Zasloužíte pít. House Brand káva. CZ. House Brand káva. CZ.
6: Bam, bara.
5: Káva. CZ.
6: Bam barák
5: CZ.
6: Bam barák děravej. Bam barák děravej.

0: Get away, mě to postavám, barák, get away, mě to postele, fit barák, get away, mě to postele, fičí. Get away, mě to postele, fičí. Bej, mě to postele, fičí. Postele, fičí. Snad známý poradele fičí, snad známý, snad známý porad, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem známý poraděj, jinak jsem známý poraděj. Jinak jsem raděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.
1: Já vím si role, ty nadsetky od...

0: www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: cz.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není
0: cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou
1: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady. www.hrady
1: a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady.
1: Pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partival.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdý.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
0: CZ.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79. Čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg ceně 79,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 79,90 za 1 kg. Vodní melon 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. Amaram. Vodní meloun 1 kg za 14,90. Amadeta plnotučné trvanlivé mléko. Meloun 1 kg za 14,90. Amadeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. Amadeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 14,90. Amadeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Amadeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Amadeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která...
3: Za 90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl?
3: To se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně nás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to si více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.

0: vyplatí. Jděte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Praho.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Praho, připrav se na den. Lidl, to se vyplatí. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I to se vyplatí. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neuteč. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. června. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku. Barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh. Barvy. Června v Praze, v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích a zážitek v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích a zážitek pro celou rodinu v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích a zážitek pro celou. Běh. Barvy. Smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Barvy. Smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se vem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva. Čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva. Neutečeš. Tečka. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrankat. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Jste do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Po spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Attention! Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Attention!
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Attention! Señoras y señores!
0: V Praze a v Náchodě.
1: Attention! Señoras y señores!
2: La Tropical Park!
1: Attention! Señoras y señores!
2: La Tropical Park!
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smícho. La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Party opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všet roztančí smícho.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Míchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to vše na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s Míchov. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s Míchov. Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s Míchov.

0: prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte terase Smíchov.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale party je už tuto sobotu tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale party je už tuto sobotu od 17 hodin. Žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yes,
0: další La Tropicale party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale party, další La Tropicale party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale party na terase Smíchov, tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale party na terase Smíchov, tu od 17 hodin. La Tropicale party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropicale party na terase Smíchov. Více na www.latropicaleparty na terase Smíchov. Více na www.party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awara. Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
0: La Tropicale.cz.
1: Awara shar.
0: CZ.
1: Awara shar. Awara shar. Shar.

Sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. Stavebniny Dek přináší Sukorady.cz. Stavebniny Dek přináší.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. 6. června. Tak si

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížcku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alstě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky mám Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v Faktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. I DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Činnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.

a připravili v covidovém období tři alba, jedno vyšlo v roce 2021, ale dvě v roce 2020. Love Songs, tak na něm právě je třeba skladba Pozor. Všechny ty písně jsou přemíchané. To znamená, že pokud znáte třeba právě Ale musím teda říct, že mi to vůbec nesedí, jo. Já jsem to poslouchal, tyhle ty desky, A jak říkám, mě to prostě nesedí, já jsem rád zaklíněnej v těch osm jinak. A jak říkám, mě to

0: prostě nesedí, já jsem rád zaklíněnej v těch sedí, já jsem rád zaklíněnej v těch osmdesátkách a právě v tom zvuku, jak zaklíněnej v těch osmdesátkách a právě v tom zvuku, jaký třeba mají Def Leppard a další kapely, v těch osmdesátkách a právě v tom zvuku, jaký třeba mají Def Leppard a další kapely, a právě v tom zvuku, jaký třeba mají Def Leppard a další kapely. Takže jestli chcete, můžete v tom zvuku, jaký třeba mají Def Leppard a další kapely. Takže jestli chcete, můžete si oddechnout, jaký třeba mají Def Leppard a další kapely. Takže jestli chcete, můžete si oddechnout Def Leppard a další kapely. Takže jestli chcete, můžete si oddechnout od té kapely. Takže jestli chcete, můžete si oddechnout od toho, ale jestli máte rádi to, jak to zní. Jestli chcete, můžete si oddechnout od toho, ale jestli máte rádi to, jak to zní, tak určitě můžete si oddechnout od toho, ale jestli máte rádi to, jak to zní, tak určitě zdechnout od toho, ale jestli máte rádi to, jak to zní, tak určitě zůstaňte u těch klasických verzí. Ale jestli máte rádi to, jak to zní, tak určitě zůstaňte u těch klasických verzí. Ine Café, tak určitě zůstaňte u těch klasických verzí. Ine Café, Architects a taky Pretty Maids, to je muzika, která nás čeká za chvíli na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má.
0: Maids, to je muzika, která nás čeká za chvíli na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: Která nás čeká za chvíli na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.
0: Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumarktu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
2: Korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
2: Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumak. Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumak. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy koupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci.
1: To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce po...
1: A vždycky něco navíc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají,
1: slunce... Něco navíc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No, vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co? I slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem.
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftová. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftovám já.
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding.
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri.
3: A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri.
3: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně
5: zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí.
3: Blízké. U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
3: zbere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Utrhnout, sklidit, oči. Dárek je

0: Whitesnake, Is This Love, píseň z roku 1987, která nese takový ten typický 80kový zvuk, pokud znáte třeba Al 87, která nese takový ten typický 80kový zvuk, pokud znáte třeba Alba, která nese takový ten typický 80kový zvuk, pokud znáte třeba Alba, takový ten typický 80kový zvuk, pokud znáte třeba Alba, no to znáte. Crazy Nights od Kisáku a spoustu dalších. Prostě v 80. letech se hodně používaly ty Nights od Kisáku a spoustu dalších.
1: Potažmo David Coverdale se nad tím zamysleli.

0: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepržit.
1: Firma na zážitky.
0: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Zážitky.
0: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víc 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za...
0: druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99...
0: a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli... vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Srovnávat.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek žádle. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek žádlí. Angry Birds, Lousy vůně, pot i sporek žádlí. Keci funkčí Birds, Lousy vůně, pot i sporek žádlí. Keci funkčí věci, a nadlí. Keci funkčí věci, a nadr i B.A.R. Keci funkčí věci, a nadr i B.A.R. Dosel tečí věci, a nadr i B.A.R. Dosel tečka.
5: Pojedeme na výlet do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přes... a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam... ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přes... a mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak... jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Tak co jedeme? Zoo chleby.
6: Hej vy. Ano, vy. Na br...
5: Zoo chleby.
6: Hej vy. Ano, vy.
5: Chleby.
6: Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete... Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jako... Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už... Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinu... můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinu... Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapě. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belastním potiskem.
7: Dobrý den, jmenuji... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa.

0: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme ruční Audi Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. A vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Avant do Autojaro v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Auto v Kunratice. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na...
1: A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře.
1: Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře.
1: CZ.
0: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
0: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klima. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace se 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: 99 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: 99 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: Roneo.
3: Senkor.

0: Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká nám od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká nám mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet anebo Apokalyptikou. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 pel. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník až 27. Kromě závodů nás čekají i večerní ročník Chýnovské traktoriády. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem.
1: Dřínov umělníka. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? To dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
3: Čaute, ja som Vratko z kapelíne Café. Pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia a užite si túto ďalšiu pecku od nás.
4: Si túto ďalšiu pecku od nás.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletní...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít.

Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Tráp. Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Tráp. Rokový dopoledne a Kamil Tráp. Dopoledne a Kamil Tráp.

0: Parfum, Rascal a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen 5. června.
0: Happysport.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
0: Happysport.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Když uvidíte Albert ne...
2: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXXL balení Actimel 12 kusů s apkou za XL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner 8 kusů s apkou za 89,90. Nebo pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. 29 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Co se tady děje?
3: 5 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Co se tady děje? Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Bývalý Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď
6: 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Střešní.com.
8: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi...
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra.
9: Fenestra.cz.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchny, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Plot všechno dobrý.
1: Tisk, potisk, dárky, bilabil, CZ. Dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
2: Tou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VOOM.
3: Raz bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VOOM.
3: Raz vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VOOM.
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VOOM.
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc.
4: Výhradně nová kola špičkových značek VOOM.
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se

0: Situace schopností příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě, čem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovacích ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio.
0: Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat?
1: Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat? Jasno až
1: počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat? Jasno až polojasno. Maximální denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rock Radio. Doprava. Radio. Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich silnicích v Praze.
1: Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich silnicích v Praze se bouralo v ulici v Olšinách, takže tam, pokud pojedete, tak počítejte s nehodou dvou osobních aut. A komplikovaným průjezdem možná se tam i zdržíte aut. A komplikovaným průjezdem možná se tam i zdržíte a v Jindřichově Hradci pozor na sídlišti Vajgar, tam se stala komplikovaným průjezdem, možná se tam i zdržíte a v Jindřichově Hradci pozor na sídlišti Vajgar, tam se stala nehoda osobního auta a záchranka, policie i hasiči, tak tam taky počítejte s omezením. Dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší očník. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Ano, je to tak. Posloucháte Rockový dopoledne. Máme pět minut. Ano, je to tak. Posloucháte rokový dopoledne, máme pět minut po desáté hodině. S vámi je Kamila. Já vám přeju hezký čtvrtek 18. června. Tak teď jsem se totálně vyčerpal. Tak pojďme radši na to, co nás bude těšit, co se týká hudby v příštích minutách. Iron Maiden.

Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky. Hala poledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky. Hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38. Je to desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun. Klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 hale. 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55. 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 50 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 84 hale. Dávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů za liter. Výše za 40 korun a 84 haléřů za liter. V Bruselu 100 korun a 84 haléřů za liter. V Bruselu dnes 84 haléřů za liter. V Bruselu dnes začíná dvou za liter. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU unijní preter. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU, unijní prezidenti a v Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU, unijní prezidenti a premiéři se budou dnes začíná dvoudenní summit EU, unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky

minutách Iron Maiden, Airborne a na... v příštích minutách Iron Maiden, Airborne a na začátek Clash. Iron Maiden, Airborne a na začátek Clash. Airborne a na začátek Clash. Airborne a na začátek Clash.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokem. Rock Radio.

Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: se s ním znám a musím říct, že je to výborný člověk, skvěle se s ním povídá. Výborný člověk, skvěle se s ním povídá. Velice vtipnej a zábavnej, takže se vtipnej a zábavnej, takže jsem rád, že jsem ho mohl poznat a víte, že zábavnej, takže jsem rád, že jsem ho mohl poznat a víte, že k nám chodí do Rock Rádia rád na rozhovory, tak věřím, že se zase domluvíme a že si přijdeme popovídat sem k nám, protože s ním je o čem mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, s ním je o čem mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava tří sest, o čem mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava tří sester, ale mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava tří sester, ale taky má na kontě. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava tří sester, ale taky má na kontě svoje. Ústřední postava tří sester, ale taky má na kontě svoje dvě solovky. Tří sester, ale taky má na kontě svoje dvě solovky, které vyšly v 90. ale taky má na kontě svoje dvě solovky, které vyšly v 90. letech, dokonce se jim v 90. letech, dokonce se jim dostalo i reedice, takže si je můžete koupit obě dvě. Dokonce se jim dostalo i reedice, takže si je můžete koupit obě dvě. A dostalo i reedice, takže si je můžete koupit obě dvě. A vychutnat si je, takže si je můžete koupit obě dvě. A vychutnat si tak trochu jiný pohled na muziku než v rámci kapely Tří sester, i když ono tak trochu jiný pohled na muziku než v rámci kapely Tří sester, i když ono zas tak jiný pohled na muziku než v rámci kapely Tří sester, i když ono zas tak jiný to není na muziku než v rámci kapely Tří sester, i když ono zas tak jiný to není Tří sester, i když ono zas tak jiný to není ten jeho rukopis je naprosto jasný a znatelný. Když ono zas tak jiný to není, ten jeho rukopis je naprosto jasný a znatelný. Jiný to není, ten jeho rukopis je naprosto jasný a znatelný. Takže fanánkovi je naprosto jasný a znatelný. Takže fanánkovi přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší a osobně nejlepší a osobně i za sebe. A samozřejmě hodně zdraví, hodně skvělých, hodně spoustu dalších aktivních hudebních let. My si dáme za chvíli hymn, dáme si taky Dogu a nebo aktivních hudebních let. My si dáme za chvíli hymn, dáme si taky Dogu a nebo Biffy Clyro hudebních let. My si dáme za chvíli hymn, dáme si taky Dogu a nebo Biffy Clyro. My si dáme za chvíli hymn, dáme si taky Dogu a nebo Biffy Clyro.
1: Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
3: Vše pro
2: ventilátory.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku jíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku. Bohemia 90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. Za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. Do 23. června. Kaufland.
4: Co je? Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
4: Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
4: Klikuj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor, pořiďte si nový. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.

Tři sestry na Rock Rádiu něco... Tři sestry na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na jedenáct. Tři sestry na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na jedenáct. Samozřejmě... Tři sestry na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na jedenáct. Samozřejmě to mělo svoje opodstatnění. Na jedenáct. Samozřejmě to mělo svoje opodstatnění, protože zpěvák týhletý opodstatnění, protože zpěvák týhletý kapely Františní, protože zpěvák týhletý kapely František Moravec alias Fanánek. Zpěvák týhletý kapely František Moravec alias Fanánek. Moravec alias Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což je Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což je super, že je pořád takhle čilská slaví narozeniny 60. Což je super, že je pořád takhle čili aktivní narozeniny 60. Což je super, že je pořád takhle čili aktivní i v tý. Což je super, že je pořád takhle čili aktivní i v tomhle věku. Je super, že je pořád takhle čili aktivní i v tomhle věku. Paráda. Super, že je pořád takhle čili aktivní v tomhle věku, paráda, takže mu přejeme, je pořád takhle čili aktivní v tomhle věku, paráda, takže mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší představovat. Čili aktivní v tomhle věku, paráda, takže mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší představovat tohohle, člověka asi nemá vůbec smysl na naší domácí hudební scéně, Já sám se s ním znám a musím, já sám

0: www.kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotech.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX5 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500. Nyní navíc třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách. Teď přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz. Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, potek, žádný keci, funkční věci. Anagory, keci, funkční věci. Anagory, beardosa, funkční věci. Anagory, beardosa. Anagory, beardosa, tečka cz, dosa, tečka cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý...
2: .cz
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Dobrý den.
5: www.siegel.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do...
5: www.siegel.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Aut a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice. Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špič, skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na
7: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
7: Ratats. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
7: Ratatadadadadad. Autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Ratatadadadadad. Trička ratata. Ratatadadadadad. Trička ratatadadadad. Ratatadadadadad. Trička ratatadadadad.
8: Potisk, potisk, trička.
2: Ratatadadad. Trička ratatadadadad.
8: Potisk, potisk, trička. Potisk, trička.
2: Belička ratatadadadad.
8: Potisk, potisk, trička. Potisk, trička. Bela, bela.
2: Ratatadadadad.
8: Potisk, potisk, trička. Potisk, trička.

0: Mladších jahod.
1: Vzala jsem děti a teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany.
1: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše
1: zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vytáhni jen... Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vytáhni jendu! Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vytáhni jendu!
2: Co říkáš?
0: Vaše nejsladší jahody. Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, nejsladší jahody. Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni jendu! Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni jendu! Potřebu...
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vy? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vy? Výtahy jedna, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni jendu!
2: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni jendu!
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy.
0: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy.
0: Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo. No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo. Jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový. Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Jasně, dělám. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Jasně, dělám výtahy jedna. Česk, jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typy výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Na český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní pro výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany a
0: už to zraje, už na nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí
0: nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. I aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších

webu i FM nebo na rádi nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz.

Rock Radio. Rokový Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne. Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne a Kamil Tráb. Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne a Kamil Tráb. Rokový dopoledne a Kamil Tráb. Kamil Tráb.

Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. V sobotním rokovým rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínku. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínku. Záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu živíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní desky, který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní desku zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Dzurinda. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku... Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Soulová záležitost z roku 1997. Z roku 1997. 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 19. Eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992. Eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992. Partičky Merlin taky z roku 1992. Muziku na sobotu 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu 92. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rád 2. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá album na sobotní večer.

0: v Pardubicích provede, tak samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete, tak samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete tam mít i možnost si koupit no. Samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete tam mít i možnost si koupit novej merch. Budete mít i slušný holky a budete tam mít i možnost si koupit novej merch. Holky a budete tam mít i možnost si koupit novej merch. Rockrádia. Takže celý tým Rockrádia budete tam mít i možnost si koupit novej merch. Rockrádia. Takže celý tým Rockrádia tam i možnost si koupit novej merch. Rockrádia. Takže celý tým Rockrádia tam koupit novej merch. Rockrádia. Takže celý tým Rockrádia tam bude s vámi a Rockrádia. Takže celý tým Rockrádia tam bude s vámi a můžete si užít. Takže celý tým Rockrádia tam bude s vámi a můžete si užít. Rockrádia tam bude s vámi a můžete si užít. Například koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky Traktor. To je sestava, která zítra... Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky Traktor. To je sestava, která zítra přijede do Trautenberg a taky Traktor. To je sestava, která zítra přijede do Pardubic a taky Traktor. To je sestava, která zítra přijede do Pardubic. No a zítra přijede do Pardubic. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive pro celou do Pardubic. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive pro celou partu. Však už to znáte z těch. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive pro celou partu. Však už to znáte z těch. Máme 10 lupenů, respektive pro celou partu. Však už to znáte z těch předchozích zastávek. Pošlete fotku svojí party. No a pokud zaujme naši odbornou porotu,
1: Takže 10 lupenů, respektive pro celou partu, však už to znáte z těch předchozích zastávek, že stačí, když na náš e-mail studio@rokovýradiotečka.cz pošlete fotku svojí party, no a pokud zaujme naši odbornou porotu, tak se může stát, že tvojí party, no a pokud zaujme naši odbornou porotu, tak se může stát, že 10 lupenů poputuje právě za vámi a vy to tam můžete pořádně roztočit. Takže posílejte fotky až do dnešní 15. hodiny, pak se to celý uzavře. Zasedne rada staršího, vyberé toho jednoho šťastlivce, kterýho vyhlásíme zítra v rokovým rozjezdu.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od... Matrace za hubičku CZ.
0: No a já vám zahraju nějakou...
1: Dáme si Metallicu.
0: Já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metallicu. Dáme si taky vypsanou fixu.

0: si taky vypsanou fixu a jejich Metaliku, dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc Bylo to jistý, což si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc Bylo to jistý, fixu a jejich pořád aktuální věc Bylo to jistý, což je skladba z jejich pořád aktuální věc Bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Aerosmith a v 11 hodin nás... čeká elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 gram. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí. 12,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Trénírka.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Trénírkárna.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Trénírkárna.cz
1: se vyplatí.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, bošky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trénírkárna.cz. Není problém. Klikni na trénírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na trénírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno trénírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a z rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a z jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz
3: s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
3: Jo,
4: dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: Máš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší.
2: Trénírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: Trénírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: Trénírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: Ben.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově.

Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Radio, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší. 10 hodin a 37 minut. A to konkrétně 37 minut. A to konkrétně do Pardubic, protože tam proběhne další zastávka festivalu Pardubic, protože tam proběhne další zastávka festivalu Rockin' tentokrát, protože tam proběhne další zastávka festivalu Rockin' tentokrát tedy Rock. Tam proběhne další zastávka festivalu Rockin', tentokrát tedy Rockin' Pardubice. Zastávka festivalu Rockin', tentokrát tedy Rockin' Pardubice. Pátek 19. června. A samozřejmě tam Rockin' Pardubice. Samozřejmě tam budete mít i slušný holky celým rokinem

0: Více na Bene, více na Bene CZ.
1: Jen
0: cena Bene CZ.
1: Jen do konce
0: CZ.
1: Jen do konce června zakoupíte permanent. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vino. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a Daková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mám barák.
1: Se června.
2: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Děravej. Mě do postele fičí. Snad mě do postele fičí. Snad z tele fičí. Snad známý poradě. Snad známý poradě. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servíruje... Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové... Naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to... Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle... Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministr. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit
0: plost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit splátku.
0: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou
0: na hazardní hře.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu System. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu System. Nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu System. Nemusíš dělat hlavu. Jedec splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu System. Nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. A druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Zažijte.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
1: Kredit. Pro lepší příběhy.
0: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu.
1: Pro lepší příběhy.
0: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot M. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si... Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži...

0: kůži vyzkoušíte to nejlepší ze svět Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, víte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy a Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC EU. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vedro je
1: 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vedro jako na Sahaře
1: na u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení.
1: OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení.
1: Ve Štěrbohorích.
2: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpíná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpíná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Data. Od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: 99 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Tohle
2: prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
2: Datart.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
3: Cool.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou z tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a keříková s apkou za 27,90. Albert rok za 27,90. Albert rok 90. Albert rok radio. Albert.

0: okna Sukorady.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna.

Ahoj lidi, tady je vypsaná... Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, rádio, který má v názvu rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Má v názvu rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Je to nejlepší rádio.

nebojel na kole.

Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový dopoledne s... Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Come here, baby. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Come here, baby. Dnes s Kamilem Drábem. Come here.

0: potěšení a smysl. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky, potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po prnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.ružovyslon.cz.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. CZ.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš, začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš, do Brna, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Pneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky utí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Prix České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vidíš na autodrombrno.com.
1: Utrhnout, sklidit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. A berte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůd hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,99. A cibuli lahůd svazek za 12,90 až 10 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z
2: Kauflandu. Června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte
1: čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte svět potěšení a
1: čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte svět potěšení a smysl
1: jako z Kauflandu.
3: Objevte svět

0: Více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mébelité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mébelik, buďte in.
1: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
2: stra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz. CZ.

0: Trump a jeho iránský problém elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho iránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Tenistka Nikola Bartuňková poraz jednání USA a Iránu.
1: Dneska bude jasno až polojasno s teplotami mezi 6. Dneska bude jasno až polojasno s teplotami mezi 26 až jasno až polojasno s teplotami mezi 26 až 30 stupni Celsia. Jasno s teplotami mezi 26 až 30 stupni Celsia. Teplotami mezi 26 až 30 stupni Celsia.
2: Ať už
1: 26 až 30 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří.
1: Až 30 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Jeho počasí. Rock Radio. Doprava. Počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Tak jak nám to je?
2: Rock Radio. Doprava.
1: Tak jak nám to?
2: Rock Radio. Doprava.
1: Tak jak nám to jezdí?
2: Rock Radio. Doprava.
1: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí.
2: Radio. Doprava.
1: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa.
2: Doprava.
1: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa. Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše. Jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše. Je. Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše. Je nehoda dvou, ne. Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše je nehoda dvou, ne.

0: zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Top Trade.
0: Všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Top Trade.
0: Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů
0: na Nissan.cz.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club
0: Z.
1: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon, Club Travel, Carado a Pest. Akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon, Club Travel, Carado a Pest. Vaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon, Club Travel, Carado a Pest. Má showroom v Praze a Holešově. Obytných vozů Francia. Yukon, Club Travel, Carado a Pest. Má showroom v Praze a Holešově. Travel, Carado a Pest. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.apesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Zavratné
1: servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Zavratné mega slevy.
1: Více na www.toptrade.cz.
2: Zavratné mega slevy.
1: Toptrade.cz.
2: Zavratné mega slevy.
3: Čím
2: zavratné mega slevy.
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
2: Mega slevy.
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
2: Slevy.

0: Nákladního osobního auta je to na křižovatce s ulicí Klíska, tak tam si dejte pozor a počítejte s osobního auta, je to na křižovatce s ulicí Klíska, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši stavíte.

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důrazně vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Staví se proti zákazu látky. Navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a 21 let, ne od 18. Americký prezident

0: No a my startujeme...
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
0: No a my startujeme čtvrt...
1: Radio. Elektrický oběd.
0: No a my startujeme čtvrteční elektrický...
1: Elektrický oběd.
0: No a my startujeme čtvrteční elektrický
1: oběd.
0: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 8... No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 8... No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju... Čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju... K dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet, a nebo případně přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet, a nebo případně na e-mail obed, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet, a nebo případně na e-mail obed, 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet, a nebo případně na e-mail obed zavináč na Rock Radio chtěli slyšet, a nebo případně na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz chtěli slyšet, a nebo případně na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz, a nebo případně na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. Opakuji, stejně tak případně na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. Opakuji, obed zavináč rokovýradio.cz. Opakuji, stejně tak jako vždy, zavináč rokovýradio.cz. Opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v CZ. Opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Tak to je na úvod. Opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Tak to je na úvod. Stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Tak to je na úvod. No a teď už se pojď, pokud to bude v našich možnostech. Tak to je na úvod. No a teď už se pojď, pojďme věnovat muzice. První příspěvek samozřejmě jako vždy ode mě. Pořádnou jízdu s kapelou Scorpions.

prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka. Scorpions říkal, že počkají a vyplatilo se to. Výborná. Dáme si v podstatě, jo, dáme si novinku, dáme si novinku z posledního alba a to píseň Window.

Blackout a Scorpion. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba z roku 1982, který vůbec nemuselo být 1982, který vůbec nemuselo být s hlasem Klausem 82, který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Mejného, který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Mejného, protože předtím prodělal velké. Vůbec nemuselo být s hlasem Klause Mejného, protože předtím prodělal. Muselo být s hlasem Klause Mejného, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami dokonce, protože předtím.

Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Na další vaše přání napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitře přání napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitry přání napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitry, bylo by to pro tebe do studia. Psal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitry, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitry, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to utetil by nechat zahrát. Dimitry, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to utetil. Dimitry, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. Bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pek tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekel a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekel, nějak je tady napsáno, uteče. A jedeme na pekel, nějak je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitry, koukám, zdravím. A jedeme na pekel, nějak je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitry, koukám, zdravím vás. Pekel, nějak je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitry, koukám, zdravím vás. Psáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitry, koukám, zdravím vás. Mám zahrát Dimitry. A ještě tady někdo chtěl Dimitry, koukám, zdravím vás. Mám zahrát Dimitry. Mějte se, chtěl Dimitry, koukám, zdravím vás. Mám zahrát Dimitry. Mějte se moc hezky. Dobře se vás, mám zahrát Dimitry, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušce. Mám zahrát Dimitry, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Dimitry, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny, tak se ti to... Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny, tak se ti to teď mu nehodí. Tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny, tak se ti to teď mu nehodí. Jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny, tak se ti to teď mu nehodí, protože si dáme Dimitry. Jak se to říká, z medicíny, tak se ti to teď mu nehodí, protože si dáme Dimitry. Jak se to říká, z medicíny, tak se ti to teď mu nehodí, protože si dáme Dimitry a Farmagedon. Medicíny, tak se ti to teď mu nehodí, protože si dáme Dimitry a Farmagedon. Tak se ti to teď mu nehodí, protože si dáme Dimitry a Farmagedon.

Robert si napsal o Entrexa Only. Robert si napsal o Entrexa Only, píseň z roku 1993, první album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. 1993, první album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. Jedno, ještě potom. S Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. Jedno, zpěvákem, který pak s nima natočil. Jedno, ještě potomhle teda, jo. Jedno, je pak s nima natočil. Jedno, ještě potomhle teda, jo. Jedno, s nima natočil. Jedno, ještě potomhle teda, jo. Jedno, dvě, jedno, ještě potomhle teda, jo. Jedno, dvě, tři, jedno, ještě potomhle teda, jo. Jedno, dvě, tři alba. Ještě potomhle teda, jo. Jedno, dvě, tři alba, super, ale jsou, dvě, tři alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou, ale každopádně super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou, ale každopádně tuhle tu písničku všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou, ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou, ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou. Trošku něco jiného než s Joem Belladonou, ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a s Joem Belladonou, ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a tu jsme si hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na. Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání, napsal. Tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání, napsal Dominik, který tím obědě, teď pojďme na další vaše přání.

0: daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu.
1: Slušnej web.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme
1: slušnej web.
2: Technik Plast Tachov, lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Tatart vyhlašuje Datart nákupy. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou a lepší cenu. Až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ změnit splátku?

0: Opravdový elektrospecialista.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home
0: Specialista.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš méně půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut a potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Hledáte práci?
1: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, tým Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím.
2: To se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, tím plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám typ zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám typ úplnou tutov v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je o tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím, šlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha

0: podobách se tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všud. Jen kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všud. Nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. V mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: Je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Max.
0: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva.
0: Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě, sleva.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě, sleva 40% na celou. Maximální úspora v tetě, sleva 40% na celou. Maximální úspora v tetě, sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny. Úspora v tetě, sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže. 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Act. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90 pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz 59,90. Více na tetadrogerie.cz 9,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen...
2: CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je al... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20 Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Rock Radio.
3: S apkou za 27,90. Albert.
4: Rock Radio
3: 90. Albert.
4: Rock Radio
3: Albert.

0: Rock Radio. Rock Radio. Farmageddon. Rock Radio. Farmageddon. Rock Radio. Elektrický oběd. Farmageddon. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň.
0: Jo. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň.
0: Elektrický oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří 14
0: oběd.
1: Spotřební

DABu i FM nebo na rádiu v DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. Radia.cz. Rock radio. CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Už nej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Rock s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Garáží a s Kušebem.

Jump na Rock Rádiu. Van Halen, Jump na Rock Rádiu. Van Halen, Jump na Rock Rádiu. V elektrickém obědě něco málo před 11:30. Van Halen, Jump na Rock Rádiu. V elektrickém obědě něco málo před 11:30. Van Halen, Jump na Rock Rádiu. V elektrickém obědě něco málo před 11:30. Jump na Rock Rádiu. V elektrickém obědě něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku zařídila Erika. V elektrickém obědě něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku zařídila Erika. Něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu. 12:00. Tuhle tu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu. No a dalšou tuhle tu písničku zařídila Erika, zařadila ji do dnešního menu, no a další

Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio.

0: Dali jsme si Stony. Dali jsme si Stony na Rock Radio. Dali jsme si Stony na Rock Radio. Dali jsme si Stony na Rock Radio. Píseň, která je asi... Dali jsme si Stony na Rock Radio. Píseň, která je asi největším poznávacím znamením. Dali jsme si Stony na Rock Radio. Píseň, která je asi největším poznávacím znamením týhletý... Rock Radio. Píseň, která je asi největším poznávacím znamením týhletý legendy a... Která je asi největším poznávacím znamením týhletý legendy a co je zvláštní... Poznávacím znamením týhletý legendy a co je zvláštní... Znamením týhletý legendy a co je zvláštní... Tak nevyšla... Na řadovce legendy a co je zvláštní, tak nevyšla. Aspoň tedy ne v Evropě, v Americe, jo, Američani ty to umí dělat. Ale u nás vyšla v Evropě, v Americe, jo, Američani ty to umí dělat. Ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě to umí dělat. Ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě nebo na tom britském. Ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě nebo na tom britském vydání.
1: Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase klasických pořádků rockové historie.

0: domácí scénu a zase trošku pořádku rokový historie. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože historie. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panopa domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panopa zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panoptiko a jejich bátory. Moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panoptiko a jejich bátory. Děkuji moc a ahoj.
1: To je vzkaz, který byl k tomuhle.
0: Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený.

0: ušetříte. Například Hello, to týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello, ovocná svačinka různé druhy X ušetříte. Například Hello, ovocná svačinka různé druhy XXL. Například Hello, ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osné druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkohol XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholí 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za až do 23. června ubrousky za 19,90. Až do 23. června Kaufland. A ten za 19,90. Až do 23. června Kaufland. Atención, señor. 90. Až do 23. června Kaufland. Atención, señoras y señores. Až do 23. června Kaufland. Atención, señoras y señores. 23. června Kaufland. Atención, señoras y señores. Roztančete se do léta v latinském června Kaufland. Atención, señoras y señores. Roztančete se do léta v latinskoamerickém Kaufland. Atención, señoras y señores. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Atención, señoras y señores. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Latinos y señores. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Intenzivní kurz tance pro dospělé. Un, dos, tres. Mix latino, bachata, salsa. Tance pro dospělé. Un, dos, tres. Mix latino, bachata, salsa. Un, dos, tres. Mix latino, bachata, salsa, dance heels. Dos, tres. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La tres. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La tropical. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La tropical. Přihlaste se. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton. La tropical. Přihlaste se. Dance heels a reggaeton. La tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kruh. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit. Au. Kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit. Auaraš. Všude, ale my. Vás naučíme tančit. Auarašar. My vás naučíme tančit. Auarašar. Učíme tančit. Auarašar. Tančit. Auarašar. Auarašar.
1: Doufáme. Je to nebo...
0: Šar.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let.
2: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci.
2: Oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci.

0: jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, Právě teď je na Allegri let balónem od víc 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou...
0: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Lokalit po celé republice.
0: Více o akci na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Na zážitky.
0: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. A... Pohlédl do dálky a zvolal. A tava... Pohlédl do dálky a zvolal. A tava... Pohlédl do dálky a zvolal. A tava... Ozvěnasky a zvolal. A tava... A tava... Ozvěna se nesla opuštává. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázd a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Že nebezpečí a prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, a prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
4: Vinetu
3: se blíží, prázdniny se blíží.
4: Vinetu
3: prázdniny se blíží.
4: Vinetu
3: se blíží.
4: Vinetu
3: druhý díl dobrodružství se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružné...
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje...
4: Tu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje...
4: Jako...
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení... Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení... Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbro...
3: Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře...
3: Jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře...
3: Je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách
5: Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách
5: ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20
5: ve městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení
7: s láskou.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na...
7: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.
7: Očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.
7: Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka. Městečko.cz se informací na www.westernové-městečko.cz i na www.westernové-městečko.cz www.westernové-městečko.cz
8: Rock Radio
6: .cz

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak děkuji.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra...
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je tak...
0: Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už dost...
0: Oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevíš, ho!

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
1: Tento
0: bezkempu.cz
1: Tento týden
0: CZ
1: Tento týden v Kauflandu Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Co a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Spát pozdě s Jirkou Němý.

s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. S garáží a s kušebem. Rock Radio. Garáží a s kušebem. Rock Radio. Kušeben. Rock

DAB i FM nebo na rádiu. DAB i FM nebo na rádia.cz. Rock Radio.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrické... My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrické... My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika... My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí... My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání a Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání a Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat za tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát. Další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak ani je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den. A ať to utíká.

Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel, no a logicky... No ale zase je parádní, krásně se poslouchá, tak třeba je bombě. Kamile, zahraj nám prosím něco od Komunálu, jen tak pro lepší náladu, že už je ten čtvrtek, Tak je tady mám připravený a je to poslední přání, Napište třeba zítra. A ještě to nějak sfouktalo, Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým rokovým vorazem.

0: Housebrand Cup. Housebrand Cup. Housebrand Café, per favore? Sì. Housebrand Café, per favore? Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Utrhnout z klidu.
2: Pít. Housebrandkáva.cz.
3: Utrhnout z klidu, očistit.
2: Housebrandkáva.cz.
3: Utrhnout z klidu, očistit.
2: Káva.cz.
3: Utrhnout z klidu, očistit.
2: Zet.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleně. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové
3: lupy. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Kilo za 90 ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Kilo za 99,90
4: a cibuli.
3: Kilo za 99,90
4: a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90
3: a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90
4: až do 23.
3: 12,90
4: až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 3. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máme pro vás tip na...
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti...
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce...
3: Kauflandu.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí. Zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Dům ve Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově Učatce. Dům v Makově Učatce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za Makově Učatce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 230 tisíc. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 230 tisíc. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 230 tisíc. Komerční objekt ve Staňkově na Domažlicku za 2 230 tisíc. Komerční objekt 550 tisíc. A pole v Sobotce u Jičína za 7 milionů 900 tisíc. A pole v Sobotce u Jičína za 7 milionů 900 tisíc korun. A pole v Sobotce u Jičína za 7 milionů 900 tisíc korun. A pole v Sobotce u Jičína za 7 milionů 900 tisíc korun. Aktuální nabídka u Jičína za 7 milionů 900 tisíc korun. Aktuální nabídku v 7 milionů 900 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí na 900 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí korun.

0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Letní slevy ve Fashion
0: mmreality.cz.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
0: CZ.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% uznaček jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní 70% uznaček jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dent uznaček jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřu Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky s Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Destinace.

jako na Titaniku. Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje, i když se... Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje, i když se loď poté... Jako...

0: Rádio v DABu i FM nebo na Rádia Rádio v DABu i FM nebo na Rádia tečka v DABu i FM nebo na Rádia tečka CZ DABu i FM nebo na Rádia tečka CZ M nebo na Rádia tečka CZ Rádia tečka CZ
1: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestry a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz
1: Fenestra.cz

0: Vratnislav Fudrek. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až... Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne místy v Čechách a... Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne místy v Čechách a... Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Bude oblačno až polojasno, odpoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teplota, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Teploty 26 až 31 stupňů.
1: Ať už prší.
0: 26 až 31 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání s paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8 si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí.
2: Rock Radio. Dobrá
1: počasí.
2: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 na trase Pra.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 na trase Pra.
2: Radio. Doprava.
0: Na D1 na trase Praha Polsko státní. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně na. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Na trase Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Je tam Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Je tam pneumatika z kamionu. Státní hranice dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Je tam pneumatika z kamionu. Takže čekejte. Tam pozor, je tam předně na vozovce, je tam pneumatika z kamionu, takže čekejte. Tam na vozovce, je tam pneumatika z kamionu, takže čekejte. Tam překážku a půjde ze zvýšenou. Je tam pneumatika z kamionu, takže čekejte. Tam překážku a půjde ze zvýšenou patrností. Je pneumatika z kamionu, takže čekejte. Tam překážku a půjde ze zvýšenou patrností. Jestli někam jedete, tak čekejte. Tam překážku a půjde ze zvýšenou patrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam překážku a půjde ze zvýšenou patrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte. Překážku a půjde ze zvýšenou patrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte. Opatrnosti. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný.
0: Ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: Dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. V každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.

0: から。ロクラディオ。ロクラディオ。ロクラディオ。Správy. Rock Radio. Správy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Správy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibů se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kustulanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce. Práv je šestileté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 zveřejnila na svém webu organizace Back on Track.
0: Rock Radio. Počasí.

0: Rádio. Rokovej for. Rok Rádio. Rokovej foras.
1: A já vás zdravím.
0: Rok Rádio. Rokovej foras.
1: A já vás zdravím, rokeři je pár...
0: Rok Rádio. Rokovej foras.
1: A já vás zdravím, rokeři je pár minut po 12. hodině... A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině začíná rokový vora s Danem. Včera jste si asi všimli, že je pár minut po 12. hodině začíná rokový vora s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl. 12. hodině začíná rokový vora s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl. Začíná rokový vora s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl. Byl tady ženský vora s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl. Byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem si asi všimli, že jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky v bloku, tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky v bloku, jsem si záda, jak byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky v bloku, jsem si záda, jak já říkám, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky v bloku, jsem si záda, jak já říkám. Byl jsem já, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchanej v nemocnici. Blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchanej v nemocnici. Záda, jak já říkám, byl jsem opíchanej v nemocnici. Ale už mi, jak já říkám, byl jsem opíchanej v nemocnici. Ale už mi je líp, takže byl jsem opíchanej v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pán, opíchanej v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku třeba v nemocnici, ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku třeba, ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku třeba Motlip, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku třeba Motlikru, Vláďu Šafránka, a nebo zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku třeba Motlikru, Vláďu Šafránka. A pustíme si nějakou muziku třeba Motlikru, Vláďu Šafránka, a nebo Rob Zombie. Nějakou muziku třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka, anebo Rob Zombie. Třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka, anebo Rob Zombie. Vláďu Šafránka, anebo Rob Zombie.
0: Rock Radio.
1: Franka, anebo Rob Zombie.
0: Rock Radio.
1: Rob Zombie.

protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste... A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. Budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Dát lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrovnou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč rokově celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio s partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč rokovirádio.cz. A pošlete mi to na studio zavináč rokovirádio.cz. Čím originálnější, tím to na studio zavináč rokovirádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. Studio zavináč rokovirádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na zavináč rokovirádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako radio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jedou s náma, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jedou s náma, šňůru, horký žeslíže, Trantenberg. A nebo traktory, které se jedou s náma, šňůru, protože slaví Trantenberg. A nebo traktory, které se jedou s náma, šňůru, protože slaví 25 let a jedou to jenom. A nebo traktory, které se jedou s náma, šňůru, protože slaví 25 let a jedou to jenom na Rockin' Town, které se jedou s náma, šňůru, protože slaví 25 let a jedou to jenom na Rockin' Town, tak se na ně můžete podívat, protože slaví 25 let a jedou to jenom na Rockin' Town, tak se na ně můžete podívat let a jedou to jenom na Rockin' Town, tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima pět jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. No a já se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. No a já zaspívat si s nima 5x5 třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká nás s nima 5x5 třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká nás třeba alkohol, 30 second. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká nás třeba alkohol, 30 second. Za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká nás třeba alkohol, 30 second Mars. A nebo toutou hudbu a čeká nás třeba alkohol, 30 second Mars. A nebo toutou a čeká nás třeba alkohol, 30 second Mars. A nebo toutou a nebo toutou a Afrika. Já nový plot toutou a Afrika. Já nový plot mám. Afrika. Já nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha všichni sousedé. Ploty a brány

0: prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovi. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechny Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbiskice, Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbis Ohrad CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelč. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze... Všechno dobrý. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme... Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky. Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
1: Pozor.
0: Výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
1: Pozor.
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
1: Pozor. Hlásíme zvýšený pohyb.
0: Hlásíme se ze Surikatí hlídky.
1: Pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích.
0: Ze Surikatí hlídky.
1: Pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích. Sešíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lich se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je rád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc zvědaví. A oni sledují nás. Léto je ideální čas. Víc zvědaví. A v tom jsme my sledují nás. Léto je ideální čas. Být zvědavý. A v tom jsme my Surikaty opravdu dobrý. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my Surikaty opravdu dobré. Tak čas být zvědavý. A v tom jsme my Surikaty opravdu dobré. Být zvědavý. A v tom jsme my Surikaty opravdu dobré. Tak. A v tom jsme my Surikaty opravdu dobré. Tak.
0: Zooparky
1: opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek.
1: Dobré.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidí.
0: Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
0: Blízko u zvířat.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Let balon.
3: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí
2: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného
2: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí.

0: A to byly Blink 182.
1: A my tam budeme...

0: Allegrii a vyberte
1: zážitku, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrii a vyberte
1: Užijte
0: si krásného počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek pro seku. Užijte si krásného počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek pro krásného počasí s Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrii a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: Ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně
0: zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
1: u nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
1: vyměnit každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
1: zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Angry Birds.
0: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Angry Birds. Kosmetika.
2: Na zážitky.
0: CZ.
3: Angry Birds. Kosmetika, co má koule.
0: CZ.
3: Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spod. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot a koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci funkční. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nuggets, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A mě pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nuggets, sporek, žádný keci, funkční věci. A nuggery, BRD, a nuggery, BRDS.cz, BRDS.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu,
3: kterou... RDS.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se...
3: RDS.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: RDS.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete... Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez... To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 7 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden. Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kg bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12. 90 trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
6: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský.

0: Já se oblíkám bez... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez... Te drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku c***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Barevní, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku u Ity. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh bar je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích. Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vš. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteče, neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Se na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce utečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Potřebujete děcka.
1: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Potřebujete dětské kolo.
1: Ale prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Potřebujete dětské kolo.
1: Ale bojíte se. Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Potřebujete dětské kolo.
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé. A v Náchodě.
2: Potřebujete dětské kolo.
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových.
2: A bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
1: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou.
1: Nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
1: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%. Ale jen
1: značek VUM,
2: Raskal
1: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce.
1: Raskal a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happy Sporty.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happy,
2: ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
3: Závratné mega slevy.
2: Do konce června.
1: Happysport.cz.
3: Závratné mega slevy.
2: Června.
1: Happysport.cz.
3: Závratné mega slevy.
1: CZ.
3: Závratné mega slevy.
1: Cheat.
3: Závratné mega slevy.
1: Čím více nakoupíte,
3: závratné mega slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupon. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy. Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás nedáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelline až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend.

Mabelix. Z Korún. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. Rock trend. Mabelix. Buďte in. Rock Radio. Buďte in. Rock Radio. Buďte in.

hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

a to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. A to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. A to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. Jestli víte, a to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel, byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomej ten hlas, tak samozřejmě jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomej ten hlas, tak samozřejmě je to Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomej ten hlas, tak samozřejmě je to frontman. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomej ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Nebo jestli vám přišel povědomej ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste vám přišel povědomej ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste, kdo to uhádl, hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste, kdo to uhádl, je to frontman kapely Survivor. Takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě je Survivor. Takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem. Takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem a budeme se bavit, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem a budeme se bavit vojny. Kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem a budeme se bavit vojny. Tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem a budeme se bavit vojny. Kapele a to Kiss. Správně. Ale o tom se bavit nebudem a budeme se bavit vojny. Kapele a to Kiss. Ale o tom se bavit nebudem a budeme se bavit vojny. Kapele a to Kiss. Protože na bavit nebudem a budeme se bavit vojny. Kapele a to Kiss. Protože na Rock for People bylo budeme se bavit vojny. Kapele a to Kiss. Protože na Rock for People bylo kapele a to Kiss. Protože na Rock for People bylo vystoupení takový Zlato Kiss, protože na Rock for People bylo vystoupení takový zvlášť, protože na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní spojení. Ben Kristovalo na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní spojení. Ben Kristovalo a to bylo vystoupení takový zvláštní spojení. Ben Kristovalo a Tommy Taylor kapel takový zvláštní spojení. Ben Kristovalo a Tommy Taylor kapel zvláštní spojení. Ben Kristovalo a Tommy Taylor kapel z kapely Kiss. Zvláštní spojení. Ben Kristovalo a Tommy Taylor kapel z kapely Kiss. Kytar spojení. Ben Kristovalo a Tommy Taylor kapel z kapely Kiss. Kytarista, který tam teda přišel do a Tommy Taylor kapel z kapely Kiss. Kytarista, který tam teda přišel do Taylor kapel z kapely Kiss. Kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000. Z kapely Kiss. Kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000. Takže já říkám už kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000. Takže který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000. Takže já říkám už hraje písničky s nima. Přišel do těch Kiss až po roce 2000. Takže já říkám, už hraje písničky s nima, které oni už napsali, písničky s nima, které oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože byl tam tak nevzali, které oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože byl tam tak nevzali, ale já jsem napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože byl tam tak nevzali, ale já jsem četl o tom na netu, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože byl tam tak nevzali, ale já jsem četl o tom na netu, určitě je to dobrý hudebník, protože byl tam tak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to hudebník, protože by ho tam tak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda slyšel. Ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl. Ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl. Jsem pro netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl. Jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl. Jsem procházel, slyšel jsem to a říkám. Slyšel jsem to a říkám, tyjo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a říkám, tyjo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval, tyjo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své

0: co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. V té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám do toho nebrej. Já ho hanit nebudu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere do budu, protože vyprodává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku dává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publiku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum. Ale někdy dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najde co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu Ben Cristobal a Tommy Thayer. Ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu Ben Cristobal a Tommy Thayer. Někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu Ben Cristobal a Tommy Thayer. Je to Cristobal a Tommy Thayer. Je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor. Je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Bude křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Bude chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem. Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří?
0: It's my life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří? Má.
0: Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří? Má za tři.
0: Tancovat. Budem.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za...
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500.
1: Kdo šetří...

0: Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v Bene. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na přečes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz.
1: Atención!
0: Více na Bene.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce let.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, sunskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředské zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné, na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Třetí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tako.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem
2: další
1: gal.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem
2: další La Tropical Party.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jsem další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Jsem
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Jsem
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auaraš Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auara. Více na www.latropical.cz. Auaraš. Více na www.latropical.cz.
1: Auarašar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Auarašar.
2: La Tropical.cz.

0: Warashar.
1: Když uvidíte
0: Warashar.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
0: Warashar.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřové, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Fi, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů 50. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 260. Psičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269. Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. 34 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Toto vysílání je při...
1: Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Srovnání k 10.6.
2: Toto vysílání je přísně...
1: 10.6.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovna.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vysílání je přísně tajné.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vaši přísně tajné.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vaší misí, pokud se jí rozhodne.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vaší misí, pokud se jí rozhodnete
3: povolením srovnávat.
2: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně znávat.
3: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění.
2: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta.
3: Stačí zadat SPZ na,
2: pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta.
3: Stačí zadat SPZ na,
2: rozhodnete přijmout,
3: bude pořádně srovnat pojištění auta.
2: Stačí zadat SPZ na,
3: stačí zadat SPZ na klik.cz
2: a můžete ušetřit v průměru 6
3: SPZ na klik.cz
2: a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně.
3: Klik.cz
2: a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně.
3: Klik.cz
2: a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně.
3: Klik.cz,
2: agent s povolením směru 6 000 ročně.
3: Klik.cz,
2: agent s povolením srovnávat
3: 1000 ročně.
2: Klik.cz,
3: agent s povolením srovnávat.
2: Klik.cz,
3: agent s povolením srovnávat.
2: Klik.cz,
3: agent s povolením srovnávat.
2: Ještě s povolením srovnávat.
4: Ještě nemáš lístky na
2: návat.
4: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
5: Danlanda.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
6: Migo.
4: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
5: Danlanda.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové. Na hrady, to je třeba napravit.
5: Danlanda.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové. Třeba napravit.
5: Danlanda.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hrad.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzikové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé...
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po...

0: celé republice. A pohoda celé léto po celé republice.
1: Danlanda.
0: Harley. Léto po celé republice.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipy. Republice.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk. A po...
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Kruc...
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš...
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. Fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní
1: za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři.
1: 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a
1: www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen
1: .cz.
0: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen fest.
0: Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz. Hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
1: CZ.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 gigovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně. Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
4: Dobrý den, jmenuji se...
3: Opakovaně.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi
4: republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
4: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6
4: Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem. Máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavíme A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavímečnou Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Stiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má novým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolkem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat no. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojaro v Kunratice výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojaro v Kunratice cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojaro v Kunratice a zažijte Audi A6 Avant do autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc

0: za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 5 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. A 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 100 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června super nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června
1: super, jedeme hned dnes na
0: pozor, akce platí jen do 21. června
1: super, jedeme hned dnes na koupí
0: jen do 21. června
1: super, jedeme hned dnes na koupí
0: 20. června
1: super, jedeme hned dnes na koupíme
0: zítra ušetříme
1: super, jedeme hned dnes na koupíme
0: zítra ušetříme
1: jo, to je jedeme hned dnes na koupíme
0: zítra ušetříme
1: jo, to je Baumax nízké ceny a dnes na koupíme
0: zítra ušetříme
1: jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky me
0: zítra ušetříme
1: jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší
0: ušetříme.
1: Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Co navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědč.

0: do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Se mi rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které... A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zdace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Brána k bezpečí. A u portál CZ. A u portál CZ. Rock Radio. Portál CZ.

0: radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rok ona radia.cz. Rok radia.cz. Rok radio. .cz. Rok radio.
1: Tak to tance mládeži.
0: Rok radio.
1: Tak to tance mládeži.
0: Rok radio.
1: Tak to tance mládeži.
0: Radio.
1: Tak to tance mládeži.
0: To.
1: Tak to tance mládeži.
0: Tance
1: mládeži.

Ahoj, tady Petr Hrdlička. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím Ška ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krádia. A zdravím všechny posluchače do krádia. Všechny posluchače do krádia.

Tanečná muzika.

0: trenýrka.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrka.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenýrka.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Trenýrka.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrka.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrka.cz.
3: Utrhnout, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleně.
4: Jste si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé 90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 3. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší Mega.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší Mega akci.
3: Jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei naší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebnina do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz Mapei zdarma. Více na dek.cz.
6: V kuchyni, v obýváku
5: a více na dek.cz.
6: V kuchyni, v obýváku
5: na CZ.
6: V kuchyni, v obýváku
5: na záchodě,
6: ať už jste kde. V kuchyni, v obýváku
5: na záchodě,
6: ať už jste. V kuchyni, v obýváku
5: na záchodě,
6: ať už jste kdekoliv, poslouchejte.
5: V obýváku
6: na záchodě,
5: ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu.
6: V obýváku
5: na záchodě,
6: ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio
5: v záchodě,
6: ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu.
5: Stáhněte si apkde,
6: ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu.
5: Stáhněte si apkde,
6: ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu.
5: Stáhněte si apku
6: radia.cz. Pilu, stáhněte si apku radia.cz.
7: Hledáte práci
6: radia.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Týmte na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný

0: Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo,
0: a 10 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu
0: 7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD
1: hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: BYD spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD tech per úsporných technologiích. BYD.com. Technologiích. BYD.com. BYD.com.
2: Každý den čelí vaše.com. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco s digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco vám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světem nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alim. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky.
0: .cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Na 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a není problém. Klikni na trenirkarna.cz.

0: moci prohlédnout školní třídy. Sledující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině po Africké republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. A hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě. O tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkobě v 8 projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkobě v 18 hodin našeho času fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkobě v 18 hodin našeho času. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkobě v 18 hodin našeho času. Rok se bude hrát v Atlantě, Výkobě v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio.
0: 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Bylo jasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. No, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Teploty 26 až 31 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří.
2: 26 až 31 stupňů.
1: Ať už prší
2: na 30 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psu paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rokce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně voklistou, je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořád nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. A překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Instagram.
2: Hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Instagram.
2: Tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří, či zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej foras. Rockovej foras.
2: A máme
1: Rock Radio, rockovej foras.
2: A máme chvilku po 13.
1: Rock Radio, rockovej foras.
2: A máme chvilku po 13. hodině.
1: Rock Radio, rockovej foras.
2: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu
1: rockovej foras.
2: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rockovej. A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rokového razu za sebou. Já jsem tady předevčírem chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rokového razu za sebou. Já jsem tady předevčírem

předevčírem vykládal 13. hodině a máme první hodinu rokový obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že se hecnu a začnu hubám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu, vážím jak malá motorka, no a koupil jsem se na posilování, kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo, takže to vypadalo jak hra pesky. Pustíme nějakou písničku, třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Přesun agendy proti
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Přesun agendy proti drogové politiky. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Přesun agendy proti drogové politiky z úřadu vlády přeje Kuba Bělak. Přesun agendy proti drogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od Bělak. Přesun agendy proti drogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od červen politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává prioritou vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu. Korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma 20. září, oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září, oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a nás oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a nás klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou moci pro 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní 3. září a následující 3 dny si je budou moci

0: Nazdar Fanánek. Nazdar Fanánek, zdravím. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia. Posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se, fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Rokrádia, poslouchejte, bavte se, fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Poslouchejte, bavte se, fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Bavte se, fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Fan.
1: Aha, aha.

co jí na... Ona si myslí, že jsem ten, aha, co jí na hrázi zneužil. Myslí, že jsem ten, aha, co jí na hrázi zneužil. Aha, co jí na hrázi zneužil. To uchylistě, co jí na hrázi zneužil. To uchylistě netušil, zneužil. To uchylistě netušil. Ta... To uchylistě netušil. Ta na tu ty mi... To uchylistě netušil. Ta na tu... To uchylistě netušil. Ta na tu ty mi jediná... Tě netušil. Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu ty mi... Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu ty mi je... Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu ty mi jediná... Aha. Jediná... Aha. Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu ty mi jediná... Aha. Ta na tu...

A to byly Tři sestry a dá, dá, dá. Pustil jsem to schválně. A to byly Tři sestry a dá, dá, dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska loufaná nejstry a dá, dá, dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska loufaná nejhá, dá, dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufanánek Hagen slaví, protože dneska Loufanánek Hagen slaví 60 let. Hagen slaví 60 let. Výborný textař, zpěvák Tří sester. Výborný textař, zpěvák Tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně textař, zpěvák Tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text, zpěvák Tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu Ester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu. A já vám opustím. Mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu. A já vám opustím, protože napsal český text k výbornému hitu. A já vám opustím, protože Hanánský text k výbornému hitu. A já vám opustím, protože Hanánek to je k výbornému hitu a já vám opustím, protože Hanánek to je tu a já vám opustím, protože Hanánek to je protože Hanánek to je milionář díky těle těm písničkám. Hanánek to je milionář díky těle těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. To je milionář díky těle těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. To je milionář díky těle těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Pustím, pojďme na to.

Do každý hučím jako, a proč mi říkaj ona ne, aha. Do každý hučím jako vůl, aha, říkaj ona ne, aha. Do každý hučím jako vůl, aha. Do každý hučím jako vůl, aha. Domů, aha. Do každý hučím jako vůl, aha. Do každý hučím jako vůl, aha. Domů se vracím vždycky sám, hučím jako vůl, aha. Domů se vracím vždycky sám, domů se vracím vždycky sám, ještě že tam růžu mám, ta se vracím vždycky sám, ještě že tam růžu mám, ta na tu ty mi jí sám.

0: to ví.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, odvětrávání. Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Větrák.
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
0: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: .cz.
3: Dřív než začnou prázdniny. Než
2: .cz.
3: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš. Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než. Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí mot, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď České republiky už 19. až 21. června. Ky už 19. až 21. června. Buď u toho 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál a...
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix z náš domov. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem. Budujte srdcem. Tlačíš? Tlačíš, tlačíš?
6: Tlačím,
4: Tlačíš, tlačíš?
6: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
4: Tlačíš, tlačíš?
6: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
4: Tlačíš, tlačíš?
6: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
4: Tlačíš, tlačíš?
6: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je tlačíš?
6: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je... Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku, je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku, e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno... Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo... Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo... Kom.cz.

0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
0: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 10. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí cti. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se...
5: Právě teď tu máme roční

0: Jo, takže napsal... Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty. A... Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský... Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář. Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což mi všichni šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což mi všichni se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. A měl obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. A mimo za rokový a měl výborný textář. Což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší. Výborný textař, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát pecky i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley strážní hudbu, budou třeba Harley strážní andělé, a nebo teďka Ariem. Budou třeba Harley strážní andělé, a nebo teďka Ariem.
1: Tak co
0: strážní andělé, a nebo teďka Ariem.
1: Tak co koupel?
0: A nebo teďka Ariem.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Super.
0: Ariem.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Super.
1: Takže sprch. Tak co koupelna, hotová?
2: Super.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno to. Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno to ví. Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno to ví.
1: A co odvytrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno to ví.
1: A co odvytrávání? Kde je větradlo, záchod?
2: Jo, všechno to ví.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Jo, všechno to ví.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák.

průšovy, aha, pravdu. Růžu jsem přebral průšovy, aha, pravdu se nikdy nedoví. Růžu jsem přebral průšovy, aha.

0: Audi A6 Avant.
1: Autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem, roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zavídy A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolkem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon špič za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako
0: na Jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme
1: pro vás řešení.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor s řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Jízdná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupit vstupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock.
2: 5 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legend.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpio.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpio. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytíř Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytíř přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castleret. Plus Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Tyho a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock Radio.
4: Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock Radio.
4: Ambition. Právě v trafikách.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio .cz. Rock Radio. Z.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera.

0: práci... V práci vedro, doma vedro... V práci vedro, doma vedro... V práci vedro, doma vedro... V práci vedro, doma vedro... Venku vedro... V práci vedro, doma vedro... Venku vedro, ale zavřít si vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý let, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. I klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honzas. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honzas Anabel ji věnujou třeba pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Rozjezd a napište si o ní. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí napište si o ní. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Od pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Rozjezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad
0: na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. I v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní a Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikace. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

0: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Dneska od...
0: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Dneska od 18.
0: Nejvýkop na Rock Rádiu.
1: Dneska od 18. hraje Česká republika.
0: Kop na Rock Rádiu.
1: Dneska od 18. hraje Česká republika.
0: Rádiu.
1: Dneska od 18. hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. Dneska od 18. hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer... Dneska od 18. hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21:00 hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21:00 hrajou Švýcaři s Jihoafrickou republikou. A večer od 21:00 hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na republikou. A večer od 21:00 hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na... A večer od 21:00 hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na 20:00 hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na Jihoafrické republice s Bosnou Hercegovinou. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra. Je to útočník Bar. V Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra. Je to útočník Burnley, neměl v republice budeme sledovat Laila Fostra. Je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu. Sledovat Laila Fostra. Je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu. Laila Fostra. Je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu. Dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře. Je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu. Dal jenom 3 góly, útočník Burnley, neměl superovou sezónu. Dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře. To je něco, abyste si to přirovnali, neměl superovou sezónu. Dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře. To je něco, abyste si to přirovnali, jakou sezónu. Dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře. To je něco, abyste si to přirovnali, jak to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii. Tak asi tak, my mu říkáme vrovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii. Tak asi tak, my mu říkáme vraci Erik Slávy, tak asi tak, my mu říkáme vraci Erik Překop. A na naší straně, tak asi tak, my mu říkáme vraci Erik Překop. A na naší straně sledujte Adama Hloška. A na naší straně sledujte Adama Hloška. Ten ukázal v přípravě, že na naší straně sledujte Adama Hloška. Ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Sledujte Adama Hloška. Ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí, hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je dost. Lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je dost. Takovej pro nás důležitý hráč stejně jak Patrik Šik, uvidíme, jak se bude dařit. No a večer takovej pro nás důležitý hráč stejně jak Patrik Šik, uvidíme, jak se bude dařit. No a večer Švýcarsko nás důležitý hráč stejně jak Patrik Šik, uvidíme, jak se bude dařit. No a večer Švýcarsko a Bosna stejně jak Patrik Šik, uvidíme, jak se bude dařit. No a večer Švýcarsko a Bosna na švýcarské straně, uvidíme, jak se bude dařit. No a večer Švýcarsko a Bosna na švýcarské straně. No a večer Švýcarsko a Bosna na švýcarské straně sledujte Granita Xhaku. No a večer Švýcarsko a Bosna na švýcarské straně sledujte Granita Xhaku. Je to kapitán Švýcarsko a Bosna na švýcarské straně sledujte Granita Xhaku. Je to kapitán Švýcarů a Bosna na švýcarské straně sledujte Granita Xhaku. Je to kapitán Švýcarů a hlavně letos na švýcarské straně sledujte Granita Xhaku. Je to kapitán Švýcarů a hlavně letos dovedl sledujte Granita Xhaku. Je to kapitán Švýcarů a hlavně letos dovedl v premiéru Granita Xhaku. Je to kapitán Švýcarů a hlavně letos dovedl v premiéru League Sunderland. Je to kapitán Švýcarů a hlavně letos dovedl v premiéru League Sunderland k úspěchu. Oni postoupili z Premiership, což je jakoby u nás druhá liga. Oni postoupili z Premiership, což je jakoby u nás druhá liga. Tak v Anglii se tomu říká Premiership.

0: což je jakoby u nás druhá liga, tak v Anglii říká Premiership do Premier League. Druhá liga, tak v Anglii říká Premiership do Premier League. A skončili nějaký šestý nebo tak v Anglii říká Premiership do Premier League. A skončili nějaký šestý na Premiership do Premier League. A skončili nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý Premier League. A skončili nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý. A skončili nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý. A jdou do konferenční ligy, což je velký nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý. A jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. Šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý. A jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A sedmý, myslím, že sedmý. A jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně a jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu Amara Memiče, velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu Amara Memiče, ten hraje. A na druhé straně sledujte za Bosnu Amara Memiče, ten hraje za Plzeň. Straně sledujte za Bosnu Amara Memiče, ten hraje za Plzeň, původně z Karvína, za Bosnu Amara Memiče, ten hraje za Plzeň, původně z Karviní Amara Memiče, ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, takže ten může být hraje za Plzeň, původně z Karviní, takže ten může být rád, že takže ten může být rád, že odešel, protože Karviná je vyloučená pro příští sezónu. Takže ten může být rád, že odešel, protože Karviná je vyloučená pro příští sezónu. Ten může být rád, že odešel, protože Karviná je vyloučená pro příští sezónu. Ale hlavně, že odešel, protože Karviná je vyloučená pro příští sezónu. Ale hlavně, Amar Memiče je Karviná je vyloučená pro příští sezónu. Ale hlavně, Amar Memiče je hodl vyloučená pro příští sezónu. Ale hlavně, Amar Memiče je hodl do příští sezónu. Ale hlavně, Amar Memiče je dost dobrý tvořivý hráč, ale hlavně Amar Memiče je dost dobrý tvořivý hráč. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Amar Memiče je dost dobrý tvořivý hráč. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Já tipuju, Amar Memiče je dost dobrý tvořivý hráč. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Je dost dobrý tvořivý hráč. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Já tipuju, že vyhrou Švýcaři. Dobrý tvořivý hráč. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Já tipuju, že vyhrou Švýcaři. Je AR Česká republika, já tipuju, že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika a já doufám, že vyhrajem. Tipuju, že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika a já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla vostuda. Švýcaři, je AR Česká republika a já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla vostuda tam. Je AR Česká republika a já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla vostuda tam ta ofenzivní republika a já doufám, že vyhrajem. Protože to by byla vostuda tam ta ofenzivní síla, že vyhrajem. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to. Protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal. Většina těch tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal. Většina těch hráčů, já jsem na to koukal. Většina těch hráčů z té ofenzivy moc goly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Většina těch hráčů z té ofenzivy moc goly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer. Těch hráčů z té ofenzivy moc goly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je Čína. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám pustím nějakou hudbu.
1: Ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám pustím nějakou hudbu.
1: Hello je celý svět.
0: A já vám pustím nějakou hudbu. Hello. A já vám pustím nějakou hudbu Halloweeny. A já vám pustím nějakou hudbu Halloweeny, Komunál anebo Oasis Wonder. A já vám pustím nějakou hudbu Halloweeny, Komunál anebo Oasis.

0: Like Wonderwall. Jako hudbu Halloweeny, Komunál, anebo Oasis, Like Wonderwall. Halloweeny, Komunál, anebo Oasis, Like Wonderwall.
1: Housebrand Café.
0: Komunál, anebo Oasis, Like Wonderwall.
1: Housebrand Café, per favore.
0: Sisi. Anebo Oasis, Like Wonderwall.
1: Housebrand Café, per favore.
0: Wonderwall.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si za...
1: Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. How...
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand ka...
2: Signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Sloužíte pít. Housebrand káva CZ.
1: Jen dokud.
3: Housebrand káva CZ.
1: Jen do konce června zakoupíte. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, mangíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business braní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval. Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. na Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobranice od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobranice.cz do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobranice.cz. Nabídka platí jen do 10. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobranice.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Mami, tati, víte...
1: Jdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme...
1: Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
1: Nabídka platí jen do konce června.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palec. Přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedy? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo. Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
6: Ratata.
5: Palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
6: Ratata.
5: Tak co jedeme? Zoo chleby.
6: Ratatadadadadad.
5: Jedeme? Zoo chleby.
6: Ratatadadadadad. Trička rat.
5: Zoo chleby.
6: Ratatadadadad. Trička ratatadadadad.
5: By.
6: Ratatadadadad. Trička ratatadadadad. Ratatadadadad. Trička ratatadadadad.
7: Potisk, potisk, trička, potisk.
6: Ratatadadad. Trička ratatadadadad.
7: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bela, bela, bela.
6: Trička ratatadadadad.
7: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bela.

0: a to byla Electric Light Orchestra. A to byla Electric Light Orchestra. A to byla Electric Light Orchestra. A to byla Electric Light Orchestra. Don't bring me down. A to byla Electric Light Orchestra. Don't bring me down. No a my se půjdeme... To byla Electric Light Orchestra. Don't bring me down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože... Light Orchestra. Don't bring me down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože... Don't bring me down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně... No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. My se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale... Na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká zápas. Nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás má mistrovství světa ve fotbale pokračuje a nás čeká zápas Česka. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Fotbale pokračuje a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku.
1: Slušný.
0: Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku.

0: Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Rata, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, tisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Top Trade.
0: Bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů.
0: Bela, bela, CZ.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů
0: CZ.
1: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Car Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Yukon, Club Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Víc Travel, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.topum v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. U Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Utrhnout, sklidit, oči.
1: Servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
1: Na www.toptrade.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: Trade.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za
2: druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
2: a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 2 hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvej
3: svazek za 12,90 až do 23. června. 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Profi voda.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Profi voda. Stoupen.
2: Kauflandu.

0: Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pan měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pan míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro online nebo na pobočce. A je to. Home Credit nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou...
0: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu.
0: Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další prodej. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. V klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola, ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola 2 litry za další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Dále v klidu. Například kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. A vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a cent u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Tová destinace.
3: Přijdím do... Přijdím doma, třídím venku... Třídím doma, třídím venku, třídím, když... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody. V bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Skromně třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když kole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když řídím, i když jedu na kole.

0: Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Třídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím, mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad. Smysl, přijďte odpad.
1: Ekokom. Rock Radio. Ekokom.

0: Basin Fireů a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 7. užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 20. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády.
1: Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím můžeš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak dělat hlavu. Jeden

Rádio. Rock je slušná muzika. Muzika.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. Roku i FM. Nebo na radia.cz. Rok. CZ. Rok. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků.
0: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů.
0: Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů po čirým.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak
0: co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít.
0: Děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Z doba letních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je

0: nabídkou za 27,90. Albert.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací, nyní s lepší akustikou a tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. A tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách, cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustiku. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčko v stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčko platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Porobetonových. Více na DEK.cz. Porobetonových. Více na DEK.cz. Více na DEK.cz. DEK.cz.
2: Major.每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahé značky ani levný čínský. Já se oblíkám. Kupujte drahé značky. Ani levný čínský stky. Já levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Vytáhni
3: je... potisku. Bez potisku CZ.
4: Vytáhni jendu!
5: Co říkáš?
3: Bez potisku CZ.
4: Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna!
3: Z.
4: Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna!
4: Říkám! Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna!
4: Říkám! Vytáhni jendu! Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna!
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna!
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřebujeme
5: šáš! Výtahy jedna!
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna!
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím!
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím, výtahy.
4: Vytáhni jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty.
4: Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám.
5: Vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme
4: výtahy. Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už...
4: Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo. No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo. Jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem...
5: Jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
6: Výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš a...
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám.
7: Nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty...

0: seš ale bedna.
1: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výtah je hotové.
0: Jendo, ty seš ale bedna.
1: Jasně, dělám výtahy jednové.
0: Jendo, ty seš ale bedna.
1: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má...
0: Ty seš ale bedna.
1: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstruktor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
2: Zažijte emoce za volantem
1: www.výtahy1.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Jedem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlast... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Jste si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Ano.
4: Fenestra.cz.

0: Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba
0: Bio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku odpoledne přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléku. Dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléku. 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metody. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornění případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy vedený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy výrobci národní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy výrobci kontaminované šarže stavky. Na případ upozornil server Seznam zprávy výrobci kontaminované šarže. Na případ upozornil server Seznam zprávy výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Ex-server Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Tenista Tomáš Macháč se nezhubí s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu. Rock Radio. Počasí. Nezbude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
2: Ať už prší,
1: ne... 26 až 31 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý...
1: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepodjezdný jízdní pruh, tak jestli někam jedete... V Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepodjezdný jízdní pruh, tak...

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grill. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grill. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Vačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12. Masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90. To plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90. A rajča také. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90. A rajča také. Čers promis večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořád. Hoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný jízdní pruh, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořád. Je tam neprůjezdný jízdní pruh, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Neprůjezdný jízdní pruh, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Pruh, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Viditelný zážitek.
0: Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Viditelný zážitek.
0: V pořádku dorazíte.
1: Viditelný zážitek v každém. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Věk. www.ocniklinikahp.cz ocniklinikahp.cz hp.cz cz
0: Je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho obrazu s Danem. Meteorologové hlásí výstrahu, že mají být extrémní vedra. Tak my z rádia dorazu s Danem.
2: Jít do sklepa, sednout si na sedmý schod a pěkně tam vylemcat ty piva, co jsou perfektně nachlazený.
0: A já vám pustím nějaký ještě pecky v poslední hodině. Vytacit noci jsou zlí, anebo teďka disturber.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: bude hit, Cecilko, hit bude hit, Cecilko, hit bude. Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu. Hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu. Bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Takže takhle pozná.
0: Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Takže
0: řídící chladí do sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hit. Takže takhle poznáte, že bude hit. Že je to hned jasný. Takže takhle poznáte, že bude hit. Že je to hned jasný. A já vám pustím, že takhle poznáte, že bude hit. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba mete, že bude hit. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou, že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy, anebo že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy, anebo Daniela Landu. Jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy, anebo Daniela Landu. Já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy, anebo Daniela Landu. Hudbu třeba Metallica, Edguy, anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší cena.
1: Edguy, anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší.
1: Nebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Todu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Na v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Bene.cz.
3: Bam barák, bam barák, děravej mě do. Bam barák, děravej, bam barák, děravej mě do. Bam barák, děravej mě do postele fičí. Barák, děravej mě do postele fičí. Děravej mě do postele fičí. Fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem. Snad znám jí poraděj, jinak jsem. Znám jí poraděj, jinak jsem. Poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

byli Red Hot. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se... A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto... A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, do Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat. Brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete někde na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu. Určitě budete někde na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Ten jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Kde si festiákách, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Kde si poslechnete nějakou hudbu českou, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli kou, nebo někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. No ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli. Já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy na vesnici. Povídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy na vesnici. Počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy na vesnici. Pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy na vesnici. Abyste věděli, jak se hlásí tropy na vesnici. Jak se hlásí tropy na vesnici. Hlásí tropy na vesnici.

0: Vítej o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegl.
2: www.siegl.
1: Jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
0: Stoupáme!
2: www.siegl.cz.
0: Stoupáme!
2: www.siegl.cz.
0: CZ. Stoupáme! Je to nepopsatelný! Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leni! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko!
3: Zase lítá.
0: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
0: Ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
0: Vzpomínuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalo.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože...
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je...
3: V oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegrii v akci, tak leď... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít...
4: Je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón
4: v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neulet... spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám...
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let
3: zapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od
3: zapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od
3: honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba.
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba.
4: Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady.
4: Od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými
4: 850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou zde
4: korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
3: Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
3: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
3: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
3: Po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ. Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ.
6: Pohlédl do dálky
4: na
5: firma na zážitky.
4: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal
5: na zážitky.
4: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal
4: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: At!
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Ozvěna se nesla opuštěl.
7: Atava!
6: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
7: Tava!
6: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebes. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným

0: okna sukorady.
1: Okna sukorady, sukorady.
0: www. okna sukorady.
1: Sukorady.
0: www. okna sukorady. cz.
1: Porady.
0: www. okna sukorady. cz. www. okna sukorady. cz.
2: Atención.
0: Sukorady. cz.
2: Atención, señoras y señores.
0: cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v...
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v Latinsko...
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v Latinskoamerickém...
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu...
2: Señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá i...
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance...
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: V latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: V latinském rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, do...
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
4: Mix Latino pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
4: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa pro dospělé.
2: Stres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance.
2: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels.
2: Dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La tro...
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
4: Přihlaste s Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
4: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
4: Taneční kroky online na www.latropical.cz.
3: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my
4: www.latropical.cz.
3: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme.
4: CZ.
3: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awara
3: vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awara sha
3: všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awara shi
3: vás naučíme tančit.
4: Awara shar
3: učíme tančit.
4: Awara shar. Awara shar.
5: Kontejnery si.
4: Awara shar.
5: Kontejnery si.
4: Shar.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že...
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Sedm dní v týdnu.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Sedm dní v týdnu.
6: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
6: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?

0: kaňonem a on věděl, že nebezpečí nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se bděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného
0: blíží.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Maye.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Maye jako Druhý díl dobrodružného románu Karla Maye jako velkolepé divadelní Druhý díl dobrodružného románu Karla Maye jako velkolepé divadelní představení Dobrodružného románu Karla Maye jako velkolepé divadelní představení je Anu Karla Maye jako velkolepé divadelní představení je tu
0: Poklad na stříbrném
2: Maye jako velkolepé divadelní představení je tu
0: Poklad na stříbrném jezeře
2: Velkolepé divadelní představení je tu
0: Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městě
2: Divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Ve Westernovém
0: je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
0: Ve Westernovém městečku
2: tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
0: na Stříbrném jezeře.
2: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních
0: jezeře.
2: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
2: ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních
2: v městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekává.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou
3: v prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám.
3: Posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
3: 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Vám, váš Karel Maj.
3: Vstupenky.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Maj.
3: Vstupenky a více informací.
4: V srdci vás očekávám. Váš Karel Maj.
3: Vstupenky a více informací na www.westerno.
4: Vám, váš Karel Maj.
3: Vstupenky a více informací na www.
4: Karel Maj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové.com. Vstupenky a více informací na www.westernové.com/městečko.cz. Více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Víte co
3: na www.westernové-městečko.cz?
5: Víte co povýší každý
3: westernové-městečko.cz?
5: Víte co povýší každý letní den na výjimečný
3: westernové-městečko.cz?
5: Víte co povýší každý letní den na výjimečný
3: ex.cz?
5: Víte co povýší každý letní den na výjimečný Excelentní stejky. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albertní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Jen protože je středa. Albert.

tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Nadní nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní, pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorka třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorka do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje, nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Napomezí slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Napomezí Karlovarského kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Napomezí Karlovarského soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Napomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se na Spanělka, prostě klasický sraz. Napomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina, klasický sraz. Napomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina, zkouzelně drs. Napomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina, zkouzelně drsným názvem se nachází dědina, zkouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu dědina, zkouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roko. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz na víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo bavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý bude tačne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i víc smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou ujelo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit. Touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, kterou skrývá, to už si ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte ve Vidžíně, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub Own Space, tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub Own Space Jihlava, jmenuje musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub Own Space Jihlava, jmenuje se Motoway. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub Own Space Jihlava, jmenuje se Motoway, a konat se bude vyražte na sraz, který pořádá klub Own Space Jihlava, jmenuje se Motoway, a konat se bude ve Vyskytné, který pořádá klub Own Space Jihlava, jmenuje se Motoway, a konat se bude ve Vyskytné. I tu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadat soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kap, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pokátě, největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistí největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte psáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě upozornění. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend se koná chutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu a ještě upozornění. Tento víkend se koná tady.

0: Motu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Za v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. U Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli. Nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio.
0: Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio. Motoke.
0: Prostě v neděli.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Motokeci. See.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM a do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rock Radio. Motokeci Marcela Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jednoznačné.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechno.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou.
0: Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma. Známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma. Něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. To týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba na MotoGP, tak pevný nervy a pokud se...

trust.

forever.

Kloužou jak led do nebe, kloužou jak led, kloužou jak led, kloužou jak led, kloužou jak led, ruku ti dám, kloužou jak led, ruku ti dám, jak led.

tolik hvězd, tolik, tolik hvězd, tolik, tolik hvězd, tolik hvězd, tolik hvězd.

Taky jste měli. Taky jste měli hektický. Taky jste měli hektický ráno. Na čerp. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v roku. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem budí ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Roku. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok poledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok je slušná pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rok je slušná muzika. Rock Rádio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika.

Tolik. Tolik. Tolik. Tolik. Tolik cest. Tolik cest. Tolik cest. Tolik cest. Co tě k ním? Tolik cest. Co tě k ním? Cest. Co tě k ním? Co tě k ním? Co tě k ním? Dovedou. Dovedou.

tebe tolik let, tebe tolik let, tolik let, tolik let, už tolik let, už tě tolik let. Už tě znám.

0: Landa a jeho tajemství. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rok Jehoraz do konce tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rok Jehoraz do konce. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rok Jehoraz do konce. Co není, že už se nám blíží rok Jehoraz do konce. Nebo ke konci. A já v té poslední, že už se nám blíží rok Jehoraz do konce. Nebo ke konci. A já v té poslední, blíží rok Jehoraz do konce. Nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce do konce. Nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. Nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A nestávám. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A nestávám rozloučen, tak vám řeknu. No, poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Než vám řeknu, co vám ještě pustím. A nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska vám ještě pustím. A nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak odpustím. A nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak nestávám rozloučen, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčí. Určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. Určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčí. Takže v republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana 100% jeden Čech, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi jinak, to je Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi načí, ale trošku asi načí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi načí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký vyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, se vám tam zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, se vám tady vybral skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, se vám tady vybral divoký byl síť. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, se vám tady vybral divoký byl síť. Pain Party in. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, jsem vám tady vybral divoký byl síť, Pain Party in my head, ty pecky nakonec, jsem vám tady vybral divoký byl síť, Pain Party in my head, a jsem vám tady vybral divoký byl síť, Pain Party in my head, a tady vybral divoký byl síť, Pain Party in my head, a Queen, a jich Bohemia Rhapsody, divoký byl síť, Pain Party in my head, a Queen, a jich Bohemia Rhapsody. Já jsem Pain Party in my head a Queen a jich Bohemia Rhapsody. Já jsem Dan Kotek, tohle byl rokový obraz Dané. Party in my head a Queen a jich Bohemia Rhapsody. Já jsem Dan Kotek, tohle byl rokový obraz Dané. Tohle byl rokový obraz Dané. Tak se mějte hezky a čau. Tak se mějte hezky a čau.
1: Tak děti, zítra je taky...
0: A čau.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do... Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a sp... Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. A spinkat.

about it. Schody. Schody. Schody.

0: ty ho nevím, ho, nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevím, ho, nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevím, ho, nic ti neudělám. Nic ti neudělám.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Věda, řemeslo. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být Slimovice. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování pl- Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Tohle není jen obyčejný
3: k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Tohle není jen obyčejný
3: více na technikplast.com.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
3: Tohle.com.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90, přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajča taky chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajča taky říková 27,90. Albert.
5: Uvažujete o novém vytápění?
4: Sát. Albert.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým pro čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte prostě skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smartlinem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smartlet. Ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem.

0: režimem. Více na Vaillant 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Tata Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Tatart vyhlašuje
0: se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákup
0: režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart
0: na Vaillant.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším
0: CZ.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart
1: vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
2: Nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení.
1: By? Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení super odolno.
1: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení super odolný.
1: Nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení super odolných chytrých.
1: Fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte je k pořízení super odolných chytrých
1: slev.
3: Využijte

0: Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem
0: To se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.
0: Vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si chce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezerva na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Zvu na 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: Na u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: Štěrbohorých.

0: až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Fénix 8 svídrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: 8 svídrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecial. Až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecial. 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Šepropagr.
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Šepropagr. Šepropagr.
0: Elektrospecialista.
2: Šepropagr. Šepropagr.
0: Šepropagr.

0: Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagrce. Místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagrce. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Potisk, dárky, CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl
1: CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si podle týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na Lidlu.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou Němý.

z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM nebo na rádia garáží a zkušeben. V dabu i FM nebo na rádia na rádia.cz. Rok rádia.cz.

přestali jít a nadechnout se nad hladinou. Nadechnout a nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Zase na. Nadechnout se nad hladinou. Zase nadechnout. Nadechnout se nad hladinou. Zase nadechnout se nad hladinou a nadechnout se nad hladinou.

0: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze...
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoké Byl, zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divo posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Trenýrkárna.cz. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: To. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz. Na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz. S kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Máš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: Máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kaufland máme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 29,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června čerstvou svazek za 12,90 až do 23. června
2: čerstvé jako z Kaufland
3: 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 10. Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: www.bards.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně.

0: 200 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na web. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Na Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone.
1: A teď pozor, extrémně výhodná na
0: Vodafone.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 100. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 120. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivová nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze víc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan výhodně 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz.
2: Do košíku jahody.
0: CZ.
2: Do košíku jahody, sami nazbí. Do košíku jahody, sami nazbí.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše radia.cz. Každý den čelí vaše data digitál.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje.

0: zakladatele českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizovou.
1: Červen už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 20.

0: trenirkarna.cz trenirkarna.cz trenirkarna.cz
1: Hej ty, ne.
0: trenirkarna.cz
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky box?
0: trenirkarna.cz
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky
0: box?
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba ty? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Chceš mít

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají
0: zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou. Zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky. Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty bude klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. Budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 50 čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. Se prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléře za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U 7 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop z 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 50 se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil expres 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezident haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaili za jeho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému.

0: 28. Červenouž nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České. Večer nám to padne asi na 14. A polojasno, jako máme kolem 28 stupňů po celé České republice.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si
0: musí.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok radio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace. V ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě, akorát záchranka, tak se tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i vyhnout. V ulici Husova v Chodově osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově můžete počítat už

0: sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje,
1: už nazbíráme.
0: Ve Vraňanech už to zraje,
1: už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem...
2: Nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně...
2: Sběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
2: Nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fam krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantasto užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany.
3: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
3: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: K tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Rock Radio. Rock Radio. V dabu i FM Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM

0: docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřes docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kyvadlový provoz. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce na Vřesovou taky momentálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. Taky momentálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou a už kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou a už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou a už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou a už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením osobáku s motorkou a už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením a už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. Kvůli 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. Kvůli odstavenému kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. Kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie. Je uzavřený jeden jízdní pruh. Kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie. Jeden jízdní pruh. Kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie. Tak dbejte jejich pokynům. Kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie. Tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

dnešním už takovým opravdu jako letním dni. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co vám tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu bude další dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus, taky Kiss, a kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus, taky Kiss, Dimitri, a nebo pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus, taky Kiss, Dimitri, a nebo připravenou. Hele, čekají nás Rasmus, taky Kiss, Dimitri, a nebo Within Temptation. Čekají nás Rasmus, taky Kiss, Dimitri, a nebo Within Temptation už za chvilku. Kiss, Dimitri, a nebo Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná.
0: Odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale ne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dnes konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás. Kuba s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte tady při tom

cestách svých si viděl dost, dost těch, co tě svůj.

gentlemen.

plíce se deru a sedají na plíce. A sedají na plíce. A sedají na plíce.

0: Liptyka. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Tak jediné, co proto musíte udělat, je otevřít teďka Facebook. Tam si najít stránky Rokrádia a napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já si tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu.
1: Kdo šetří, má za tři. Za 500 maxi. Kdo šetří?

0: akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: 20. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetřím.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Níz hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy s nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy koupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr.
1: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr.
1: A vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
1: Něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčivý výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30 poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět
2: bene.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé. Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Klad Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující neka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholic XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky 9,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20 Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23 vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Vždycky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílá.
3: Až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně.
3: Až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: 3. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent.
3: Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozvísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout. S povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete

Rasmus a ich... Rasmus a ich pecka... Rasmus a ich pecka... Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na rok. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na rok. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a Sail Away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdáv 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na... No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpoledním zvykem. Máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpoledním zvykem. Tady ten týden tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpoledním zvykem. Tady ten týden tady máme rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpoledním zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky, jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 20. odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 27. Ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 27. 6. ve spáleném Poříčí. Máme dva lístky na Basin Firefest, který je o 25. do 27. 6. ve spáleném Poříčí. Basin Firefest, který je o 25. do 27. 6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely, které je od 25. do 27. 6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drown 5. do 27. 6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool na Palm Dead 7. 6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool na Palm Dead Steel Panther v spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool na Palm Dead Steel Panther Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool na Palm Dead Steel Panther Apokalypse. Hele kapely jako Drowning Pool na Palm Dead Steel Panther Apokalypse. Tika. Plno ještě dalších to Drowning Pool na Palm Dead Steel Panther Apokalyptika. Plno ještě dalších to si prostě nemůžete Steel Panther Apokalyptika. Plno ještě dalších to si prostě nemůžete Steel Panther Apokalyptika. Plno ještě dalších to si prostě nemůžete nechat ujít. Apokal-

0: ušetřit v průměru 6 000 rod SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovn průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe?
0: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe?
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trha.
0: Povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trha. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-han, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na web kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikina na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikina Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.ky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Adrina www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: Rokovirádio.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CE. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140. Letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. A při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. A získejte plně vybavené SUV CRV až 140 000 korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Veň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Ceny rostou.
2: Honda. The power of dreams.
4: Ceny rostou.
2: Digital. The power of dreams.
4: Ceny rostou.
2: Digitální čísla mi z... Of dreams.
4: Ceny rostou.
2: Digitální čísla mi z...
4: Ceny rostou.
2: Digitální čísla mi z...
5: Ale zlato?
4: Ceny rostou.
2: Digitální čísla mi z...

0: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude stou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, to tu bude vždycky. A u portál.cz, vsaďte na hodnotu, bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty TAL.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihly. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisté na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Ace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Potřebujete dětské kolo?
0: Bezpečí. AU portál CZ.
1: Potřebujete dětské kolo?
0: Ale u portál CZ.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že
0: CZ.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a
1: ke kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kolo.
3: Půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových.
3: Bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal. Akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal.
2: A Bíny.
3: A teď.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal.
2: A Bíny.
3: A teď navíc.
2: Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal.
2: A Bíny.
3: A teď navíc se slevou pat.
2: Nová kola špičkových značek VUM.
3: Raskal.
2: A Bíny.
3: A teď navíc se slevou pat.
2: Špičkových značek VUM,
3: Raskal
2: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Raskal
2: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy
3: Raskal
2: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
4: Profi voda, stou se.
3: Června.
2: Happysport.cz.
4: Profi voda, stou se nemůže.
2: Happysport.cz.

0: Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš...
1: Za 3.
0: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu... Maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Set při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. V Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21000. Slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme.
0: Další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes na...
0: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupí.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz Rock i FM nebo na rádia.cz Rock nebo na rádia.cz Rock Radio. Tečka CZ.

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záruku. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.
0: Voda.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. I odpoledne.

Tak hoši. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s čem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z FO. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového š... Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Máma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom natu. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jedné. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuvený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli, jak to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda jako na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na... Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra za... Na Rock Rádiu. Když skončí asfalt... Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený. Končí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich... Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý... Stvořený pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět. I svět.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Pamětníky.

0: No ale budu tam taky samozřejmě já. Zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás zevně tady ten rok jenom na rokinech. No ale budu tam taky samozřejmě já. Zítra to tam celý odmoderuju, už se na rokinech. No ale budu tam taky samozřejmě já. Zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc a moc těším. No ale budu tam taky samozřejmě já. Zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc a moc těším. Taky samozřejmě já. Zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc a moc těším. A zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc a moc těším. Všechny moc a moc těším. A těším se na to, jako jak si sexy celý moc a moc těším. A těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a těším. A těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a taky tam. A těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a taky tam pošleme jednu rokovou. Těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý sexy celý ten den užijeme. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali ten den užijeme. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste nám tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový. Tam totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový party. A říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin, ale fotky vaší originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek do originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra a měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás. Těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která a zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků. V rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků. Si vybereme jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků. Takže se moc těším, až jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků. Takže se moc těším, až se tady s tou partičkou zejde 10 lístků. Takže se moc těším, až se tady s tou partičkou zejtra na rokinu uvidím, se s tou uděláme nějakou fotku spolu nebo něco takového
1: a určitě si to všichni
0: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.

0: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Sloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
1: Utrhnout z klín.
0: Pít. Housebrandkáva.cz.
1: Utrhnout z
0: klín. Káva.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za.
1: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za.
1: Druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibule
1: zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibule. Berte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za. Třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné
1: Flandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělý. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělý. Akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč v Čechách. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč v Čechách. V kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč včetně DPH za kilogram. V kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10,50 Kč včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách 10,50 Kč včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách 10,50 Kč včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 10,50 Kč včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Do června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dřevna. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Cena Dek.cz.
4: Ještě nemáš Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybič.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové. Máš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové. To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů. Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé.
5: Migové. Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika.

0: pohoda celé léto po celé...
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé...
1: Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hradů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Danlanda.
0: Harley. Celé léto po celé republice.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Republice.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 5. fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Ti cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři.
1: Do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a
1: června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
1: www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen
1: fest.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.
2: Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu
1: Hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
1: Hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice
1: CZ.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty X. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Nemáš co na
3: 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
3: gratis a opakovaně.
4: Nemáš co na sebe?
3: Vaně.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedost. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořík, nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořík si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořík si slušný oblečení na e-shop pro krán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořík si slušný oblečení na e-shop pro krádia. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořík si slušný oblečení na e-shop pro krádia. Nikdo nedostane. Pořík si slušný oblečení na e-shop pro krádia. Na www.rokovýradio. Pořík si slušný oblečení na e-shop pro krádia. Na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shop pro krádia. Na www.rokovýradio.cz. Na e-shop pro krádia. Na www.rokovýradio.cz. Pokrádia na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
5: Vedro jako na Sahaře.
4: Radio.cz.
5: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadále vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil.

Led Zeppelin a jejich už skoro... Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let... Led Zeppelin a jejich už skoro 60... Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let stará... Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Radio. Led Zeppelin a jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Radio. 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Radio. A já vám samozřejmě musím 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Radio. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Radio. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude právě teďka dojela na Rock Radio. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rok a já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin, tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže Trautenberg, traktor. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na Rokinech.

0: mobil i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimat. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planetizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: A teď 59 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně výhodný síti Planeo.
1: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně výhodný
1: Senkor.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zví. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušek dealer v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušek dealerů Nissan. Víc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušek dealerů Nissan. Více na Nissance. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Business do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Business u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Business začnete nápadem.
0: Na Nissan.cz.
2: Business začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastový. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků ote nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Technikplast.com.

0: Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní kules klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zaš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: Ale teďka už si dáme další.
0: Zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: Ale teďka už si dáme další rockovou muziku.
0: Matrace Zahubičku.cz.
1: Ale teďka už si dáme další rockovou muziku. Čekají nás Grayson.
0: Zahubičku.cz.
1: Ale teďka už si dáme další rockovou muziku. Ale teďka už si dáme další rockovou muziku. Čekají nás Grayson, taky King. Ale teďka už si dáme další rockovou muziku. Čekají nás Grayson, taky Kings of Leon a nebo Rammstein. A jich chceme další rockovou muziku. Čekají nás Grayson, taky Kings of Leon a nebo Rammstein. A jich cikcák za chvíli. Muziku. Čekají nás Grayson, taky Kings of Leon a nebo Rammstein. A jich cikcák za chvíli. Grayson, taky Kings of Leon a nebo Rammstein. A jich cikcák za chvíli. Nebo Rammstein. A jich cikcák za chvíli.
2: Hausbrand Café per favore.
1: Sňa jich cikcák za chvíli.
2: Hausbrand Café per favore. Si signore. Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.fm nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. radia.cz. Rock radio. Rock radio. Co se děje? Z. Rock radio. Rock radio. Co se děje?
1: Je.
0: Rock radio. Rock radio. Co se děje?
1: Je tady doba.
0: Radio. Rock radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních.
0: Radio. Rock radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Rock radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak
0: si... Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 7. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp. Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalypčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Příroda láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Ptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století, celkem i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století, celkem téměř parských třeba Delorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel Delorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel Basin Fire nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel Basin Firefest 24. století, celkem téměř 50 kapel Basin Firefest, celkem téměř 50 kapel Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 50 kapel Basin Firefest 24 až 27 kapel Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 14 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnov 7. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohou nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival tří sester. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstup Plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. A Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Nadřínově Ster, Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné.

0: Na Dřínově tam je Big Beat, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle volné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Rivaj. Pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in. 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřív zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová. Garáž, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová. Umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a...
0: Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
0: Prorok rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam...
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to... Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz jste tam být sami, tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz, tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio, Rock Radio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio, Rock je ve slušných rock akcích. Rock Radio, Rock je slušných rock akcích. Rock Radio, Rock je slušná muzika. Rock Radio, Rock je slušná muzika. Rock Radio, Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Na muzika.

Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock

Jochbeinsch.

0: tady čtu, že kontejnery přistavíte i...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu...
0: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte? Víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.
1: Třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
0: Děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
3: V kuchyni
1: jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
3: V kuchyni
2: www.siegel.cz.
3: V kuchyni v obýváku na
2: Siegel.cz.
3: V kuchyni v obýváku na záchodě. V kuchyni v obýváku na záchodě. Ať už jste kdekoliv v obýváku na záchodě. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rok obýváku na záchodě. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rok rádio v mobilu. Stáhněte na záchodě. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rok rádio v mobilu. Stáhněte je. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rok rádio v mobilu. Stáhněte si apku rádio. Poslouchejte rok rádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Rádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz. Apku radia.cz. Radia.cz. Radia.cz.
4: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ. Potisk, trička, byla, CZ.
5: Hledáte práci, CZ. Hledáte práci, která...
4: Byla, CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl pro...
4: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl pro...
4: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny lidí... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice... Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky... Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně... Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si... A nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Časopis
7: Klasa. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Časopis Klasikrok.
7: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: vyplatí.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád.
0: To se vyplatí.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: Velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: Ambition. Právě v trafikách.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: Právě v trafikách.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: Bývají.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
2: Co tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superheat. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu nadejte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín do hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spod městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo.
4: 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky
4: kilometrů spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď super hit.
4: Třeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu.
4: 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalová.
4: Na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalová.
4: Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com úsporných technologiích. BYD.com technologiích. BYD.com
6: střešní okna v
4: BYD.com
6: střešní okna fenestra
4: v .com
6: střešní okna fenestra fen střešní okna fenestra fen střešní okna fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano. Střešní okna fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano. Střešní okna fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem je fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem je čtyřstra.
7: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem je čtyřstra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem je 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano. Střešní okna mezi vámi a nebem je 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna fenestrami a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna fenestra.
7: Fenestra C.
6: 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna fenestra.
7: Fenestra C.
6: Fenestra? Ano. Česká střešní okna fenestra.
7: Fenestra CZ.
6: Fenestra okna fenestra.
7: Fenestra CZ.
6: Fenestra CZ. CZ.
8: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Jo. Zprávy.
9: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmoudem.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivo... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot... Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává... Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme... My Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, jeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčej
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčej
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: Všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka.
0: Dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříko skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajč Albert.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.

0: Bankovní rada České národní banky zvýšila základní s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25%. Rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25%. České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25%. Banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25% bodu na 3,5%. Úrokovou sazbu, a to o 0,25% bodu na 3,75% sazbu, a to o 0,25% bodu na 3,75%. To o 0,25% bodu na 3,75%. Jedná se o 0,25% bodu na 3,75%. Jedná se o 0,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 0,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v skladování a přípravě jídla.
1: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladě
1: 18 stupňů nebo nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 40. Podle finanční správy

0: by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tyco dnes hnout 46 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat 46 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat 20 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom korun. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom pro pražské. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné posílat. Začala hledat vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné po městské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom k městí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý. Začíná být nebezpečný posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný okolí poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný okolí. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný okolí a stejně by se musel začíná být nebezpečný okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nebezpečný okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj up okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Tolik zprávy, dobré odpoledne. Upozorní, získá finanční odměnu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rádio počasí.
2: Nádherné počasí venku a zítra tomu bude ještě lépe. Momentálně nádherné počasí venku a zítra tomu bude ještě lépe. Momentálně kolem 28 stupňů venku. Nádherné počasí venku a zítra tomu bude ještě lépe. Momentálně kolem 28 stupňů venku a zítra tomu bude ještě lépe. Momentálně kolem 28 stupňů venku, večer nám to padne asi bude ještě lépe. Momentálně kolem 28 stupňů venku, večer nám to padne asi na 14 a polojasno podspe. Momentálně kolem 28 stupňů venku, večer nám to padne asi na 14 a polojasno podspe. Kolem 28 stupňů venku, večer nám to padne asi na 14 a polojasno po celý večer a taky po celou noc. Stupňů venku večer nám to padne asi na 14 a polojasno po celý večer a taky po celou noc. Zítra nám to padne asi na 14 a polojasno po celý večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní a polojasno po celý večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní po celý večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den, večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a teplo po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a teplo. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a teplo. Dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a teplo dokonce až kolem 31 stupňů. Bude víceméně jasno po celý den a teplo dokonce až kolem 31 stupňů. Já si myslím, že to je docela příjemný.
1: Ať už prší nebo pařím,
2: že to je docela příjemný.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
2: Příjemný.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí.

0: Doprava.
1: Praze si...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak...
0: Jo. Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbyte...
0: Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Pouta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeší, počítejte s tím, že tam bude trošičku chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat. Autobusem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. Na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokol u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokol bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky, to počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky. Díky bohu taky bez zranění a tak Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky. Díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou. Ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky. Díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou. V sobě dva osobáky. Díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou. Osobáky. Díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou. Díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou. Zranění a taky můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek.
1: Taky můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám.
1: Kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očním okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez o přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz

Valí. Jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Basin Firefest, který se děje od 25. do 27. ve spáleném poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool, Steel Panther, Napalm Death, Apokalyptika. Takže otevřete Facebook a tam mi do stránky Rock Rádia napište, proč bych tady ty lístky v tyhle týdně měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane. Teďka už vám na Siri vyberu rovnou další muziku, protože už není na co čekat, který to ode mě dostane. Teďka už vám na Siri vyberu rovnou další muziku, protože už není na co čekat. Čekají nás tři sestry. Taky Midnight Oil z jejich Betší muziku, protože už není na co čekat. Čekají nás tři sestry. Taky Midnight Oil z jejich Beds Are Burning. Five Finger Death Pints přijdou podívat, ale teďka začneme s U2. I still haven't found what I'm looking for.

0: rokový odpoledník. Rock Radio, rokový odpoledník. Rock Radio, rokový odpoledník. Rock Radio, rokový odpoledník.
1: 16 hodin a 4 minuty
0: odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuberou. Rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska

the circus.

0: nás na Rock Radio, budete už několikrát na rozhovorech a taky, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockoviradio.cz. Budete už několikrát na rozhovorech a taky, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockoviradio.cz. Na rozhovorech a taky, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockoviradio.cz. A taky, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockoviradio.cz. A rozhodně to, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockoviradio.cz. A rozhodně to bude si pustit, tak jsou na našich stránkách rockoviradio.cz. A rozhodně to bude stát za to, takže fanánkovi na stránkách rockoviradio.cz a rozhodně to bude stát za to, takže fanánko bude stát za to, takže fanánkovi přejeme všechno nejlepší a ať je pořád tak skvělej. Stát za to, takže fanánkovi přejeme všechno nejlepší a ať je pořád tak skvělej samozřejmě. Dámy se fanánkovi přejeme všechno nejlepší a ať je pořád tak skvělej samozřejmě. Dámy se tím další muziku, techno všechno nejlepší a ať je pořád tak skvělej samozřejmě. Dámy se tím další nejlepší a ať je pořád tak skvělej samozřejmě. Dámy se tím další muziku, Theory of a Deadman, taky panop, a ať je pořád tak skvělej samozřejmě. Dámy se tím další muziku, Theory of a Deadman, taky panoptiko, ale samozřejmě. Dámy se tím další muziku, Theory of a Deadman, taky panoptiko a nebo Spin Doctor. Dámy se tím další muziku, Theory of a Deadman, taky panoptiko a nebo Spin Doctor. Pojďme na to. Muziku, Theory of a Deadman, taky panoptiko a nebo Spin Doctor. Pojďme na to. Theory of a Deadman, taky panoptiko a nebo Spin Doctor. Pojďme na to. Taky panoptiko a nebo Spin Doctor. Pojďme na to.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak?
1: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný...
1: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světitrst a špatný vzduch... Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světitrání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světitrání na jednom místě.
4: Ventilátory.
3: Na ventilátory.cz. Světitrání na jednom místě.
4: Ventilátory.
3: Tečka.cz. Světitrání na jednom místě.
4: Ventilátory. Tečka.cz.
3: Světitrání na jednom místě.
4: Ventilátory. Tečka.cz.
3: Na jednom místě.
4: Ventilátory. Tečka.cz. Ventilátory. Tečka.cz.
5: Jen do konce června.
4: Ventilátory. Tečka.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte
4: .cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na pále. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Do června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, braní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena je za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vodset korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Kýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristoval, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní. Od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do 11. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.

0: Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Závrat!
0: Najdete na Pálavské Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Závratné mega!
0: Pálavské Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Závrat!
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Závratné mega slevy!
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Závratné mega slevy!
0: Jen do konce června.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více
0: na
1: závratné mega slevy.
2: Čím více nakoupíte, tím
1: závratné mega slevy.
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
1: Slevy.
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité. Koupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Se ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mé okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Maybelix. Buďte in.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
2: Buďte in.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Prádla kosmetiky a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozsmyslnosti. Odjemných olejíčků. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprou. Odjemných olejíčků. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžová kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí, proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na BV. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý
3: tichu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den.
3: Radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund.
3: www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
5: Právě teď tu má
4: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
5: Právě teď tu máme ruční
4: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
5: Právě teď tu máme ruční Audi
4: do autosalonu Audi Autorovku Kunratice.
5: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant
4: s Audi Autorovku Kunratice.
5: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI
4: Kunratice.
5: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem. Tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem kvatro. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za 6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu 4válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokon a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výtro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno.

0: stopy.
1: Tři sestry a jejich modlitba.
0: Tři sestry dlouho zanechali stopy.
1: Tři sestry a jejich modlitba pro partu právě teď.
0: Dlouho zanechali stopy.
1: Tři sestry a jejich modlitba pro partu právě teď.
0: Zanechali stopy.
1: Tři sestry a jejich modlitba pro partu právě teďka dojela na Rock Radio 16 hodin 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tato písnička právě teďka tady na Rock Radio 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tato písnička právě teďka tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr. A není to samozřejmě divný, že tato písnička právě teďka tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr. Divný, že tato písnička právě teďka tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr Lou Faránek teďka tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr Lou Faránek totiž dneska tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr Lou Faránek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Pan inženýr Lou Faránek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Je mu 60 let a inženýr Lou Faránek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno. Lou Faránek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno. Totiž dneska slaví svoje narozky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno nejlepší. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno nejlepší. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno nejlepší k narozeninám. Za celý let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno nejlepší k narozeninám. Za celý Rock Radio a věřím tomu, že i za všechny k narozeninám. Za celý Rock Radio a věřím tomu, že i za všechny vás, naše posluchače. Za celý Rock Radio a věřím tomu, že i za všechny vás, naše posluchače. Protože zrovna Lou je tady jako rádio a věřím tomu, že i za všechny vás, naše posluchače. Protože zrovna Lou je tady jako to může i za všechny vás, naše posluchače, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený vás, naše posluchače, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás, posluchače, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Radio, byl tady už několikrát na, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Radio, byl tady už několikrát, zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Radio, byl tady už několikrát na rozhovorech, tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Radio, byl už několikrát na rozhovorech a taky, kde by si je chtěli pustit, oblíbený u nás na Rock Radio, byl už několikrát na rozhovorech a taky, kde by si je chtěli pustit.

0: Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Outlet, vaše outletová destinace.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoj...
4: Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechovku.

0: plechovku. Třídění kovů je opravdu úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám s tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. V podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl.
1: Ekokom. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení hledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. Nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 80. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. XL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pils 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urk s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 209,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání kde 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě mot. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou. Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou do extrému. Všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou do extrému. To voní benzínem, řvou motory a rychlostou do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlostou do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí motory a rychlostou do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí rychlostou do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.

Řídíš Revolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion. Pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Jo. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než pra... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedon nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičků... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rockradio.cz/kariéra. Rockradio. Kariéra.

DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM Rock Radio. V DABu i FM nebo na V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Tečka CZ.

0: 17 hodin 35 minut a Sex Pistols nám právě dohráli na Rock Rádiu. No a já už tady konečně nejsem sám, nazdar Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co, jak dneska, hele, venku už je docela pěkně, docela fajnovka, ne?
1: No, jasně, no. Jako na motorku dobrý, ale jako mě vždycky stačí jeden takový zásadní okamžik za den, který jako nemusím už prožívat dvakrát. Jak jsem říkal včera i posluchačům, tak včera, když jsem jel ráno na dubbing, tak mě málem poštoloval jeden pán, který prostě na Radlický píš jako kolona po ránu, ale jasně, ho to tak nějak jako nebavilo, tak to vzal přes dvě plný a otočil se o 180 bez blinkru.
0: Jo, klasika, proč taky vyjít, proč blinkr,
1: bych tam čekal, že
0: jo, jasně,
1: to vyprneš. No a dneska takhle se motala nějaká paní, naštěstí, jako já jsem takový jako rys ostrovit docela na té motorce, takže jsem s tím počítal, jsem viděl u silnice se motat podivnou takovou jako blondýnku. Nakonec jsem ukázala, že byla ještě jako ukrajinského původu, což je jedno, tak jsem dostal suka blejať.
0: Jo, jasně, jasně.
1: Ale normálně prostě klasika, paní sluchátka ve očích žvejkala jak tur domácí, víš, takový toho přes celou hubu. No a prostě úplně mimo a vlezla mi tam do cesty. Jako
0: a vůbec se nerozlízla?
1: Ne, jako vůbec, ona čuměla úplně na druhou stranu a tak jsem tam jako zabrzdil, že u ní to málem šla jako na záda a tak jsem si to chytal všechno, tak jsem jí takhle jako přes helmu poslal pusinku, ať má krásný den. A mě vždycky jeden takový zážitek jako denně stačí.
0: Jasně. Takže dneska si prostě na motorce, ne?
1: Ne, to už jako jenom metrem, to je taky jasně. Pěkný panoptikum.
0: Jasně. No, posluchači, každopádně další dvě hodinky jsou už jenom ve vaší režii, takže Jirko,
1: volejte, pište a dávejte
0: tak,
1: pozor.
0: Je to tak, a dávejte pozor na silnicích, přesně. Já vám pošlu ještě Foreigner, Sabatonia nebo Vanastovky a slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
1: Čus.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

0: třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
13: Střešní okna Fenestra.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
12: Zprávy.
15: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko má novou ombudsmanku. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů, uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nesplní nejspíš ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
16: Hezký den, topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Z podolského bazénu Sára Voldánová.
15: V těchto chvílích má na fotbalovém mistrovství světa začínat zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Náš tým jde do druhého utkání na šampionátu s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka potřebují zvítězit. Tolik zprávy, hezký večer.
12: Rock Radio, počasí.
17: Tak děkujeme Dominiku za ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra, tedy v pátek podle Českého hydrometeorologického ústavu. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě přes většinou oblačnosti ojediněle výskyt přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty až na 35, takže zítra pěkný tropy a v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
17: Tak ještě dopravička jedna, podíváme se na D1 a 177. kilometr na trase polsko-státní hranice Praha. Tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, je tam neprůjezdný celý pravý jízdní pruh pro poruchu odstavený osobák. Na křižovatce ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma v Ostravě srážka tramvaje a osobáku, na místě je i záchranka, takže to bylo ošklivý, dávejte tam pozor a počítejte s komplikacemi v dopravě. No a ještě se podíváme na D11 na 32. kilometr na trase Jaroměř Praha, tam je porouchaný nákladák, odstavený, ale brání to v provozu a je to teda ještě upozornění, tam je šipka na místě, abyste věděli, že to máte obět. Tak, přátelé, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Rock Radio. Rock na vzání.
17: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině. Máme tu čtvrtek, takže všechny přeživší a po středeční merendě vítá a zdraví váš kapitán na vlnách slušní rockový muziky Jirka Vajgis u nás na pirátské palubě. Tak, přátelé, vyrazíme z přístavu na 2hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání a v které můžete všichni řádit, jak se vám zlíbí, samozřejmě hudebně. Můžete si přát, co budete chtít, a vzkazy vyřídím všechny většinou. Tak, přátelé, pojďme si dát na úvod Europe a Rock the Night. Vy samozřejmě volejte na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu, no a během 4minutovky Rock the Night od Europe koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu!
5: Rock Radio.

0: Rock the Night. Samozřejmě tuhle noc rozsvítíme pořádně, nebo tenhle večer, sice není ještě tma, ale nevadí. A rozsvítíme i kabátama, hned na úvod dáme žízeň, protože to nás jistě trápí. A důležitě apeluji na vás, milí posluchačové Rock Rádiový, doplňujte pitný režim, doplňujte. Aspoň během naší plavby, udějte mi tu radost. Pošlete mi třeba nějakou fotku na Messenger, jak hezky doplňujete pitný režim. To by mě zajímalo. Tak, tady mi volal mladý rocker Petr, který by právě žízeň chtěl poslat svému kámošovi Štěpánovi, že spolu prej dělají chlapci Zítku. Tak to je dobře, že se nám mládež nepoflakuje, někde nepokuřuje po parcích a nevymýšlí hovadiny, ale něco tvoří, tak to má být, přátelé. A k tomu kabáti, co si víc přát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Black Label Society a The Last Goodbye. Jo, někdy se musíme rozloučit úplně naposled a víckrát to nejde, přátelé, to znáte. Jsem rád, že tady všichni dodržujete poctivě pitný režim. Hlavně tady fotky s pívama jsou dobrý, co mi tady posíláte při každé příležitosti. Při televizi, při sekání zahrádky, u fichtla a tak dále. No, tak všude nás doprovází tento geniální mok. To jsem rád, hlavně opravdu nevyschnout, to je nejdůležitější. Tak, čert starý Ozzy Osbourne, jasně, ten bude hrát teď, od něj se napsal Filip Svoboda. Zdravím do Kajuty, minule to nevyšlo, tak zkusíme dnes odpálit starýho čerta a Road to Nowhere. S tímto válem utíká cesta rychleji, díky moc. No samozřejmě cesta do nikam, taky cesta je cíl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem má.

0: na sukorady.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Tlačíš?
17: Tlačím, ale moc to nejde.
16: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
17: kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
16: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Tak to byla Emilka Armstrongová, Linkin Park a The Emptiness Machine a teď si pojďme dát zase další nějakou českou muziku do našeho roku na přání na Rock Rádiu. Tak psal mi tady strejda lomeno táta Bob Kořínek. Ahoj kapitáne, můžeš prosím zahrát pro moji dcerku Teresku Sovi v Mazutu, maká na rekonstrukci dětského hřiště, tak ať jí to natírání rychlejš utíká. No, fotku poslal, maká Tereska, ale tak Teresko pěkně makej, hlavně se toho nátěru nenadýchej, to by ti nemuselo být dobře a dodržuj také pitný režim.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak to byly Rembrandts a taková jemnější píseň It's Just The Way It Is, Baby. Just The Way It Is, Baby, přesně tak to je. Tak to je, that's it is. Tak, přátelé, my si dáme další píseň. Kdo tady doplňoval pitný režim? Krásně takhle. Petr Štěpánek mi dokonce poslal fotku piva a napsal, ahoj kapitáne, taky dodržuji pitný režim, to děláš dobře, Petře. A můžu poprosit, abys tam nepustil Kalifornii od Offspringu. Hele, tak ta pecka se jmenuje Cruising California a dáme si ji právě teď. To je docela taková pohodová letní, takový letní hiteček.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Nádherná akustická skladba od Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak, pojďme si dát strýce pro ta. Psala si o něj Faustína Mikoťátková. Ahoj, ahoj, kapitáne. Já se dnes připomínám, prosím, Prota a samitovýho partizána pro bývalou třetí rotu a třetí četu KZP Vyškov, co jsme měli minulý pátek přísahu. Tak jo, přísaháme a tady je ten váš sametový partizán Bela Čau.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak, Bela, čau, poslechli jsme sametovýho partizána, teď výzva pro vás, milí námořníci, máme 18.1 pade, vymyslete za 9 minut jazyk pro časové znamení a samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju VIP píseň po sedmí, jako lidský. A teď už Royal Republika, baby!

0: Baby už je pomalu pryč od Real Republic, hlavně nebude sedět v koutě a dáme si, přátelé, na závěr hodiny Venom a jejich Countess Battery. A psal si o ně Radek Kaderka, který napsal: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi dneska Venom a Countess Battery, když je takový vedro jak v pekle. Bylo by to pro mě a tebe a pro Dášu, Janu a Jirku, díky moc. Kaďas, tak je to tady pro vás, pro všechny.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: чай? Time no day waito. 2 minutes to 7 p.m. And eyes never still day Cairo. Bear don't block my face.
1: Rock na vzání.
0: Tak, dnes jste slyšeli čau, čas letí lidi. Zbývají 2 minuty do 7 večer a mě z toho čekání na let v Káhyře roste plnovous. Tak to byl takový street style, takový slang nigerijského pidginu, což je řeč, kterou se tam jako neoficiálně domlouvají v Nigérii. A Dante Phoenix napsal, pánové, jo, takhle, ahoj, tady Dante, zkus to jako rychlobrusla z Nigérie na tréninku v Egyptě. Tak já doufám, že to naplnilo tvé očekávání. Dante, můžeš si samozřejmě za to něco přát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání opět s čertem starým Osbornem a tentokrát s pánem velejemným Eltonem Johnem a dáme si na úvod pečku Ordinary Man a ty, Dante, zatím přemýšlej.

0: Elton John, Ordinary Man, a jdeme na přání Dante Fenixe, který si dneska vymyslel toho nigerijského rychlobruslaře, který trénuje v Egyptě. Tak prosím, měl by to být Dio a The Last in Line, je to nádherně nabitá pecka, díky, jo, a dej to všem pro radost ze života. Tak všem pro radost ze života tento metalový pambu Dio s touhle krásně nabitou peckou z 84. The Last in Line.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: pěkný perkuse na závěr. Tak tohle Monstrum se říká už leta Battle Beast a píseň, kterou jsme doposlali takovou hutnou, mohutnou, se jmenuje Here We Are. No a my si dáme tady další šlehu na přání. Psal mi sem Honza Zíta, ahojky kapitáne, můžeš prosím zahrát, aby cesta po dálnici byla příjemnější od Acceptu Balls Through Wall, díky moc. Ano, to je přímo do rytmu. Ať se šunete po té dálnici jakýmkoliv prostředkem, tak Accepti rozhodně s touhle klasikou z 80. let pomůžou s tou dálnicí proplout. V tom máš naprostou pravdu, Honziku, a jdeme na ně.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Hausbrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
12: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: Sukoradi.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz

0: Námořnici, show musí pokračovat přesně, jak nám v písni The Show Must Go On zaspíval božský Freddie Mercury z Queenu. Co si dáme dál v našem roku na přání? Tak tady v naší druhé půlce ještě nezazněly určitě Panoptiko. Psala Eliška Ošťádalová. Zdravím, chtěla bych moc poprosit zahrát něco od Panoptika. Bude to pro mého manžela Pavla k dnešním narozeninám a také pro mého tchána Radovana. Zateplují dům, tak a tím to jde pěkně od ruky. Moc děkuju. No, to je takový paradoxní v tomhle počasí zateplovat dům, ale zase kdy jindy, že jo? V zimě se to dělat nedá. Tak, milí tcháne Radované, dejte mi pro vás, to bude píseň pro vás. A samozřejmě Pavlovi přejeme hodně štěstí. Zdraví a kopec srandy na vrch. No a do toho nám tady ještě psal náš věrný posluchač Michal Nousek, který psal: ahoj kapitáne, chtěl bych nechat zahrát něco od kapely Panoptiko k večeři. Dík, váš věrný posluchač Michal z Tábora. PS, mám párky. Tak dobrou chuť a dejte mi pro vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

tady jsme se vrátili trošku do historie až do let 70. s Uriah Heep a pečkou Ease Livin'. Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. A teď opět dobré zprávy z Dobříše. Pepa Kautský psal opět

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: Tady nám do finále se blížícím roku na přání na Rock Rádiu dohráli Kysáci a Reason to Live. A ty tady taky nebyly jen tak zbůh darma. Voty si nepřímo volal náš malý plavčík Adámek. Chtěl Kysáky pro dědu Josefa, s kterým jsem taky mluvil, a říkal, že se hlásí strojovna, že motor jedou na plný koule a že bychom měli dát něco od Kys. Tak to bylo pro tebe, dědo. No a pak ještě volal Adámkův bratr Jára, který by chtěl pro Adámka a pro maminku Teresku zahrát Dimitry. Tak přátelé, jste tam čtyři, jo? Tak Járovi se nejvíc líbí kabáti. Ty už jsme hráli na úplný úvod našeho roku na přání, jo, jsme hráli píseň Žízeň. Kysáci, ty tady byli pro dědu Josefa, ty už taky hráli. No tak, aby jsme ještě obsáhli Adámka a taky maminku Teresku, tak dáme Dimitry a k tomu ještě Arakain, aby bylo pro každýho něco. Píseň Bouřlivá krev je tady pro vás, pro všechny. Tak snad jsem to všechno obsáhnul.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Námořnictvo, milé, je čas loučení za pár minut o 8 hodin. Je to tak, náš dnešní pořad Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem končí. Tak si dáme i při čtvrtku trochu pepře, ať se vzepře, a o to se postarala naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraj mi cokoliv od Pantery pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Děkuji moc. Tak jo, já bych vybral skladbu Unbroken na závěr a s tou se s vámi tedy i při čtvrtku loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer. Asi se u toho dneska zapotíte, ale nevadí, to k tomu patří, a zítra se opět po 18. hodině slyšíme u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte!

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub Own Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Využijte slev na Zalando, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
12: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
13: A jak to děláte?
12: Jednoduše, jsme Siegel.
14: www.siegel.cz

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem sebe?

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Thank you.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě.

0: A non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst i Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Stále se ho robí, Havrane.
1: No, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce Fištrola.
0: Rock Radio. Konec legrace.